a mě les zahojí. Ty už navždy budeš v té tramvaji, je krásný úterý, já znám svý poselství, ale u tebe už se nic nezmění.

Ale ty jsi samotného prosince protiklad. Ale je mi smutno a ty se ani trochu nedivíš. Nic neděláš, nic nevíš.

0: ani nemůžu normálně jíst.
1: Tak splenu s nocí jako ty, když venku začíná.
0: Jako chtěla bych se to hodně dát, ale prostě trochu silnější.
1: Odejdi pryč, rodiče o ní chtějí spát, ale ty se samotnýho prosince protikla. Samotného prosince protiklad.

0: Děláme vlny.
1: Yeah. Spider.

Rádio Wave. Rádio Wave. Rádio Wave. Děláme vlny.

0: Rádio Wave. Rádio Wave. Rádio Wave. Děláme vlny.
1: Playák, playák, playák Rádia Wave. Ty největší hity současnosti, minulosti i budoucnosti.

Čau.

0: trouble. Police, enemies, fake homies. Can't forget that I'm a OG. Better act like you know it.
1: Rádio Wave.
2: Český rozhlas Rádio Wave.
1: Rádio Wave.
2: Rádio Wave. Děláme vlny.
1: Playák Rádia Wave. Ty největší hity současnosti, minulosti i budoucnosti.

right day.

children to distribute it to the

0: Plejak.
1: Plejak.
0: Mixtape toho nejlepšího z hitových zásob Rádia Wave.
2: C'est le son du jeune.

0: cestou jdem.
1: Na piasku leže. Na piasku leže.

0: Adam.
1: Plejak.
2: Plejak.
1: Hudební mix Rádia Wave.
2: Hudební mix
1: Rádia Wave.

Radio Wave. Děláme vlny. Vlny. Vlny. Radio Wave. Český rozhlas.

0: Rádio Wave. Wave.
1: Český rozhlas Rádio Wave.
0: Rádio Wave.
1: Rádio Wave. Děláme vlny. Plejak.
0: Plejak.
1: Mixtape toho nejlepšího z hitových zásob Rádia Wave.

0: Love it, man.
1: Pleják.
2: Pleják. Hudební mix Rádia Wave. Hudební mix Rádia Wave.

0: rozhodnutia zlé životné.
1: Bourání. Bourání. Architektura, urbanismus, veřejný prostor. Bourání. Pořad Rádia Wave nejen o architektuře. Bourání. Poslouchejte dnes od 18 hodin na Rádiu Wave. Zásadní jména českého mainstreamu i undergroundu naživo v našem studiu. Záznamy koncertů z produkce Rádia Wave, videorecenze, rozhovory, speciály. Sledujte a odebírejte YouTube kanál Rádia Wave. youtube.com/radiowave. Rádio Wave. Děláme vlny. Naladíte nás v digitálním rádiu DAB+, na satelitu, na internetu a v televizích. Více na wave.cz.

0: Osmou hodinu raní nám odpálil tenhle taneční banger s názvem Lucky, no a to znamená jediné první dnešní ranní zprávy, které nám přináší Lukáš Pastejřík.
1: Zprávy Rádia Wave. Rádio Wave. Zprávy.
2: Dnes končí lhůta pro podání elektronického daňového přiznání za loňský rok. Lidé ho můžou odeslat přes portál Moje daně nebo datovou schránku a zároveň musí daň zaplatit. Při zpoždění delším než 5 pracovních dnů začnou nabíhat pokuty. Ty můžou dosáhnout až 5% z vyměřené daně. Dnes začíná státní část maturitní zkoušky. Didaktické testy bude psát přes 89 tisíc studentů. Připravuje je organizace Cermat. Dopoledne maturanty čeká matematika, odpoledne anglický jazyk. V dalších dnech budou následovat i testy z češtiny a dalších cizích jazyků. Spojené státy začnou hormuzským průlivem doprovázet lodě, které uvízly v Perském zálivu. Oznámil to americký prezident Donald Trump, podle kterého tím jeho země reaguje na žádosti o pomoc z celého světa. Nabídka se týká plavidel ze zemí, které nejsou nijak zapojené do stávající americko-íránské války. Spojené státy by s eskortováním lodí měly podle Trumpa začít už dnes. Metropolitní muzeum umění v New Yorku dnes hostí tradiční ples Met Gala. Dorazí na něj stovky osobností ze světa kultury, sporty nebo módy. Spolupředsedkyněmi letošního ročníku jsou zpěvačka Beyoncé, herečka Nicole Kidmanová nebo tenistka Venus Williamsová. Tématem večera bude móda jako umění.
1: Sport.
2: Lvi Praha vyrovnali finále extraligy volejbalistů s Karlovarskem na 2-2 na zápasy. Obhájci trofeje doma vyhráli 3-1 na sety.
1: Počasí.
2: V Čechách bude oblačno až zataženo, jen přechodně polojasno a později odpoledne a večer výjimečně přehánky. Na Moravě a ve Slezsku bude většinou polojasno. Nejvyšší teploty 22 až 27 stupňů Celsia, na horách pak kolem 18. Tolik zprávy. Další najdete na našem zpravodajském serveru i rozhlas a na Rádiu Wave začíná ráno s Filipem a Jakubem.
1: Rádio Wave. Wave.
3: Český rozhlas Rádio Wave.
1: Rádio Wave.
3: Rádio Wave. Děláme vlny.

0: Blade, I Hope One in a Million, to je název, který zhruba tak definuje šanci, že my dva se tady potkáme, Kubo, ahoj.
1: Je to tak a už podle hlasu slyšíte, že tohle nebude úplně klasické ráno s Filipem a s Terezou, ani se Sarah a Jakubem, ale pozor. Ráno s Filipem a Jakubem.
0: Co to říkáš?
1: Mně se to moc líbí. Já jsem rád vyhledával jsem tuhle šanci, hned jsem se do ní tak jako navezl a hodnotím to zatím pozitivně.
0: Těšil jsem se na tebe, co ty a hasiči třeba?
1: Prosím tě, já a hasiči nic moc, byť teda teďka intenzivně sleduju jejich práci v Českém Švýcarsku, kde už hoří 100 hektarů, ale údajně už je to tak nějak pod kontrolou, ne úplně, ale jsou optimističtí, lehce. No
0: tak dneska je jejich den, tak snad budou všichni v pořádku, snad se jim prostě všechno vyvede. Dneska vzdáváme hold, jo, všem hasičům, hasičkám, ano. Takže pozor na to. A zatím k playlistu teda čeká nás toho hodně, budeme mít nějaký hosty dneska, na to se těšte, ale teď už Kuru a později třeba Fontaines DC nebo Impressov.
1: A nebo co jste hasiči, co jste hasili.
0: Tak. Že?

0: Fontaines DC a Favorite. Pokud mezi vaše oblíbenkyně patří třeba zpěvačka Shakira, tak by vás mohla zajímat zpráva, anebo jste tam třeba byli, jo, ale to bychom vám teda hodně záviděli s Kubou, ale zároveň nevím, jestli se cítíš dobře jako ve velkých davech a pak třeba máš pocit, že se ti chce čůrat a co bys pak dělal, jo?
1: Jako v momentě, kdyby kolem mě byly 2 miliony lidí, jako právě na uplynulém koncertu Shakiry na pláži Copacabana v Brazílii, tak nevím, to bych možná ten záchod nevyhledal a nějak bych to takzvaně přešel.
0: Byl jsi někdy v Riu?
1: V Riu jsem nikdy nebyl, čověče.
0: A chtěl bys?
1: Chtěl bych tam jet na Good Times Only, až budou hrát na Copacabana.
0: Jak to zpívá ten Mat 213? Život jako pláž, brácho, Copacabana.
1: No vidíš, tak on už to tak jako, to je taková předzvěst, to je taková pro tebe pozvánka, Filipe, měl bys to začít bukovat.
0: Předzvěst toho, co se děje na Copacabana, co se týká jako hudebních svátků, takových jako obřích koncertů, tak už byla třeba, už bylo třeba vystoupení Roda Stewarta právě na stejném místě v roce 1994, to se tehdy tam slavil nový rok a tam bylo teda jako hodně lidí, ale ne tolik jako na Shakiře. 2 miliony na té pláži.
1: Že, jako teďka na té Shakiře byly 2 miliony, že ano? A myslím, že to je jako úplný rekord?
0: Já myslím, že úplný možná, ne?
1: To je, je to možný, ale já vím, že prostě ta Copacabana je na tyhle giga koncerty dost vděčný místo. Zároveň ono to bylo teda zdarma, nutno dodat.
0: Tak to pomáhá. Taky, jako, jak říká bys, se to.
1: Jo, to se rozhodně říká, no ale já ještě zmíním můj nejoblíbenější tenhle giga koncert, který se odehrál v roce 2016, nikoli na Copacabáně, ale v Havaně, kdy tehdejší vlastně režim trošku povolil šrouby, jak se říká, a povolil také příjezd mojí oblíbené kapely Rolling Stones, která zde taky zahrála zadarmo.
0: Já věděl, že řekneš Rolling Stones.
1: Je to tak, no, my jsme si tady říkali s Filipem, jsme prostě 2 týmy, no, on je Beatles, já jsem Rolling Stones.
0: No, díky téhle velké události chce radnice posílit ekonomiku metropole, protože kdyby to nebylo zdarma, Kubo, jo, tak prosím tě, studie říká, že ten koncert mohl vynést v přepočtu přes 3 miliardy korun.
1: No vidíš to, to by byl docela vydařený koncert. Tak rozhodně pro Brazílii.
0: Snad už Shakira nebude mít žádný problémy se zákonem třeba, jako to měla před nějakým časem. Já myslím, že ona putovala do Austrálie nějak letadlem a něco vezla, prostě byl trošku problém s tím. Zároveň měla takovou kauzu s prasatama, jestli si to pamatuješ.
1: Počkej, já myslel, že se psama.
0: No, no jo, ale že ještě divoký prasata jí napadly někde.
1: To si nepamatuju.
0: Neměla jednoduchý život, ta Shakira.
1: Ale nejsem tak archivní ročník, bohužel, ale s prasatama nevím.
0: Teď už je to jenom pláš, ale tak dobrý.

Český rozhlas. Rádio Wave. Děláme vlny.

0: 8 hodin 31 minut k tomu, no a já bych rád jenom podotknul, že všichni milovníci nejenom kvalitní hudby a Peta Dohertyho, ale také milovníci kvalitních sírů včera měli žně, a to v Meat Factory. Proč, Filipe, co se tam dělo?
1: No, slyšeli jsme věci, sice jsme ani jeden na tom koncertě nebyli, který vlastně, jak říkáš, probíhal v Meat Factory, a Peta Dohertyho můžete znát jako určitě z kapel, že The Libertines, taky Baby Shambles. Tohle byla ale vlastně jako součást jeho solový dráhy. On loni vydal album Felt Better Alive, už několikáté solové album, a s ním dorazil jako už tradičně i do Prahy, protože mám pocit, že to tady má docela rád. Vystupuje tady poměrně často a je známý tím, že chce spíš hrát jako v těch menších klubech, přestože je to samozřejmě hvězda, která kdysi chodila třeba s Kate Moss.
0: Kamarádila se s Amy Winehouse, viď?
1: Taková zajímavost o něm je, že ve svém mládí schválně dělal práci hrobníka chvilku, aby ho to inspirovalo pro jeho básně, takže on prostě hrobničil a k tomu psal.
0: Prostě autentický typ člověka.
1: Extrémně, extrémně. No ale za ty roky si taky oblíbil třeba Francii, a kde, pokud se nemýlím, stále ještě jako rekreačně pobývá, když zrovna prostě není na velkých pódiích, anebo na menších pódiích, jak jsme se teďka dozvěděli. A oblíbil si třeba síry.
0: Ano, síry. A to mě zajímá, protože Filip mě tady naprosto odzbrojil historkou, ne tedy jeho, ale členů jeho rodiny, kteří na tom koncertě byli a zažili tam něco, řekl bych, neuvěřitelného.
1: Něco, co možná jako není tak úplně běžné, je třeba prodávání merče přímo od toho vystupujícího. To prý, takhle to prý končilo, že on přišel na okraj pódia a začal tam nabízet teda fyzické nosiče své nové desky a vybíral normálně v hotovosti peníze za to. Můj táta byl i jeden z těch, který si vlastně jako vzal jednu tu desku přímo od něj, ale mimo jiné tam taky přivezl síry, pravděpodobně teda z Francie, jeho oblíbené.
0: Že kvalitní síry.
1: Dával takový taste test, prostě ochutnávku.
0: Mně se to líbí, že to je ten přesah nejenom do hudby, ale do té gastronomie francouzské, dal by
1: Takže teďka budou všichni podobně vypasený, jako je Peter Doherty. Vypadá spokojeně na těch fotkách, já mu to přeju velmi a hlavně taky bych ho chtěl brzy vidět. On se českému publiku představuje docela pravidelně, jak s těmi oběmi zmíněnými kapelami, tak třeba i soulově, takže věřím, že bude možnost ho vidět třeba i v létě. Mám pocit, že na Colors of Ostrava nechybí v line-upu, takže,
0: výborně,
1: takže pustíme si k tomu tematicky Libertines.
0: Koho jiného?
1: Hned potom, co si pozveme k poslechu Litu.
2: Lit. O literatuře zapáleně. Podcast Jana Dlouhého a Evy Soukeníkové o tom, co čteme a proč. Lit. Poslouchej dnes od 7 večer na rádiu Wave.

0: Železy z Ovusu, tenhle gansko-australský rapper, nám tady říká jednu velkou pravdu, a to, že o světě nebo o životě je, prostě platí jedna věc, a to, že furt běží a běží. Zatím teda.
1: Life keeps going, no a prostě tuhle pravdu nebo polopravdu, ať už to každý bere jak chce, tak tu budeme moc slyšet na letošním Rock for People, konkrétně na ČT Art Stage ve středu 10.6. No tak uvidíme, o čem dalším se Genesis Ovusu rozmluví. Co myslíš, Filipe?
0: Hodně doporučuji jeho vystoupení na festivalu Pohoda, kde vlastně byl dřív, než se podíval do Česka, tak byl úplně skvělej. Potom ho zabukoval ještě na Colors of Ostrava a letos teda bude možné ho vidět v Hradci Králové právě na Rock for People. Takže už třetí možnost pro československé publikum setkat se s Genesis Ovusu. Tentokrát ale v souvislosti s jeho novou deskou, která stále ještě nevyšla, bude se jmenovat Red Star Woo and the Worldwide Scourge. A tohle je taková jedna z ochutnávek. On zatím, mám pocit, téměř ke každému z těch ochutnávkových singlů přidal i videoklip a i tenhle se odehrává zase v Ghaně, která je pro něj jako rodnou zemí. No a v Akraně tentokrát natáčel a celkově prostě je to takový mix žánrů, krom rapu je tady třeba deep funk nebo synth punk, ale taky alternativní pop, takže pokud se vám tenhle ten mix líbil, tak určitě zvažte právě ten zahajovací den Rock for People, kdy on to bude otevírat.
1: Ty tam budeš, Filipe, určitě. Ty nesmíš chybět na takové události.
0: Já rozhodně nebudu jako na celou dobu, to je na mě moc už. Jasně. Potom, ale určitě si to zkusím zařídit tak, abych právě třeba jeho viděl, protože mi přijde úplně skvělej.
1: No, protože je to taky novinka na Radio Wave.

0: Sara Rikas a Feel My Love, to je skladba, se kterou se blížíme k závěru 8. hodiny.
1: No a čím lepším ukončit tuto hodinu a zároveň začít tu další než s Lukášem Pastejříkem a dalšími zprávy v 9.
0: Tak ještě předtím stihneme minimálně třeba Bully a taky Amélie Sibu. Pěkný poslech.
2: Špína. Špína. Hodina v očistném proudu špinavé muziky s kapelami, promotéry, labely a fanoušky.
3: Zvonění v uších od hardcore přes noise až po DIY elektroniku.
2: Špína. Špína. Pořad, který se vám zarije za nehty.
3: Špína.
2: Každý čtvrtek od 8 večer na rádiu Wave. Můj rozhlas. Mobilní aplikace, díky které máte kompletní obsah Českého rozhlasu na jednom místě. Najdete v ní podcasty, živé vysílání všech stanic, sport, pohádky, rozhlasové hry i audioknihy. V jedné přehledné aplikaci s mnoha vychytávkami si poslechnete všechny pořady Rádia Wave. Můj rozhlas. V aplikaci Můj rozhlas odebírejte také naše hudební pořady, které nově můžete poslouchat i offline. Rádio Wave. Děláme vlny. Naladíte nás v digitálním rádiu DAB+, na satelitu, na internetu a v televizích. Více na Wave.cz.

0: V mojí balaklavě.
1: Venktovka a Gav společně na tracku Hmota. No a teď už je tu 9. hodina a další zprávy na Radio Wave přináší Lukáš Pastejřík.
2: Zprávy Radio Wave. Radio Wave. Zprávy.
3: Požár v Národním parku České Švýcarsko se dál nerozšiřuje. Plně pod kontrolu by ho hasiči mohli mít už dnes. Ve vysílání Českého rozhlasu to řekl generální ředitel hasičů Vladimír Vlček. Na místě jsou jednotky z 8 krajů. Zásah několika stovek hasičů komplikuje sucho, vítr a nepřístupný terén. S hašením dnes hasičům pomůžou další dva vrtulníky Black Hawk. Ty by podle Vlčka měly ze Slovenska dorazit kolem poledne. Kauza Čapí hnízdo se dnes vrací k pražskému městskému soudu. Senát bude řešit jen obžalobu europoslankyně z ANO Jany Naďové, protože premiéra a šéfa hnutí ANO Andreje Babiše teď chrání poslanecká imunita. Podle žalobců šlo o zneužití zhruba 50-milionové evropské dotace. Oba obžalovaní vinu dlouhodobě odmítají. Dron v noci zasáhl výškový dům v Moskvě, informoval o tom starosta města Sergej Sobjanin. Nikomu se podle něj nic nestalo. Starosta neupřesnil, komu dron patřil. Proti Rusku ale podniká odvetné vzdušné útoky Ukrajina. Podle telegramového kanálu Meš bezpilotní letoun prorazil stěny 3 místností v 36. patře. Zdeněk Svěrák dnes u příležitosti svých nedávných 90. otevře výstavu v Jevíčku. V tamním zámečku návštěvníci uvidí stovky fotografií, na kterých je principál a herec divadla Járy Cimrmana zachycen s obyvateli města a diváky. Cimrmanovský soubor do města už 22 let pravidelně rok co rok přijíždí hrát. Výstava potrvá do příští neděle. Oslavu dramatikových 90. pořádal 28. března Radiožurnál. Záznam si můžete přehrát na serveru i rozhlas.
2: Sport.
3: Velkou cenu Miami mistrovství světa vozů Formule 1 vyhrál po startu z prvního místa Ital Kimi Antonelli. Po třetím vítězství v hlavním závodě za sebou vede pořadí jezdců o 20 bodů před týmovým kolegou z Mercedesu Britem Russellem.
2: Počasí.
3: V Čechách bude oblačno až zataženo, jen přechodně polojasno a později odpoledne a večer výjimečně přehánky. Na Moravě a ve Slezsku bude většinou polojasno. Nejvyšší teploty 22 až 27 stupňů Celsia, na horách pak kolem 18. Tolik zprávy. Další najdete na našem zpravodajském serveru i rozhlas a na Rádiu Wave začíná ráno pokračuje ráno s Filipem a Jakubem.
2: Rádio Wave, Wave, Wave, Wave.
4: Český rozhlas Rádio Wave.
2: Rádio Wave.

0: Právě,
1: Ježiš,
0: no.
1: Marie,
0: Filip zase školí, hele.
1: Já se omlouvám. Jsme říkali v té první hodině, že Pete Doherty má pravděpodobně docela rád Prahu, ale asi ne tak jako SD Kid, který tak pojmenoval celý svůj track, protože on když vystupoval v Praze a potom odlítal, tak údajně v ten moment napsal tenhle ten track I just left the show in Prague.
0: Ale to je docela velká věc, je takové jméno, jako
1: pojmenuje.
0: Jo.
1: To ještě tehdy, jako když v té Praze vystupoval, tak ještě tak obří byl číslama, jako je teďka.
0: A bys tam byl?
1: Já jsem tam nebyl. Podobně jako u toho Dortyho, zase to mám jenom přeneseně z vyprávění, zase mě nikdo nepozval. No, kdo mě taky nepozval na svůj koncert nikdy, protože tím pádem jsem ho neviděl, je Čaba Laciga.
0: Ano, jedna z novinek na Radio Wave, respektive jeden z interpretů, kterého máme nyní v rotaci týdenní hudebních novinek na Radio Wave. No a mně se líbí, co on jako jak se cítí. On totiž říká, já se cítím jako Bůh, ale nejsem dokonalý.
1: Mm-hmm.
0: To je dobrý, ne?
1: Jo, je to ze života trošku.
0: Má to takový jako přesah. Každopádně, ať už to jméno nasvědčuje cokoliv, já jsem si totiž původně myslel, že je to cizinec, nebo že není z Česka, ale je to pravý zlínský hudebník.
1: Je to pravý Zlíňan.
0: Je to pravý Zlíňan, ale rozhodně není zlý a jeho songy teda také ne. No a co ty, Filipe, ty jsi nám to tady odprezentoval ve středu a teďka tady tak potutelně na mě koukáš, co já k tomu řeknu.
1: No, tak je to taková hezká rozbitá písnička, Zena. Nevím, jestli to máš rád.
0: Uvidíme.
1: Uvidíme, si bude kejvat hlavou. Pojďme.

0: 9 hodin 15 minut nám dohráli Matyášovi kamarádi a strach a úzkost. No každopádně já strach a úzkost s Filipem nemám, byť jsem samozřejmě z toho našeho prvního společného vysílání byl trošku nervózní, ale sedlo si to zatím krásně. No a my doufáme, že si to sedne i na rozhovoru, který nás už za malou chvíli čeká, respektive ne za malou, ale za 20 minut. Je to tak, Filipe, v 9:40. Mm-hmm. No a kdo přijde? Přijde Tereza Sokolová a Koleta Dohnalová, aby tu odpromovali studentskou akci. Jakou?
1: Jmenuje se to Gask Till Dusk, je to vlastně první ročník festivalu, který se odehrává v Kutné Hoře, konkrétně ale na hodně specifickém místě v Kutnohorských zahradách okolo galerie Gask, ano. Kde ty jsi byl, doporučuješ mi se tam stavit, protože určitě. Já jsem tam... To je takový už dneska velký téma, kde všude já jsem nebyl. Jako.
0: Jasně, chápu, tak to asi ještě pozjistíme, kde všude si nebyl. Nicméně GASK, tedy Galerie Středočeského kraje, každému, kdo jede do Kutné Hory, zcela jistě doporučuju. Je to renomovaná galerie v bývalém, myslím, ne klášteře, ale v nějakém semináři. No a právě k ní přiléhají tyhle krásné zahrady, které už takto jsou krásné. Natož uvidíme, jak budou krásné, až se tam bude konat tenhle hudební festival jednodenní.
1: Tak víc o tom už kolem 9:40. My se tak trochu s Kubou i s Jakubem vrátíme na školu, protože tahle akce je organizovaná studentkami a studenty arts managementu na Pražské VŠE a tam my jsme se potkali.
0: Ano, to je naše alma mater s Filipem.
1: Tak,
0: no.
1: Tak už playlist.
0: A všechny cesty vedou do Waveu.
1: Baby Keem, pojďme.

0: 9 hodin 27 minut nadále posloucháte Ráno s Filipem a Jakubem, no a my tu máme takovou kultovní kulturní pozvánku, nikoli ještě kulturistán, ale já jsem si uvědomil, že dneska, Filipe, se do O2 Areny po 4 letech vrací blues rocková legenda Eric Clapton, 81letý prostě maestro.
1: To bude solíček.
0: To bude solíček, zároveň tam nebude, myslím, moc proslovů, protože já jsem na tom jeho koncertě, který tu byl na stejném místě v roce 2022, byl a vlastně za celou dobu nejenom, že on nebyl téměř vidět, ale zároveň nic neřekl. Myslím, že tak jako jednou nonšalantně pozdravil Prahu, ale od té doby prostě se jenom hrálo, takže tohle je opravdu pro ty core fanoušky jeho hudby a jeho největších hitů.
1: Jak to mám číst na základě toho, co říkáš? Líbil se ti ten koncert?
0: Mně se to líbilo moc, protože Eric Clapton je moje srdcová záležitost. Ne nadarmo byl, tuším, v roce 2011 označen časopisem Rolling Stone jako druhý nejlepší kytarista všech dob a myslím, že i v tom úctyhodném věku 81 let to neustále prokazuje.
1: On říká, chci být takhle známý, chci být řemeslník, myslím, že neustále pracuji na zdokonalování svého řemesla a to myslím, že jasně vidět z té jeho kytarové práce. Zároveň se mi na něm líbí, že úplně tak jako neignoruje třeba nějakou současnou mladší hudbu. Mm-hmm. On třeba dal takový jako s respektem pokývnutí kytaristovi, který se říká Maggie. Aha. A má takový jako hodně specifický zvuk, spolupracuje třeba s producentem Dijonem nebo spolupracoval na nové desce Justina Biebera a i tohle to Eric Clapton nějakým způsobem sleduje, takže trošku i vlastně jako dává odiv té současné mladé hudby a to se mi na něm líbí.
0: To mně se líbí teda také. No tak pojďme na koncert dneska.
2: Starter. Hitparáda neobjevených.
3: Máte novou kapelu a v šuplíku nejlepší song. Nahrajte s námi single v profesionálním studiu a přidejte k

0: /starter.
1: Starter. Hit paráda neobjevených. S Martinem Šolcem a Filipem Černým. Poslouchejte dnes od 8 večer na rádiu Wave.
2: Hey, who the fuck calling my phone?

0: Český rozhlas, Radio Wave. Děláme vlny.
1: To chcete poznat, že Leonardo da Vinci je Slovák?
2: Ano, ano, ano, přesně tak. Sloven.
1: Ako Ježíš?
2: Ježíš Kristus, tiež, přesně tak. This is Slovakia Nightmare. Yeah.

0: Slovenský rapper Phobia Kid z jeho nové desky Evangelion. My jsme avizovali rozhovor o akci Gask Till Dusk. Ten proběhne ale až v nadcházející hodině, někdy okolo 10:20. Teď už si budeme zvát k poslechu Casablanc.
1: Přesně tak, v nejnovějším dílu český průvodce a znalec Himalaje Michal Toma v Bhútánském království objevil z brusu novou trekovou trasu. Nachází se pod nejvyšší horou Ganghar Puensum. No a jak k průzkumu nové trasy došlo, popisuje v nové epizodě podcastu právě Casablanc.
0: Jakoby myslíš, že když takhle objevíš novou trasu, že ji pak můžeš i pojmenovat?
1: Hele, myslím si, že by to mělo být zavedeno, pokud to dosud tak nebylo.
0: To bych chtěl. Tady je ta ukázka.
2: Je to pohled doslova pro bohy. Jo. Opravdu, já jsem prošel hodně míst už v Himaláji a jako určitě jako mezi takových 5 nejkrásnějších míst, kde v Himaláji lze být, tak bych tenhle ten Kilkortang zařadil.
3: Nejkrásnější ráno nebo večer, nebo jak to je?
2: Já bych řekl, že nejkrásnější bývá ráno, právě proto, že v Himaláji obvykle ráno nemá ty mraky. Jo. Já jsem tam vlastně večer a odpoledne zažil, ale bylo zamračeno. Budu se tam muset ještě vrátit, abych vyhodnotil, jako jak ten večer může dopadnout, pokud by teda byl krásný pohled otevřený na ten Ganghar Puensum. Takhle já jsem tam teda stál na té vyhlídkové plošině, jako v mrazu při západu slunce a čekal jsem. Ono tady vlastně, to jsou vždycky takový napínavý chvilky, že jo, protože zrovna při tom západu slunce se velmi často ty mraky vlastně odejdou, roztáhnou, rozpustějí a ten pohled vlastně se uvolní. A bohužel teda člověk jako si na to musí počkat, protože to nejde předpovídat a často už večer, že jo, ty teploty jdou do mínusu a člověk musí jako opravdu vyzkoušet všechny své trumfy proti zimě, aby to vydržel. Samozřejmě musí být na tom vyhlídkovém místě, odkud pak udělá nejlepší fotky. Tak já mám fotek spoustu, ale všechny ukazují nádherně osvícený mrak a taky to není špatný.
4: Casablanca. Casablanca. Cestovatelský a outdoorový magazín.
5: V džungli, v poušti, uprostřed oceánu. Poslouchej Casablancu jako podcast. Kdykoliv a kdekoliv. Více na wave.cz/podcasty.

0: 9 hodin, 8 a 40 minut nám dohrává Baby No Money, Eda máme společně s Rich Brianem. No a Rich, to jsou i naše promluvy dneska s Filipem Černým při ránu. No, otázka, jestli to ještě můžeme nazývat ránem, ale už se nám přechyluje do té druhé poloviny, končí nám druhá hodina. Tak Filipe, na co se ještě můžeme těšit?
1: No tak za prvý právě, protože je těžký definovat, jestli jde o ráno nebo dopoledne, tak pokud jste ještě nevstali, prosím vás, tak vstávejte.
0: Tak už je čas.
1: Vstávejte třeba i s naším playlistem. No a čeká nás v té nadcházející hodině rozhovor o chystané akci Gask Till Dusk. Půjde o takovou novinku v Kutné Hoře, takže moc krásné místo, pokud jste tam třeba nebyli, Jakub vám o tom může povědět své. My už ale pouštíme třeba Rachel Chinuriri, taky US Girls, no a potom se můžete těšit na pro dnešek poslední zprávy od koho jiného než Lukáše Pastejříka. Takže to bude v celou.
2: Hej, potkáme se v květnu ve Zlíně.
3: Proč rovna ve Zlíně?
2: Od 6. do 12. května tam bude Zlín Design Week. Čekají tě výstavy, workshopy, design market nebo party.
3: A co módní přehlídka?
2: Neboj, letos budou dokonce dvě fashion shows.
3: Tak to si nenechám ujít.
2: Tak co, přijedeš v květnu i ty?
3: Zlín Design Week 2026 pořádá Fakulta multimediálních komunikací Univerzity Tomáše Bati ve Zlíně. Mediálním partnerem je Radio Wave.
4: Podhoubí. Prostor pro ekologická témata a udržitelnost. Podhoubí. S Májou Kořenovou a Prokopem Pithartem. Každé úterý od 17:30 večer na Radio Wave.
5: Radio Wave. Děláme vlny.
6: Naladíte nás v digitálním rádiu DAB+, na satelitu, na internetu a v televizích. Více na wave.cz.

0: US Girls jsou typically now, no a co je typické, protože začíná nová hodina, jsou zprávy. Máme 10 hodin a ty další pro dnešek poslední přináší opět Lukáš Pastejřík.
1: Zprávy Rádia Wave. Zprávy.
2: V arménském Jerevanu dnes oficiálně začíná summit Evropského politického společenství. Kromě lídrů 47 evropských zemí se ho zúčastní i kanadský premiér Mark Carney. Kanada se k summitu připojí jako vůbec první mimoevropská země. Česko zastupuje premiér Andrej Babiš z hnutí ANO. Vláda dnes projedná návrh na znovu zavedení elektronické evidence tržeb. Podle ministryně financí Aleny Schillerové z ANO má být nový systém jednodušší a méně administrativně náročný. Zavedení by mohlo přinést do státního rozpočtu desítky miliard korun ročně. Opozice ale tyto odhady zpochybňuje. Ruský soud dnes projedná odvolání novináře Olega Roldugina z nezávislého listu Novaja Gazeta. Od dubna je ve vazbě kvůli nezákonnému použití osobních údajů. Novinářovo zadržení doprovázela domovní prohlídka a taky razie v redakci. List Novaja Gazeta je jedním z nejznámějších ruských investigativních médií. Přesně před 400 lety položili nizozemští kolonisté základy amerického města New York. 4. května 1926 totiž koupili od Indiánů ostrov Manhattan, na kterém založili město Nový Amsterdam. Současný název New York dostalo o 38 let později, kdy se holandská kolonie dostala do rukou Angličanů. Dnes jde o nejlidnatější město Spojených států.
1: Sport.
2: Hokejový brankář Jakub Dobeš postoupil s Montrealem do druhého kola playoff NHL. V rozhodujícím sedmém zápase úvodního kola na ledě Tampy kryl český gólman 28 střel soupeře a vychytal výhru 2-1. Do souboje o postup do finále západní konference vstoupilo Colorado výhrou 9-6 nad Minnesota. Martin Nečas k vítězství přispěl 3 asistencemi.
1: Počasí.
2: V Čechách bude oblačno až zataženo, jen přechodně polojasno a později odpoledne a večer výjimečně přehánky. Na Moravě a ve Slezsku bude většinou polojasno. Nejvyšší teploty 22 až 27 stupňů Celsia, na horách pak kolem 18. Tolik zprávy. Další najdete na našem zpravodajském serveru i rozhlas a na Rádiu Wave pokračuje ráno s Filipem a Jakubem.
1: Rádio Wave. Wave.
3: Český rozhlas Rádio Wave.
1: Rádio Wave.
3: Rádio Wave. Děláme vlny.

0: Kulturistán.
1: Kulturistán.
0: Kulturní tipy Rádia Wave.
1: Kulturní tipy na Rádiu Wave.
0: Kulturistán.
2: Ještě než se budeme zvát na zbrusunovou akci na Kutnohorsku, tak se podíváme na koncerty, které probíhají v Praze a v Brně. No a když se podíváme na program Lucerna Music Baru, tak tam se objeví kapela, která se od 90. let orientuje na stylové prvky kabaretu, taky předválečného šansonu nebo pouliční hudby a experimentální divadelní estetiky. V loňském roce vydali album Serenade from the Sewer, no a jmenují se The Tiger Lilies, takže na ně můžete zajít do Lucerna Music Baru právě dneska večer.
3: No a já se vydám také do Prahy, do kulturního domu Krakov, kde od 19 hodin vystoupí Alan Sparkho a jako support vystoupí Aida de Young. Právě Alana můžete znát v jeho solové dráze jako headlinera z minulé besedy u Big Beatu, stejně také ale zakládajícím členem indie rockové kapely Low. No a spolu s ním vystoupí, jak už jsem zmiňoval, mladá plzeňská kapela, dle svých slov ve své hudbě kombinuje intimní přímočaré vokály a podmanivé texty s barvivou instrumentalizací, ve které se nebojí mísit žánry. Tolik tedy dnes v Praze v kulturním domu Krakov od 19 hodin.
2: No a třetí a závěrečný koncertní tip míří do Brna, do divadla Nad Orlí. Multicreations, to je absolventský projekt studenta katedry kompozice a multimediální tvorby Tomáše Urika. Jedná se o specializaci kompozice elektroakustické hudby, takže právě tyhle ty zvuky můžete objevovat po 19. hodině v divadle Nad Orlí.
0: Kulturistán.
1: Kulturistán.
0: Kulturní tipy Rádia Wave.
1: Kulturní tipy na Rádiu Wave.
0: Kulturistán. Hey.

0: další.
1: 10 hodin, 14 minut, stále posloucháte Ráno s Jakubem a Filipem, no a už avizovaný rozhovor přišel k nám do studia, konkrétně přišly naše milé dnešní hostky, a to Tereza Sokolová a Koleta Dohnalová, aby nám pohovořili o zásadní nastávající kulturní sezóně, no ne sezóně, ale jednom konkrétním eventu Gastildask v Kutné Hoře. Dobré ráno, dámy.
2: Dobré ráno.
3: Dobré ráno.
1: Tak já bych se chtěl zeptat, Gastildask, samozřejmě GASK je tedy Galerie Středočeského kraje v Kutné Hoře, kdo nebyl, rozhodně doporučujeme, už tak bez nějakých hudebních doprovodů to rozhodně stojí za to, nicméně teď tam ještě přibyde tedy ten hudební line-up, a to už 9. května, tak na jakou akci se vlastně můžeme těšit, jak to celé vzniklo?
3: Tak my v rámci našeho studia na VŠE pořádáme jednodenní hudební festival. Společně s dalšími spolužáky, není nás v týmu takhle jenom my dvě, je nás na to víc.
2: A ta idea vlastně vznikla tak, že fakulta spolupracuje s Galerií Středočeského kraje a Galerie Středočeského kraje je naším zadavatelem. A oni si přáli udělat v zahradách event na vodním pódiu, mají ho tam nově vybudované. A nevěděli úplně co, tak oslovili právě fakultu a my jsme ti, kteří na tom pracují.
4: Možná je ideální moment vlastně dělat podobnou akci na Kutnohorsku, teď když festival Creepy Teepee opouští vlastně Kutnou Horu. Třeba pro někoho, jako jsem já, kdo bohužel ještě galerie GASK třeba nenavštívil a rozhodně nezná ty zahrady, tak zaujalo mě spoustu věcí. Vodní pódium, co to znamená a jak vůbec vypadá ten areál, ve kterém budou různí vystupující, ke kterým se dostaneme samozřejmě.
2: Ten areál, jsou to otevřené zahrady, kam může kdokoliv, a vodní pódium, my jsme si to nejdřív představovali jako pódium na vodě, není tomu tak, je okolo toho voda, ale je to kouzelný a
3: hlavně když sedíte v hledišti, tak koukáte přímo na klášter svaté Barbory, mm-hmm. Takže to taky tomu teda dodává extrémní atmosféru a ty zahrady jsou sami o sobě opravdu kouzelný, takže doporučujeme jak na náš festival zavítat, tak i třeba jenom na výlet.
2: Jsou tam i jako různý umělecký díla, různě rozpoložený, takže nejenom na nás můžete přijít podívat.
1: A víte, proč se Filip ptá? Protože on už teďka vlastně síkuje a hledá nejrůznější venues, kde by jeho kapela mohla zahrát.
4: Jo, no, tak třeba, to je přesně můj záměr.
1: Když se letošní první premiérový ročník vydaří, tak třeba příští rok. No a
4: to je naposled možná, co spolu vysíláme. Poprvé a naposled, Jakube.
1: Ano, v nejlepším přestat. No a když už jsme tedy se dostali k tomu line-upu jako takovému, tak ještě než si zmíníme ty konkrétní jména, tak mě zajímá, na koho jste se vlastně snažili, nebo jakou akci jste se snažili vytvořit žánrově. Je pro ko, jestli přímo pro Kutnohoráky nebo opravdu lidi z celé republiky?
2: Tak my jsme nejdřív byli skeptičtí, když jsme dostali zadanou Kutnou Horu, protože většina z nás je prostě z Prahy anebo tady bydlíme kvůli studiu. A takže to bylo takový, nevíme úplně na koho cílit, protože lidi v Kutné Hoře poslouchají něco jiného než my. Ale i Galerie Středočeského kraje si přála udělat akci pro Gen Z. Takže my jsme se zamysleli nad tím, koho my posloucháme, na koho chodíme. A jestli bychom je radi nevzali ven z Prahy. A tak vlastně vznikl ten line-up.
3: Ale taky to nebylo úplně jednoduchý, protože si představte 16 mladých lidí, kteří byli spojeni projektem, studiem.
4: Každý takže třeba trošku jiný hudební
3: vkus. Ano. Hodně dlouho jsme se bavili o tom, co vlastně pro nás znamená krásně strávené hudební odpoledne, takže tam bylo potřeba se na tom dohodnout, někde udělat nějaký ústupek. Ale myslím, že jsme se nakonec shodli a že to vyhovuje většině.
2: A vlastně tento téma nebo ten žánr je indie underground, což je specificky pro pražský kluby, takže i to vzít a přenést to do open air prostoru je zase něco jedinečného.
4: Tak pojďme klidně rovnou jmenovitě k tomu line-upu. Zveme si na sobotní akci 9. května, to už je opravdu za chviličku. Jednou z těch kapel, která vystoupí, nebo pak už se jedná spíše o interprety, interpretky třeba, nebo k tomu se dostaneme, ale je Dukla, tak to je určitě kapela, za kterou se i jezdí třeba jako do okolních měst. Minimálně třeba v Praze samozřejmě jsou jejich koncerty hojně navštěvované, tak pojďte nám představit ten line-up celkově a jestli třeba se to i trošku odráželo té specifické atmosféry, kterou nabízí ten areál, jestli jste nad tím přemýšleli i v tomhle ohledu.
3: Mm-hmm. Tak pro nás důležitý bylo si říct, tedy jak jsme zmiňovali, Kutná Hora je hodinu od Prahy, musíme, abychom přilákali pražské publikum, zacílit i na nějaký větší jméno. A ta Dukla, když jsme se tak bavili, co kdo poslouchá, byla docela zmiňovaným jménem, takže jsme se pokusili oslovit a vyšlo nám to. No a potom jsme k tomu přidávali postupně další interprety, kteří by se nám tak dramaturgicky hodili. No a to už potom fungovalo na základě buď nějakých známostí, nebo někdo třeba rád právě chodí na ty zbývající kapely, poslouchá je aktivně a říkal si, že by se mu to tam hodilo.
1: Dá se očekávat, že pokud se to opravdu osvědčí, tak že předpokládám, že Gask je nadšen z dalšího využití těch krásných zahrad Filipy. Já stále nechápu, že jsi to tam ještě nenavštívil, takový milovník přírody. Nicméně dá se očekávat, že pokud se vydaří akce, tak i příští rok se můžeme těšit, že se tady ve studiu třeba potkáme a budeme promovat Gask Till Dusk.
3: Uvidíme. No tím, že jsme spojeni studiem, půlka z nás je ve druháku na bakaláři, půlka už ale končí bakaláře, to je taky další dobrá věc zmínit, tak nevíme, kam nás příští rok cesty zavedou. Je možný, že se třeba další ročník uskuteční v jiném složení pořádajících, ale třeba se to povede.
4: Jste zmiňovali, že Gask Till Dusk je festival. Ten festivalový rozměr jde cítit z toho line-upu, hlavně co se týká toho časového rozpětí, protože startuje se opravdu už ve 4 odpoledne a končí se až někdy okolo 10. Tak kdy je třeba ideální přijít a co všechno zažijem, když tam budeme od začátku do konce?
2: Tak na začátku nás čeká DJ z Kutné Hory přímo, který nás sám oslovil. A dále se diváci můžou těšit taky na chill zóny, kde bude i výtvarná dílna. Potom tam máme různé stánky. A nejlepší bych řekla, že asi přijít na Bad Taste, která bude mít vystoupení s tanečnicemi, což bude trošku něco jiného než Initial DK a Dukla, což jsou vyloženě jako kapely, jak si to představujeme.
3: Ale vůbec bych se nebála dorazit klidně ráno, protože galerie se nachází v samotném srdci historickém města Kutná Hora. Takže když si odskočíte na 2 hodinky na procházku, když vás zrovna nebude zajímat žádný vystupující, myslím, že to je naprosto ideální.
1: No tak jo, tak Filipe, co bychom si mohli udělat výlet, když bude hezky.
4: Když bude hezky, teď jsem to chtěl říct, no snad bude počasí. To
2: manifestujeme počasí už od začátku.
1: My samozřejmě taky manifestujeme počasí a hlavně manifestujeme váš úspěch už tedy 9. května v zahradách Galerie Středočeského kraje, kde se znovu opakují uskuteční akce Gask Till Dusk. Holky, já vám moc krát děkuju, že jste byli našimi hostkami dnešními. Byla to tedy Tereza Sokolová a Koleta Dohnalová. Ať se akce vydaří.
4: Pojďme ještě možná pozvat, kde lidi můžou najít víc informací o té akci. Tak zaprvé je to gask.cz přímo web té galerie a potom je to váš Instagram teda?
2: Ano, Instagram Gask Till Dusk, kde naleznete veškeré informace, jak line-up, jak se k nám dostanete, všechny takový starter pack, co si na festival vzít a taky bychom rádi zmínili, že festival je pořádán za podpory Kutné Hory.
4: Dobře, tak jo, tak ať se to vydaří, mějte se hezky.
2: Ahoj.
4: Děkujeme. A pouštíme tematicky právě Duklu, tady je sídliště Mír společně s Deaths.

0: Girlshades a Ego, ještě předtím Mavi nebo Dukla, protože jsme si zvali na Gask Till Dusk do Kutnohorska. Jakoby máš rád, když něco prošvihneš, pak už není šance vlastně jako si to užívat, ale najednou se ta šance vrátí.
1: Hele, nevím, jestli to zažívám, tyhle ty situace, ne? Ale jako nesnáším, mám FOMO, jako FOMO mám reálně.
0: FOMO z pika,
1: to bys měl vysvětlit, nebo si naši posluchači řeknou něco nehezkého.
0: Piko, prosím vás, je kniha, nebo Piku se věnovala kniha Apoliny Rychlíkové a Pavla Šplíchala, zároveň to dostalo formu audioknihy Rádia Wave před už docela dlouhou dobou a teďka se tahle audiokniha vrací na náš web a je k dispozici ještě následujících 45 dní, protože byla oceněna.
1: Ano, byla oceněna. Tento desetidílný peloton, až bych řekl. Byla oceněna teda audioknihou roku.
0: Ono to bylo druhé místo v kategorii nejlepší mluvené slovo mimo kategorie. Ano, to je hodně specifický.
1: To je hodně specifický. Ty jsi to slyšel, Filipe?
0: Já jsem slyšel první díl a musím říct, že je to, co se týká jako sound designu a toho, jak to člověka dokáže vtáhnout do děje, jako výjimečná věc, ale dál než přes první díl jsem se nedostal. Nebuďte jako já a využijte těch 45 dní, protože to je spoustu času na to si užít těch 10 epizod, které čítají stopáž třeba od 20 minut až do nějakých 30 minut.
1: To je taková ta únosná verze, řekl bych.
0: Jo,
1: úplně ideální.
0: Já si myslím.
1: Filipe, přiznej se, kolik si toho přečet tenhle rok?
0: No, tak to je otázka na tělo opravdu.
1: Hodně novinek na Radio Wave.
0: Já jsem schopný třeba i jako tu rozečtenou knížku si vzít jako několikrát na výlet, několikrát na dovolenou a furt prostě je to ta stejná, jo. Takže to podle mě značí jasně ten můj stav. Jak to máš ty?
1: Buď klidný, já už jakoby 10 let čtu jeden titul, který tady jmenovat nebudu, ale nějak se mi ho nedaří dokončit.
0: Asi tě moc nebaví.
1: Asi se ani moc nesnažím, nicméně vracím se zase zpátky k Piku. Měli byste to vyzkoušet, protože už ta knižní předloha, ještě jsme nezmínili, že byla oceněna jako nejlepší dokumentární publikace roku 2023 na Mezinárodním filmovém festivalu v Jihlavě a to už je takový ten punc opravdové kvality, takže tak. Piko, doporučujeme.
0: Více na našem webu wave.cz, taky ale třeba v aplikaci Můj rozhlas.
2: Bourání. Bourání. Architektura, urbanismus, veřejný prostor. Bourání. Pořad Rádia Wave, nejen o architektuře. Bourání. Poslouchejte dnes od 18 hodin na Rádiu Wave.

0: Britská hvězda Fake Mink, jeho Night Blooming Jasmine, jeden z nejnovějších singlů, no a třeba i ten budete moci zkouknout naživo 17. června v pražském klubu Sasazu, kde Fake Mink vystoupí. My si za chvilku v playlistu pustíme už třeba Island Mint a tím se dostáváme k exportnímu projektu Radia Wave Checking, protože to je 2 roky zpátky, kdy Island Mint soutěžili a díky jejich výhře se dostali na největší evropský showcase svých festivalů.
1: No a takhle je to každý rok, já jsem byl překvapen, že to nevyhráli loni a že už to jsou opravdu 2 roky, čili jakoby letí to šíleně. No a co se nám zase nachýlilo je, že už večer 14.5. se tedy v pražské Akropolis, no v pražském podniku Paláci Akropolis koná další večer, kdy vyhlásíme tedy letošní vítěze.
0: Máš kousek, ne? To bys mohl přijít.
1: No já to doslova vždycky slyším od okna, jo, Filipe.
0: Aha,
1: takže co vy mi to děláte, chlapci? No a tak co tam vlastně, respektive kdo je nominovaný na toho nejlepšího z nejlepších?
0: No bude to Humbuk. Humbuk, protože vystoupí Ida the Young, plzeňská kapela, která sbírá jednu hudební cenu za druhou. Teďka nedávno například na cenách Anděl. Mají venku debutovou nahrávku nebo dlouhohrající debutovou desku a vystupují dost hojně i v zahraničí. Sami si to všechno bukují, extrémně jako dravá kapela v tom, že prostě chce hrát, chce vystupovat a to z nich je cítit na těch koncertech. Takže ty si budete moct užít na showcaseu. Potom je nominovaná kapela Frankie and the Deadbeats, takže trošku toho country, to ty máš rád.
1: To já rád,
0: výborně. No a potom, aby jsme to prořízli, tak to bude zase klubová elektronika, producent Bad Focus, velmi všestranný hudebník, multiinstrumentalista, který spolupracuje s různými jmény napříč vlastně světem, jo, má třeba africkou rapperku, má na své chystané nové desce, kterou pojmenuje Focus a vyjde už ke konci letošního roku. Takže tihle ti tři se utkají o vaši přízeň na Checking Showcaseu právě 14.5. v Paláci Akropolis, ale taky o přízeň naší mezinárodní poroty, která je složená vlastně z různých zástupců a zástupkyň festivalů, rozhlasů, právě showcaseových festivalů, třeba jsou to bookeři, jsou to manažeři a tak dále. No a ti rozhodnou o tom, kdo z nich, kdo z těch třech men zvítězí a tím pádem vystoupí na Eurosoniku v lednu 2027.
1: To je pravda, to je ono, o co se tam hraje už leta letoucí a myslíš si, Filipe, že je to opravdu jako zásadní příležitost, ten exportní festival?
0: Zásadní příležitost to určitě je, protože je možnost tam oslovit konkrétní lidi, kteří vás zase můžou dostat dál po té Evropě. Jo? To znamená, jsou případy, kdy tam kapely si zabukovaly nějakou část prostě evropského turné, nebo třeba zpěvačka Aiko, která tam podepsala smlouvu se zahraniční bookingovou společností. Takže opravdu může to znamenat různé příležitosti. Uvidíme, kdo to vyhraje letos. Nebude chybět v tom Paláci Akropolis taky afterparty.
1: Samozřejmě.
0: Tma a Rozkvět, což je DJský projekt Bariela, hudebníka Jakuba Bayerleho, takže
1: zdravíme
0: přijďte
1: ho,
0: určitě vstupě zdarma, můžete se registrovat přes odkaz, který najdete třeba na našem webu, kde se proklikáte.
1: Tak 14.5. v Akropoli.
0: Vidíme se. Tady už Island Mint.

0: vám to končí, Jakube?
1: Ano, něco hezkého teror. Končí, něco... Teror to rozhodně dneska nebyl, aspoň pro mě ne. Teď jsem trochu na váškách, jak to bylo u tebe.
0: Ne, já jsem si to užil, díky moc za společné vysílání, byla to premiéra, teda, tak snad se to stane někdy příště. Mám pocit, že v tomhle měsíci se to stane minimálně jednou.
1: Ještě. Minimálně, myslím, že ještě dokonce tento týden, ale nerad bych jsi mystifikoval. Blázne. Prostě budeme se užívat zájemně i tady ve studiu.
0: Mě nutíš se podívat do kalendáře možná. Tak končí nám 10. hodina, stejně tak naše vysílání. Střídat nás tady bude kolegyně Martina Foldinová. No a ta bude pouštět spoustu věcí, samozřejmě taky hudbu. My se s hudbou i loučíme, Japanese Breakfast, Midnight Swimmers, Dreamer Boy, ty jsi takový Dreamer Boy, viď?
1: Já jsem, no, tak dneska jsem takový celkově zadreamovaný, ale tak doufejme, že při našem dalším setkání už budu sharp jako nějaká čerstvě ořezaná tuštička.
0: Tak buďte ostří a hlavně sněte.
1: Ano, sněte sny, cesta je cíl.
0: Tak pa.
1: Ahoj.
2: Quest. Hrajeme s vámi.
3: Recenze aktuálních herních titulů, novinky a rozhovory o hrách, které jsou důmyslnější, než si myslíte.
2: Quest. Každý pátek od 6 večer s Jardou Mévaldem, Šárkou Tmějovou a Lukášem Grigarem na Rádiu Wave.
3: Zásadní jména českého mainstreamu i undergroundu naživo v našem studiu.
2: Záznamy koncertů z produkce Rádia Wave, videorecenze, rozhovory, speciály. Sledujte a odebírejte YouTube kanál Rádia Wave.
3: youtube.com/radiowave.
2: Rádio Wave. Děláme vlny.
3: Naladíte nás v digitálním rádiu DAB+, na satelitu, na internetu a v televizích. Více na wave.cz.

0: Dreamer Boy v playlistu Radio Wave se skladbou Best of Me, pondělí 4. května, teď odbíjející 11. hodina dopolední. To je takový tradiční setup pro každé pondělí, kdy vás od mikrofonu právě dnes, toho 4.5. zdraví Martina Foldinová. Startuje dnešní On Air se mnou za mikrofonem, který potrvá následující 4 hodinky. No a teď už další muzika u nás v playlistu, třeba Shark Tank a nebo domácí projekt Niva.
1: Radio Wave. Wave.
2: Český rozhlas Radio Wave.
1: Radio Wave.
2: Radio Wave.

Český audiovizuální projekt s digitální avatarkou ve svém čele. Tohle je projekt Niva s trackem Sirens. Tady je ukázka z debutové dlouhohrající desky tohoto projektu, kterou rozhodně i zpětně neustále a pořád doporučuju k poslechu. Pondělí 11 hodin 7 minut k tomu v tento okamžik. No a ještě jednou ahoj, krásné a příjemné dopoledne. To vám ze studia Rádia Wave přeje Martina Foldinová. Tradičně tady pro vás budu následující 4 hodinky až do 3 hodiny odpolední. Za tu dobu společně

výstavy, které můžete navštívit v dopoledním, odpoledním čase nebo pak na ten večerní čas, určitě celá várka koncertů, nějaké to divadelní představení. No a výjima to taky výtečná muzika, ať už to budou novinky, stařenky u nás v playlistu. Teď před námi konkrétně spíše ten novější track, teď enigmatický britský hudebník Dean Blunt, který se ukrývá pod pseudonymem Babyfather. No a právě v jeho znění teď máme aktuální single. Tady je track s názvem Pop.

0: Do aktuální nové epizody našeho pořadu Studovna tentokrát dorazil Robin Řežábek, který pravidelně streamuje a doučuje na přijímačky a maturity. S naší moderátorkou Anetou Štokrovou tentokrát probrali ty nejdůležitější tipy a triky ke každé zkoušce. No a před námi je teď krátká ukázka. Celou epizodu tedy tradičně hledejte a najdete na webu Rádia Wave a ve všech podcastových aplikacích.
1: Maturity, ale i zkouškový se blíží. Jak se na ně připravit? Ve dvou dílech Studovny teď probereme, co nás čeká u maturity a celkové tipy, jak se učit. A to všechno s Robinem. Vítej.
2: Čau, čau.
1: S Robinem, tak se jmenuješ i na sítích. Na Instagramu máš skoro 100 000 sledujících a pravidelně děláš streamy a content, který se týká přípravy hlavně na maturitu. Jak se z Robina Řežábka stal streamer a content creator?
2: No, tak především za to může COVID. Vím, že mnoho lidí to používá jako výmluvu, ale já naopak spíš to používám jako takovou výhodu. Vlastně začal jsem doučovat v roce 2018, kdy ještě doba byla v pořádku a nic se nemuselo digitalizovat a lidi nemuseli přecházet do toho online světa. Až vlastně v roce 2020, kdy opravdu přišel lockdown, tak jsem musel začít řešit svoji práci úplně jinak. A tím pádem pomáhat dětem přes mikrofon a webkameru. A tak jsem si řekl, dobře, tak když ale musím pomáhat pořád k maturitě, přijímačkám a doba pokračuje a stále vyžaduje po studentech to samé, tak pojďme to hodit do online světa. Takže pamatuju si, že jsem vzal svůj první notebook, asi 5 let starý v té době, zapnul jsem ho, vyzkoušel jsem si na Facebooku v té době první stream pro vlastně přijímačkaře a maturanty, kde jsem to jako rozdělil a poprvé jsem si vyzkoušel tenhle experiment. No a dal jsem do toho Robina, toho baviče, ale zároveň toho doučovatele, který takhle pomáhá. No a nikdy bych nevěřil, že z toho vznikne takhle velká věc a že nakonec vlastně skončím s prací osobního doučování, stanu se influencerem a budu bavit a edukovat studenty formou streamu.
1: A jak ses dostal k tomu doučování úplně prvotně?
2: No, já jsem v 18 letech dobrovolně šel v dětském domově v Boršově nad Vltavou, kde jsem vlastně vedl děti. Byla to moje prvotní praxe. Já jsem nejdřív, nebo spíš záměr mé rodiny bylo buď psychologem, takže jsem měl jít na Karlovu univerzitu, studovat psychologii, ale z toho sešlo, protože já jsem byl moc velký rebel a už jsem po té maturitě nechtěl dál studovat. Takže nakonec mě tak chytla ta práce v dětském domově, že místo toho, abych tam byl půl roku na té praxi, tak jsem tam zůstal 4 roky. A hrozně to bavilo, miloval jsem tu práci, že ty děti, kteří vyrůstali v hrozitánských poměrech, o kterých ani nemůžu mluvit, protože mě to doteďka zasáhne, když se na to vzpomenu, tak samozřejmě mě to hrozně motivovalo je tahat nahoru a pozitivně je vést a ukázat jim ten svět i trošku jinak, než jenom z té temnoty. Takže vlastně tak jsem se učil doučovat a dělat to tou svou formou.
1: Tak ty kromě toho doučování taky sdílíš často videa, která jsou taková motivační s tím, že máš taky nějaký příběh za sebou. Vybavuju se jedno video, kdy jsi říkal, že tvůj start byl těžký, že ti táta dával klíče do zámku, aby ses nedostal domů, musel si přespávat v autě. Je to taky něco, proč chceš ty děti nebo studenty celkově motivovat?
2: Samozřejmě. Můj život opravdu nebyl úplně jednoduchý a právě proč to říkám, je těžký občas tím vyjít ven, ale říkám to proto, aby si studenti uvědomili, že jsem nezačal z lepšího startu, že můj start byl možná horší než ten jejich a že se to dá zvládnout pomocí nějaké vůle. Takže já nevidím v té škole to nejdůležitější a to je předávání vědomosti, ale naopak vůbec je povzbudit tomu. Otevřte se tomu světu, chtějte získávat ty vědomosti, ale ten chtíč, ta motivace, to je to první, co samozřejmě bych měl jako doučovatel dělat a až potom předávat tu vědomost, protože nejdřív musíme chtít tu vědomost získat a vědět, proč je získáváme.
3: Studovna. Podcast o vzdělávání, škole a studentském životě. S Anetou Štokrovou na rádiu Wave. Poslouchej na wave.cz/studovna, v aplikaci Můj rozhlas a v dalších podcastových aplikacích.

0: Kulturistán.
1: Kulturistán.
0: Kulturní tipy Rádia Wave.
1: Kulturní tipy na Rádiu Wave.
0: Kulturistán.
2: Pondělí 4. května, 11 hodin, 33 minut k tomu. No a teď mám pro vás dvě kulturní pozvánky na dnešní odpolední či večerní čas. Jako první společně míříme do Blatné, do tamního kulturního prostoru, kulturního centra s názvem Plantáž Blatná. Právě tady se můžete vypravit dneska kolem 4. hodiny odpolední, a to na hraní deskovek. Ano, deskovky v Blatné mají další edici dnes od 4. hodiny odpolední, takže pokud třeba znáte jenom Člověče nezlob se nebo Dostihy a chcete poznat nové deskové hry, nebo třeba hráváte pravidelně, ale chybí vám k tomu spoluhráči, anebo třeba konkrétně sami váháte skoupit deskovky, ale nemůžete se rozhodnout, kterou vybrat, tak to všechno jsou správné indikátory pro to, abyste navštívili dnes od 4. hodiny odpolední kulturní Plantáž Blatná, tenhle komunitní centrum, kde se budou hrát deskovky. No a přesunu do pražského Vzletu, tady si můžete zajít dneska o 7:30 večer, a to na jevištní rozhlasovou reportáž o objevu zapadlé české kapely Proton, která byla umlčena těsně předtím, než se stala slavnou. Strhující příběh zapomenuté hudební legendy, od které velikáni populární hudby i undergroundu čekali asi mnohem více. No a s hudební kometou zataženého nebe hluboké normalizace je totiž propleteno až nevídané množství osudů současných hudebníků. Pokud chcete vědět, jakým způsobem, musíte si zajít do pražského Vzletu. Startuje se o 7:30 večer. Proton.
0: Kulturistán.
1: Kulturistán.
0: Kulturní tipy Rádia Wave.
1: Kulturní tipy na Rádiu Wave.
0: Kulturistán.
3: Nenechte si ujít v České televizi. Svou ruskou vlast miluje.
4: Speciální vojenské operace.
3: Ale svobodu miluje ještě víc. A tak den za dnem zaznamenává, jaký po útoku na Ukrajinu ubývá a sílí propaganda a strach. Výjimečný dánsko-český dokument oceněný Oscarem a dalšími významnými cenami. Pan Nikdo proti Putinovi. Premiéra zítra večer na ČT2 a v iVysílání.

Americká hudební producentka a hudebnice AG teď na vlnách Rádia Wave se skladbou When in Summer I Forget About the Winter, což je vlastně docela až tematická skladba k tomu, co vám chci předat teď v 11 hodin 4 a 40 minut k tomu, protože se společně pustíme do eventů, které teď v následujících měsících můžete strávit právě po boku Rádia Wave. Teď konkrétně během května probíhá od 14. do 17. května v Praze Svět knihy, tento velký knižní veletrh, kde už po několikáté můžete navštívit v rámci diskuzního programu i nějaký ten obsah Rádia Wave. Tentokrát to tedy konkrétně budou naše pořady Buchty čtou a Houpačky. Zmíním stejné datum 14. května. O tom mluvili v předchozí hodince mý kolegové v ranním vysílání, protože 14. května patří Pražskému paláci Akropolis a vyhlášení exportního projektu Rádia Wave Checking. Pokud chcete znát podrobnosti k checkingu, tak rozhodně doporučuji návštěvu výpravu na facebookovou událost nebo na sekci našeho webu právě, kde se tomuto projektu věnujeme. Jen připomenu, že na checking do paláce Akropolis si můžete zajít úplně zadarmo. Stačí se zaregistrovat a to právě na odkaze, který najdete třeba na facebookové události. No a abych se posunula dál v měsíci květnu, tak 16. se uskuteční taky živý slejvák. Nabídneme speciální watch party televizní show Eurovize a to opět v prostoru pražském prostoru Archa Plus. Tady slibujeme i debatu s hosty a hostkami, tak vydržte, určitě taky dostanete podrobnější info. No a když se podívám na úplný konec měsíce, tak od 31. května do 5. června probíhá budějovický Majáles, kde tentokrát Radio Wave nabídne přímo na místě i vlastní stage. Takže výtečná záležitost, budějovický Majáles, studentský to projekt, kde nás také můžete potkat. No a pokud chcete znát, jaký je program na červen a červenec, tak koukněte na web Radio Wave, takhle je to jednoduché wave.cz, kde můžete najít kompletní soupis hned na úvodní stránce. No a my míříme za další muzikou domácí pole. Teď tady je nejnovější venktovka.

0: Tolik Lola Marš v playlistu Radia Wave v pondělním stále ještě dopolední na Radio Wave, protože nám zbývá posledních 7 minutek do pravého poledne, než uběhne ta dnešní 12. hodina, udeří dnešní 12. hodina. Já můžu slíbit, že do té doby stihneme ještě lehkou nostalgii s kytarami v podobě kapely Fools a jejich tracku Wake Me Up. To je skladba, kterou jsem dlouho neslyšela u nás v playlistu a docela se na ní těším. No a rovnou můžu prozradit, že chvilku po 12. hodině přijde na řadu taky živý telefonát, tentokrát s kolegou Petrem Wagnerem z našeho pořadu Hergot, který prozradí, o čem právě byla ta aktuální epizoda, kterou už teď můžete třeba poslouchat ve všech podcastových aplikacích. Tak živý telefonát taky po 12. hodině, no a za pár okamžiků už ti slibovaní Fools.
1: Haló, kdo tam je?
2: Gask Till Dusk.
1: Co?
2: No přeci studentský hudební festival, Gask Till Dusk.
1: A kdy to bude?
2: V sobotu 9. května v Kutné Hoře.
3: Nechceš jen sedět doma? Tak přijď v sobotu 9. května do Kutné Hory. Můžeš se těšit na kapely Bad Taste, Initial Decay a Dukla.
4: Gask Till Dusk.
5: Mediálním partnerem je Radio Wave.
6: Hotspot. Pořad o trendech, které nás pálí. V kontextu. Poslouchej každý čtvrtek od 16 hodin na Radio Wave. Hotspot. Hotspot. Radio Wave. Děláme vlny. Naladíte nás v digitálním rádiu DAB+, na satelitu, na internetu a v televizích. Více na wave.cz.

žánrově v skutku velmi rozkročený to start, co se týče hudebního playlistu u nás na Radio Wave. Chvilku po 12. hodině za námi totiž domácí formace Tomáš Palucha, ostřejší kytary, no a teď spíš taková R&B soulová R&B hudebnice Janelle Monáe s trackem Make Me Feel. I takto to umíme v playlistu Radio Wave, co se týče hudebních žánrů. Jak už jsem zmiňovala, máme pár minutek po dnešním pravém poledni, 12 hodin 7 minut k tomu. To znamená, že teď už ladíte odpolední on air na vlnách Radia Wave, za to ale stále s Martinou Foldinovou za mikrofonem. Dnes je pondělí 4. května, což je den, kdy slaví svátek všichni s krásným jménem Květoslav, takže pokud někdo z Květoslavu právě poslouchá v tento okamžik, tak naprosto tradiční zdravice, přání všeho nejlepšího. No a já vám k těm jmeninám pošlu taky následující skladbu u nás v playlistu, za kterou stojí americká R&B hvězda Kela

0: Rapper JIT a taky Kiara a Earth Gang na společném tracku Skate teď u nás v pravidelném playlistu. No a ten vystřídáme slibovaným živým telefonátem, protože se mnou už je na horké lince takzvaně kolega Petr Wagner z našeho pořadu Hergot. Moc tě zdravím, ahoj.
1: Taky zdravím a zdravím všechny, co poslouchají.
0: Zeptám se naprosto tradičně, vím, že v pondělí míváš většinou volno, tak jaké je tvé dnešní pondělí, jaký máš den?
1: Je to úplně jináčí pondělí, protože teď stojím před fakultou a za chvilku jdu na zkoušku z řečtiny. Takže tím je to trošku vyhozeno z normálního rytmu.
0: Z normálního rytmu rozhodně vyhozeno. V první řadě ti teda určitě držím palce. A ve druhé řadě se zeptám na to, jak to dopadne, když si poslechneme aktuální epizodu Hergotu, kterou jsme mohli ve vysílání slyšet právě včera.
1: Já myslím, že to dopadne výborně, když si to kdokoliv pustí a od teologie vlastně nejsme až tak daleko, protože hostem byla Adela Frýdlová, což je duchovní církve Československé husitské z Vršovického sboru a mluvili jsme jednak o její cestě do duchovenské praxe, o její obrovské rodině, o tom, jak se jí syn Tobiáš, kterého možná taky někdo bude z Hergotu znát, vyautoval během covidu a o tom, co jí všechno přivedlo k tomu, že dala dohromady právě teďka s rodinou chystaný queer festival, který se jmenuje V barvách duhy.
0: Pojďme si o tom festivalu, který proběhne mezi 15. a 17. květnem, říct trošku víc?
1: No, je to taková dost zajímavá, unikátní věc. Podle mě, že nic takového zatím nikde na půdě žádného kostela, žádného sboru neproběhlo. Je tady využitá rovina toho, že Tobiáš Frýdl točil rozhovory s teology a faráři na téma queer tematiky jak v Čechách, tak na Slovensku, takže tam bude docela hodně slovenských hostů, farářů a teologů, kteří se zabývají queer tematikou. Potom tam bude možná poprvý úplně tak nějaký jako otevřený rozhovor s lidmi, s faráři a farářkami, kteří jsou queer a kteří jsou v praxi a nikdy ještě veřejně vlastně o své službě v tomhle kontextu nemluvili. Pak tam bude celá řada krátkých filmů k promítání a bude tam i hudba. Ku příkladu bych upozornil na evangelického trans muzikanta z Olomouce, který si říká Edmund.
0: Ty jsi zmiňoval, že tohle je koncept, který v Česku nemá obdoby?
1: Já si myslím, že to fakt ještě nebylo a rozhodně to nepokrývá, nezdá se mi, že by někdo pokryl takovouhle šíři té problematiky, takže já tomu hodně ze své strany držím palce, no.
0: Utkvělo ti něco v tom aktuálním rozhovoru, co se týče toho nedělního dílu, ještě něco dalšího, co jsi určitě zapamatoval a chtěl bys předat i třeba teď v rámci té krátké pozvánky?
1: Mně se strašně líbilo, co Adela říkala na adresu queer community, kterou pozoruje vlastně teďka blíže skrze svého syna. Říkala prostě většina lidí, co znám z té komunity, jsou mnohem otevřenější ke spirituálním otázkám, než ten běžný jako průměr populační. A je v tom obrovský potenciál, který naopak ta církev trošku, které ubývá sil, mohla by ho využít a místo toho jsou queer lidé jakoby z církevního života vystrkovaní nebo jsou různě omezovaní a neli přímo vyhazovaní. Takže tohle si myslím, že bylo docela silný svědectví od Adély. No.
0: Já ještě připomenu, že Queer Festival v barvách duhy proběhne mezi 15. a 17. květnem a to v Husově sboru ve Vršovicích. Petře, zeptám se ještě, to je ta aktuální epizoda, která už je teď venku k poslechu. Máš tušení, o čem bude třeba ta epizoda následující?
1: To zrovna mám. Přijde další žena, a sice Jiřina Gina Marková, což je autorka stovek a stovek křesťanských písní, co se hrajou různě po bohoslužbách a v různých sborech a farnostech napříč různými církvemi. A Jiřina napsala teďka takovou vzpomínkovou knížku o svém životě v církvi a o skládání a o různých peripetích. Není to rozhodně procházka růžovou zahradou takzvaně a my se jí budeme na ten život a na písničky a na ty všechny věci ptát.
0: No, tak o tom bude i ta epizoda následující, ať víte, na co se můžete těšit. Tohle byl Petr Wagner z pořadu Hergot se mnou na telefonu ve vysílání Rádia Wave. Držím ti palce s tím dnešním dnem, ať to dobře dopadne.
1: Děkuju, děkuju.
0: Měj se hezky.
1: Ahoj.
0: Ahoj.

0: můj oblíbený postpunk z Londýna, tohle jsou Dry Cleaning v playlistu Radia Wave. No a pokud je něčím velmi specifická tahle londýnská formace, tak to primárně tím, že spíš než zpěv ve své hudbě nabízí spoken word, tedy mluvené slovo, a co má vlastně dost společného s mluveným slovem v hudbě, tak to je taky hudebník Joshua Idehen, anglicko-nigerijský hudebník, básník, který teď aktuálně žije ve Švédsku. No a zároveň je to hudebník, jehož živé vystoupení si můžete poslechnout v rámci našeho hudebního pořadu Stage. Hudba Joshua vlastně osciluje někde na pomezí jazzu, elektroniky i dalších alternativních žánrů, které kombinuje právě se zmíněným mluveným slovem, ale taky s poezí. V roce 2024 navíc začal spolupracovat s multiinstrumentalistou Ludwigem Parmentem, který jeho básně propojuje s různými klubovými rytmy. No a po jejich vzájemném výrazném ohlasu, co se týče rádií, vyprodaných turné po Velké Británii, Švédsku, Německu, tak začali na začátku letošního roku vytvářet nebo vydali už vlastně hotové debutové album jejich společné tvorby. No a právě ukázky z něj zazněly taky na showcaseovém festivalu Eurosonic v tom letošním ročníku, letos v lednu. No a vy si ten záznam koncertu můžete vychutnat právě dnes v 9 hodin večer u nás na Stage.
1: Stage Radia Wave.
2: Stage Radia Wave. Exkluzivní živé koncerty českých i zahraničních kapel ze studia Radia Wave až na světová pódia. Stage. Koncerty, které jinde neuslyšíte.
1: Stage Radia Wave.
2: Poslouchejte dnes od 9 večer na Radiu Wave.

0: Kulturistán.
1: Kulturistán.
0: Kulturní tipy Rádia Wave.
1: Kulturní tipy na Rádiu Wave.
0: Kulturistán.
2: I v pondělí 4. května si můžete zajít na divadelní představení. Mám pro vás dvě dnešní pozvánky. Obě dvě nabízí tedy velmi intenzivní to témata ke zpracování a následnému přemýšlení, minimálně tedy podle mě. Brněnské divadlo už o 17:30 nabízí Vyhnání Gerty Schnirch. Je to inscenace, která je vlastně takovým příspěvkem ke společenské diskuzi k dosud nedostatečně reflektovanému tématu odsunu českých Němců. Osud Gerty Schnirch totiž ukazuje události druhé poloviny 20. století, a to z perspektivy člověka, který na základě dějinných událostí a politických rozhodnutí ztratil svůj občanský status v zemi, kde se narodil, musel zůstat i zemřít bez toho, aniž by dokázal odpustit. Vyhnání Gerty Schnirch je tedy dramatizace románu současné české prozaičky Kateřiny Tučkové. Já sama osobně jsem četla, můžu rozhodně doporučit 100% v knižní podobě, ale brněnskému divadlu také velmi věřím. 17:30 odpolední. No a teď je přesunu do pražského Disku, kam si dnes o 19:30 můžete zajít na představení Krysy. Henrietta Johnová přišla o dítě, no a další mít nemůže. V jejím životě zůstala trhlina, kterou se ale nedaří zacelit. Pokud trhlinou nepronikne záblesk naděje, Johnové skříží cestu jedna žena, která se snaží zbavit toho, po čem celou dobu touží. Vidina nového začátku, anebo je to jenom další falešná naděje? Otázky, na které můžete dostat odpovědi dnes o 19:30 večer. Představení Krysy hrají v pražském divadle Disk.
0: Kulturistán.
1: Kulturistán.
0: Kulturní tipy Rádia Wave.
1: Kulturní tipy na Rádiu Wave.
0: Kulturistán.

0: Kuba Kajfoš, a.k.a. Laser Viking se skladbou True Love, dance popová skladba z jeho prodloužené poslední verze desky, kterou vydal teď na vlnách Rádia Wave v našem playlistu. Posledních 5 minutek nás dělí od 13. hodiny odpolední, do té doby stihneme třeba ještě výtečnou Sharon van Etten s trackem 17, no a hned po 13. pak v playlistu vlastně taková česká Sharon van Etten, protože před námi též hudebnice Barbora Hora se skladbou Parasites.
1: Balance. Praktický magazín pro ty, kteří chtějí být vyrovnaní a rozvíjet se. Balance. Bublinka do vodováhy vašeho života. Balance. Překonejte limity vlastní hlavy a dejte si to nejlepší z našeho duševního bufetu. S Petrem Bouškou.
2: Každé úterý od 7 večer na Rádiu Wave.
3: Zásadní jména českého mainstreamu i undergroundu naživo v našem studiu.
2: Záznamy koncertů z produkce Rádia Wave, videorecenze, rozhovory, speciály. Sledujte a odebírejte YouTube kanál Rádia Wave.
3: youtube.com/radiowave
2: Rádio Wave.
1: Děláme vlny.
3: Naladíte nás v digitálním rádiu DAB+, na satelitu, na internetu a v televizích. Více na wave.cz.

Kiss All The Time, Disco Occasionally, tak to je celý název dlouhohrající desky, která vyšla 6. března britskému hudebníkovi Harrymu Stylesovi. Z ní jsme si teď na vlnách Rádia Wave hráli hned úvodní single, titulní skladbu Aperture, kterou můžete na desce najít. Já sama se osobně přiznám, že mám velmi ráda starší tvorbu Harryho Stylese, ale ta aktuální březnová deska mě osobně úplně moc nepotěšila, nevykouzlila mi žádný velký úsměv na tváři. Párkrát jsem si ji poslechla a když nad tím přemýšlím, tak vlastně zpětně vůbec nemám tendenci se k ní vracet. No, tak samozřejmě posoudit musíte i vy sami.

aktuálnímu hotspotu posuneme, tak nabídnu několik položek v našem pravidelném playlistu. Bude to třeba mezinárodní hudební spolupráce Smack a P Money se skladbou Fake, ale taky Big Wet s trackem No Regrets. No a teď už míříme za americkým rapperem, producentem, který se ukrývá pod jménem Kuru. Tady ukázka jeho aktuální tvorby, track s názvem Pray For.

Klára Součková a Sarah Abulkasim dávají kontext vašemu feedu na rádiu Wave. Hotspot. Hotspot. Poslouchej na wave.cz, v aplikaci Můj rozhlas a v dalších podcastových aplikacích.

Tolik hudebnice Isobel se skladbou Rachel v pondělním odpoledni na Waveu 13 hodin 31 minut k tomu v tento okamžik přesně. No a teď je na chviličku skok na web a server i rozhlas.cz do sekce věda a technologie, kde aktuálně informují o úspěchu českého vědeckého týmu, protože čeští vědci teď vyvinuli první probiotickou zubní nanonit na světě. Díky takové speciální vrstvě dostává vlastně do mezizubních prostor prospěšné bakterie, které pak pomáhají potlačovat ty škodlivé, no a zároveň taky předcházet zánětlivé parodontitidě. Používáním ani podobou se ta nová nanonit přitom téměř neliší od běžné zubní nitě, jak zmiňuje třeba Filip Romčík z fakultní nemocnice u svaté Anny v Brně a z lékařské fakulty Masarykovy univerzity, tak tato nit je vlastně dvouvrstvá, má mikrovlákené játro a to skrytím na povrchu, které může nést probiotikum. Může být malinko tlustší, jinak chuť nebo vůně je tedy úplně stejná jako u klasické niti. Pokud vás tento zářez české vědecké obce zajímá trošku víc, jak už jsem zmiňovala, server i rozhlas.cz a sekce věda technologie je ta část jejich webu, kterou chcete navštívit a kde si můžete přečíst podrobnější článek, který se právě této speciální niti věnuje. My na Waveu zpátky k muzice. Tři města, pustíme si track trošku starší tvorbu, původem slovenské, dnes už mezinárodní formace Tolstoys, tak jdeme na to.

Lid. O literatuře zapáleně. Podcast Jana Dlouhého a Evy Soukeníkové o tom, co čteme a proč. Lid. Poslouchej dnes od 7 večer na rádiu Wave.

0: Kulturistán.
1: Kulturistán.
0: Kulturní tipy Rádia Wave.
1: Kulturní tipy na Rádiu Wave.
0: Kulturistán.
2: A v pondělí 4. května přináším i dnešní pozvánky do kin, a to napříč celým Českem. Společně tedy startujeme s pozvánkami do táborského kina Svět. Tady si už v 17 odpoledne můžete zajít na intimní rodinné drama Neděle, které vypráví o dospívání, víře a taky hledání vlastního místa na světě. Ve 20 hodin večer pak snímek Věříme vám, což je zase naopak celkem strhující thriller, který nabízí pečlivě strukturovaný vrstevnatý portrét soudních procesů, které při hledání spravedlnosti nutí své postavy k vystoupení z komfortní zóny, a to vlastně až do takové míry, že nešetří nikoho, viníky ani oběti. Věříme vám dnes večer ve 20 hodin Tábor kino Svět. Přerov kinohvězda tady v 17 hodin odpoledne nabízí očekávané pokračování snímku Ďábel nosí Pradu s pořadovým číslem 2. Opět Annie Hathaway a Meryl Streep v hlavních rolích tohoto filmu. No a pokud chcete recenzi, než se vypravíte do kina, rozhodně doporučuji zastavení na serveru irozhlas.cz, kde si můžete přečíst hezký článek k tomuto snímku z pera filmového kritika Pavla Sladkého. No a v 19.10 pak přerovské kinohvězda nabídne sci-fi s Ryanem Goslingem snímek Spasitel. Přesun do sokolovského kina Alfa, tady se můžete vypravit ve 20 hodin večer a opět můžete zažít zmíněné intimní rodinné drama Neděle. Na závěr jedna pozvánka na Prahu, volím pražské kino Lucerna, tady si můžete zajít v 15.30 na film Kdybych měla nohy, tak ti nakopu. No a v 18 hodin pak snímek drama, tedy drama s Robertem Pattinsonem v hlavní roli a také s Zendayou jakožto párem, brzo manželským, co se týče tohoto snímku. 18. hodina film drama a pražské kino Lucerna.
0: Kulturistán.
1: Kulturistán.
0: Kulturní tipy Rádia Wave.
1: Kulturní tipy na Rádiu Wave.
0: Kulturistán.

0: zlomený zvuk breakbeatu v pozadí, popová produkce Eugenie s trackem Blue, teď na vlnách Rádia Wave, pár minutek před 14. odpolední, no a do té 14. pak ještě výtečný britský multiinstrumentalista, producent, hudebník, zpěvák Samfa s trackem Spirit 2.0 a taky domácí formace Buchty Nouze. Připomínám, že Buchty Nouze vystoupili i v rámci rádiové studio session. Vy se na záznam jejich živého koncertu od nás z našeho studia můžete kouknout na YouTube Rádia Wave.
1: Hej, potkáme se v květnu ve Zlíně.
2: Proč rovna ve Zlíně?
1: Od 6. do 12. května tam bude Zlín Design Week. Čekají tě výstavy, workshopy, design market nebo party.
2: A co módní přehlídka?
1: Neboj, letos budou dokonce dvě fashion shows.
2: Tak to si nenechám ujít.
1: Tak co, přijedeš v květnu i ty?
2: Zlín Design Week 2026 pořádá Fakulta multimediálních komunikací Univerzity Tomáše Bati ve Zlíně. Mediálním partnerem je Radio Wave.
3: Psycho. Popkulturní pořad se dvěma psychology o temných i méně temných stránkách lidské duše. Poslouchej Psycho s Karolínou Faberovou a Pavlem Šebestou každý čtvrtek od 7 večer na Rádiu Wave.
4: Rádio Wave. Děláme vlny.
5: Naladíte nás v digitálním rádiu DAB+, na satelitu, na internetu a v televizích. Více na wave.cz. Life will catch you.

Radio Wave. Radio Wave. Radio Wave. Děláme vlny.

0: FK Twix a Pink Panthers na společném tracku Wild and Alone, což je ukázka z desky Eusexua Afterglow, takové doprovodné desky Eusexua od hudebnice FK Twix. Původně to tedy měla být jen nějaká deluxová skladba, nakonec se ale FK rozhodla vydat celou 11-položkovou doplňkovou desku ke svému albu Eusexua. No a právě z něj jste teď slyšeli jeden ze zmíněných 11 tracků. 14 hodin 8 minut přesně v tento okamžik pondělí 4. května vyladíte dnešní odpolední on air stále s Martinou Foldinovou za mikrofonem. Už za chvilku uslyšíte také ukázku z aktuální epizody naší série Buchtičtou o Bibli s pořadovým číslem 3, takže ukázka z tohoto podcastu na vlnách Wave už za chviličku. Do té doby, jak jste zvyklí, zase další muzika, třeba domácí R&B hvězda Tea Sophie a s trackem Bounce Back. No a teď zamíříme ještě na sousední Slovensko, protože před námi Fobia Kid, který vydal novinku Evangelion. Z původního konceptu jeho desky vlastně zůstala jenom skladba Cyril a Method. Původně měl na letošní rok totiž Fobia Kid naplánované vydání politicky angažované desky. No a jak už jsem zmiňovala, z toho původního konceptu zůstala jen úvodní skladba Cyril a Method. Pojďme si pustit společně ukázku z jeho aktuální tvorby. Tady Fobia Kid.
1: To chcete povedať, že aj Leonardo da Vinci je Slovák?
2: Áno, presne tak. Sloven.
1: Ako Ježiš?
2: Ježiš Kristus tiež, presne tak. This is Slovakia Nightmare. Yeah.

0: koho vzít a koho nevzít na Noémovu archu. Víte, že jméno Noé znamená v překladu pohodář a kolik napršelo a proč se nevešli jednorožci? Ivana, Zuzana a Petr z podcastu Hergot probírají další zásadní biblické téma, a to sice potopu a Noémovo plavidlo. Jedna nit nezůstane suchá, no a vy určitě můžete být u toho. Poslouchejte Buchty o Bibli, před námi teď krátká ukázka.
1: Mně se líbí, že Noé je v překladu něco jako chill, odpočinutí.
2: Chill?
1: Odpočinek, odpočinutí. Chill, to jméno znamená odpočinek. Takže to je už pohodový jméno už od začátku a vypadá to na pohodovýho člověka, který žije ale uprostřed nepohodové doby a uprostřed taky nepohodových lidí. Protože ta situace, kdy začíná ten jeho příběh, je, že všechno kolem toho Noého, kromě něj samotného, je v podstatě zkažený. Chovají se všichni hrozně, celá země je zkažená tím blbým chováním, jak jsme si říkali v minulém dílu, a všechno jde jenom k horšímu. A
3: já myslím, že řekneš nějaký sprostý slovo, že všechno jde jenom k
2: dokyte.
3: A ty řekl horšímu, správně.
1: Ano.
3: A jediný Noé je teda pohodář.
1: Jediný Noé vypadá, že uprostřed toho blbýho je schopen žít hezky. Což je Bohu sympatický, ale to, co rozebírá ten začátek jeho příběhu, je hlavně to, jak se všechno kolem zkazilo a že to nestojí za nic a že Bůh vůbec lituje, že si něco s tím člověkem začínal, že vůbec tvořil, a začne úplně vážně přemýšlet nad tím, jestli by to celý nesmázl a nezačal nějak jako znova.
3: Vyresetoval si počítač, nebo vymazal by si Wordový dokumentík.
1: Přesně. A tím začíná ten veliký příběh o potopě, který na rozdíl třeba o příběhu o Kainovi a Abelovi, který se nám vešel tak základně v těch nějakých 16 řádkách, tak tohle zabere 3 kapitoly, celý tenhle ten oblouk. A je to jeden z mnoha a mnoha příběhů o potopě. Já jsem se dočet, že po světě v různých kulturách najdeme třeba 270 verzí příběhu o potopě. A to včetně,
2: To je dost hodně.
1: Včetně těch národů, který třeba vůbec nemají moře, což je dost zajímavý. I ty mají nějaký mýty o potopě.
3: Ale že tady ten reset za pomoci vody je takový oblíbený motiv, jo?
1: Je to hodně oblíbený nadkulturní motiv.
4: Buchty. Buchty o Bibli. Ivana Veselková, Zuzana Fuchsová a farář Petr Wagner rozebírají nejznámější příběhy a postavy z Bible.
5: Buchty.
4: Co se dělo v ráji? Nosil Ježíš Kristusky a proč Bůh není rodu mužského? Všechno se dozvíte. Buchty o Bibli. Poslouchej na webu Rádia Wave, v aplikaci Můj rozhlas a v dalších podcastových aplikacích.

0: trocha domácí kytirové psychedelie, tohle jsou Madhouse Express s trackem Little Illusions, což je ukázka jejich výherního vlastně videosinglu, co se týče exportního projektu Radio Wave Checking. A kdo vyhraje v tom aktuálním dalším ročníku, tak to se dozvíte už 14. května v pražském prostoru Palác Akropolis. Více o informací hledejte buď to u nás na webu nebo na facebookové události, ale my teď míříme za úplně jinými koncerty.
1: Kulturistán.
2: Kulturistán.
1: Kulturní tipy Rádia Wave.
2: Kulturní tipy na Rádiu Wave.
1: Kulturistán.
0: Ano, teď míříme za koncerty, které můžete zažít 4. května, nikoliv 14. května, kdy probíhá náš checking. Jako první zamíříme dnes večer do brněnského divadla na Orlí, kam od 19. hodiny můžete zajít na projekt Multicreations Tomáše Uríka, vlastně absolventský projekt 415620090 v kompletním znění. Je to tedy projekt studenta katedry kompozice a multimediální tvorby se specializací na kompozici elektroakustické hudby. Pokud chcete podpořit mladé studentské umění, 19. hodina Tomáš Urík a brněnské divadlo na Orlí. Přesun do pražského kulturního domu Krakov. Tady si můžete od 19. hodiny zajít na vystoupení Alana Sparhoka, což je americký hudebník, který je zakládajícím členem indie rockové kapely Low. Spolu s ním vystoupí taky mladá plzeňská kapela. Dle svých slov ve své hudbě kombinuje intimní přímočaré vokály a podmanivé texty s barvitou instrumentalizací, ve které se nebojí mísit žánry. No a aniž bych chtěla, tak jsme zpátky u našeho checkingu, protože support pro dnešní večer v 19 hodin obstará plzeňská formace Aida de Young. Praha, Kulturní dům, Krakov. No a na závěr třetí hudební pozvánka, opět hlavní město, tentokrát ovšem prostor Lucerna Music Bar. Tady si můžete zajít ve 20 hodin večer na The Tiger Lilies. To je kapela, která se od 90. let vlastně orientuje na stylové prvky kabaretu, předválečného šanzonu, pouliční hudby a taky experimentální divadelní estetiky. V roce 2005 vydali album, které tematizuje prostředí londýnského Soho, no a životní osudy osob pohybujících se na kraji společnosti. 20. hodina večerní Praha, Lucerna Music Bar.
1: Kulturistán.
2: Kulturistán.
1: Kulturní tipy Rádia Wave.
2: Kulturní tipy na Rádiu Wave.
1: Kulturistán.
3: Starter.
4: Starter.
3: Hitparáda neobjevených.
4: Máte novou kapelu a v šuplíku nejlepší song. Nahrajte s námi single v profesionálním studiu a přidejte k tomu nejkrásnější videoklip. Zahrajte si na vybraných festivalech a na Starter Showcase. Pošlete nám svůj song a sledujte, jak stoupá v hitparádě na wave.cz/starter.
3: Starter. Hitparáda neobjevených. S Martinem Šolcem a Filipem Černým. Poslouchejte dnes od 8 večer na Rádiu Wave.

oblíbený trip hop z Británie původem Night Tapes s trackem Baby Girl Like No One Else teď v pondělním odpoledni na Radio Wave. No a my společně míříme do naší sekce Wave News právě na webu Radia Wave, kde se tentokrát věnujeme sociálním sítím, zejména ve Spojených státech, protože tam zahltil v uplynulých týdnech právě sociální sítě úplně nový trend. Mají to takzvaný Scientology speedrunning, což vlastně podstata má spočívat v proběhnutí budovami náboženského hnutí Scientologie. Ano, videa na TikToku nebo na Instagramu teď aktuálně sbírají miliony zhlédnutí. Tenhle trend, abych to uvedla nějak víc do kontextu, se rozběhl asi na začátku dubna a vlastně uživatelé, uživatelky sociálních sítí tehdy začali zveřejňovat videa, na kterých vstupují právě do různých nemovitostí spojených s touto náboženskou skupinou. No a účastníci se potom natáčejí, jak tuhle budovu v uvozovkách řečeno speedrunují, tedy jak se vlastně snaží splnit úkol co nejrychleji. No a co je ten hlavní cíl? Cíl je zmapovat budovy církve a získat co nejvíce informací o vnitřním fungování této organizace. Pokud je to téma, které vás zajímá trošku víc, já to rozhodně doporučuji v plném znění. Koukněte, jak už jsem zmiňovala, web Rádia Wave, naše sekce Wave News, kde se o tomto aktuálním trendu ze sociálních sítí můžete dozvědět trošku víc. Před námi už ale Night Blooming Jasmine, skladba v podání repera Fake Minka.

0: domácí hudebnice Táňa Lvovská a Mi ex amor, což je skladba, kterou teď překřtím na svoji osobní pozici, a to jenom Mi amor.
1: Já už se bála, že mě nazveš toj ex amor, to asi není toj ex amor.
0: Eliška Soukupová in the house.
1: Ahoj, ahoj, zdravím vás, přeji vám krásné odpoledne.
0: Ráda tě vidím, ahoj.
1: Já tebe taky, Marťo, jsi opálená, kde jsi byla o víkendu?
0: Jsem opálená, viď, já jsem koukala, že vypadám trochu jako panda, protože jsem měla sluneční brýle na obliči.
1: Vypadáš krásně, ahoj, máš děkuju. Růžolící tváře.
0: Já jsem byla teďka pár dní na takové příjemné Enviro Eco záležitosti hromadno, skupina v kousek od Žďáru nad Sázavou na Vysočině. Wow. Měli jsme tam přednášky od lidí z HKO a poslouchali jsme nějaké přednášky v krajině, jak to tam vypadalo před 25 tisíci lety a tak dále. Bylo to moc hezké, kolektivní
1: tak
0: zážitek.
1: Teď si mi doslova vyrazila teda dech, to jsem nečekala. Já jsem od tebe čekala nějakou přírodu a nějaký zajímavý typ, ale tohle teda to je skvělý a bude se něco podobného třeba ještě někdy organizovat?
0: Já předpokládám, že určitě, ale měla jsem dojem, že v téhle lokalitě, v téhle podobě se to děje jenom jednou ročně, ale možná
1: a
0: trošku mystifikuju. Ona je spousta dalších takových věcí, o kterých ti třeba můžu něco říct, až skončí tenhle vstup, ale neboj, prostě nějaké typy
1: tak
0: dostaneš.
1: Tak to mi řekneš, to mě zajímá, protože mě dostaneš. Baví hodně opalování a přijde mi jako opalování s přesahem.
0: že to já jsem vlastně... si totiž jako říkala, že tohle úplně nebude jako opalovací záležitost.
1: Ale ty jsi opálená.
0: Ale jsem, no, tak když jako mezi tím chodíš prostě po svahu mezi kytičkama.
1: No je, to je moje, hele, to by se mi líbilo.
0: No počkej, a co jsi dělala ty o víkendu, když takhle závidíš?
1: Já jsem, prosím tebe, co já jsem dělala o víkendu, to je velmi dobrá otázka. Já jsem v sobotu, myslím, byla doma, no tak protože já se stále léčím z mého úrazu, takže já to, co mohu dělat nejraději a nejlépe, je to, že nedělám nic a mám nohy nahoře. Je to strašný, já vím, že se to doporučuje. Dělejte to, samozřejmě je to velmi prospěšné jenom pro nás aktivní lidi, je to náročné. Ale počkej, já už vím, já jsem v sobotu krom jiného slavila narozeniny mého divadelního souboru. Dívčí divadelní punkový soubor, který má už 10 let. Takže jsme slavili kulatinky.
0: Gratulujeme.
1: V parku poklidně s dětmi. A v neděli co? V neděli měl můj kluk rýmu, takže jsem... Takže naše společné plány nakonec byly trošku jináčí, tak jsem chvilinku byla taková, že jsem se starala a pak jsem si taky opalovala nos.
0: No a jak to vypadalo? Teďka je pondělí, to je chvilka od té rýmy, ta většinou u mužů trvá jakoby velmi dlouho, ne? Je to
1: náročný, je to hrdina. Málem to nepřežilo samozřejmě, ale dneska už vidí světlo na konci tunelu.
0: Tak to je v pořádku. Tak
1: je to
0: tak. To nenaplnil.
1: Pojďme mu držet palce.
0: A budeme mu držet palce, mám radost z toho, že nenaplňuje ty stereotypy úplně.
1: Vůbec. Je to národní hrdina. A možná je to i trošku mou příčinou. Já jsem mu namíchala speciální čaj. On mě poprosil, ať mu namíchám speciální čaj, který mu zachrání život. Mm-hmm. Takže já samozřejmě vám neřeknu můj recept, je to vysoce tajné. Jednoho dne se tím budu živit na smrtelné posteli. Mm-hmm. Bába kořenářka.
0: Wow.
1: Namíchala jsem speciální čaj, na který jsem napsala rýba.
0: Já si to
1: a
0: dokážu.
1: On si dělá čaj rýba a přežil, dnes je mu lépe dokonce.
0: Já si dokážu úplně, moc si tě dokážu představit na nějaké chaloupce s tím košíčkem dřevěným, prostě nůžky.
1: Ale v tygrovaných bikinách.
0: Jo.
1: I v 85.
0: Ježiš, já už musím jít.
1: Zlatou kšiltovku budu mít, ale budu prodávat čaj s nápisem rýba.
0: Jo, já si stavím, dáš mi adresu potom.
1: Jo, doufám, rozhodně, to bude biznis, Marťo.
0: To bude biznis.
1: Můžeme spolu míchat, ale jenom v bikinách.
0: Tak teď už jenom veřejnoprávní biznis, tak pa.
1: Pa.
2: Impact. O událostech, které mají dopad na život mladých lidí. Impact. Rozhovory Adély Šponerové každé úterý od 8 večer na Rádiu Wave. Zásadní jména českého mainstreamu i undergroundu naživo v našem studiu. Známy koncertů z produkce Rádia Wave, videorecenze, rozhovory, speciály. Sledujte a odebírejte YouTube kanál Rádia Wave. youtube.com/radiowave Rádio Wave. Děláme vlny. Naladíte nás v digitálním rádiu DAB+, na satelitu, na internetu a v televizích. Více na wave.cz.

Steph London a Ray BLK Over You ve vysílání Rádia Wave je 15 hodin a 6 minut a zdraví vás Eliška Soukupová. Přeju vám krásné pondělí 4. května, doufám, že se máte super a nebo že se aspoň budete mít o něco lépe právě s poslechem Rádia Wave a dnešního odpoledního on airu. Teď už to nebudu zdržovat, protože nás čeká gansko-australský rapper Genesis Owusu, já ho mám moc ráda a jeho track Life Keeps Going.

0: Blíží se Queer Festival v barvách Duhy, který ve dnech 15. až 17. května proběhne v Husově sboru ve Vršovicích. V Novém Hergotu mluví Adéla Frýdlová z organizačního týmu jak o festivalu samotném, tak i o její duchovní práci v církvi Československo-Husické. Celý díl najdete na webu Rádia Wave a ve svých podcastových aplikacích, třeba v aplikaci Můj rozhlas, ale teď už si dáme z tohoto dílu krátkou ukázku.
1: Je fakt, že to často vypadá tak, že otázku sexuality řeší mnohem víc ti, kterých se to vůbec netýká, než samotná queer komunita, která spíš řeší svoje ukotvení ve společnosti a otázku toho přijetí a nějak jako tolerance a vzájemného vycházení si vstříc. No ale to jsme trošku stejně odbočili z toho místního, úplně nejmístnějšího společenství.
2: Já se ještě možná k tomu jakoby o tom zmíním. Ještě totiž jedna věc je, že někdy také, a to se děje právě i teda v církvi, že často proti té komunitě LGBT a proti té jejich agendě právě vystupují lidé rozvedení. A ti se vlastně stávají často jakoby ti největší obhájci těch konzervativních hodnot a tradiční rodiny. A jako já jsem si pro sebe osobně je nazvala od pasu nahoru konzervativec, od pasu dolů liberál. Mm-hmm. A přitom si myslím, že opravdu jako stačí jako zavřít oči a jak říkal Marcus Aurelius, spočítat si všechny dary, kterých se nám dostává, a pak si vděčně připomenout, jak bychom po nich toužili, kdybychom je neměli. A vlastně, když si podle mě všichni ti bojovníci proti LGBT dosadí sami sebe do té role těch odsouzených k životu v celibátu, v životu v samotě, bez možnosti navázat nějaký hlubší vztah, tak si myslím a věřím tomu, že ten názor přehodnotí. Takže jde o to podle mě jenom jakoby vlastně se vcítit do té role, že já jsem ten, který bude žít celý život sám. A podle mě to chce, myslím si, jenom empatii, kterou mám vůči sobě, ale někdy mi chybí vůči druhým.
3: A chápu to teda tak, že ta tvoje, vaše církev je tak otevřená, že nebylo potřeba žádného schvalování z vrchu nebo něčeho takového, aby se ten
2: to
3: festival
2: ne, to
3: mohl
2: nebylo,
3: uskutečnit.
2: To nebylo, já si myslím, že já to tak vnímám, že u nás církev samozřejmě jakoby je několik, nebo těch proudů je víc. Není to jakoby jednolitej proud, ale myslím si, že každý jakoby ten farář vlastně nějakým způsobem vede to společenství a každý to jakoby, že to je taková škála. Ta naše církev, že to jakoby nemá jednolitý názor na to. A těch proudů je několik, samozřejmě je těžký. Potom, když se má učinit nějaká vyjádření, tak je to samozřejmě těžký, ale vidím to v podstatě aspoň tak. Když už nejsou nějaká pozitivní vyjádření, tak aspoň, že se můžeme vyjadřovat na té bázi třeba těch sborů.
0: Boží keci a příjemná astrální setkání.
4: Hergot.
0: Poslouchejte podcast pořadu Hergot kdykoliv a kdekoliv. Více na wave.cz/podcasty.

neznám, bro. Ty jsi panda grizzly. Koukám do zrcadla ráno, význam neznají, oni nechápou. Pes pozná psa, taky stádo, je na mě tlak, nesu ho na zádech. Sluchátka zamotaný, bohoněze, rozmotám je do uší, mi

0: První panelový dům byl postavený v Praze Ďáblicích a obyvatelé se tam stěhovali právě před 70 lety. Měl 3 patra, ornamenty na fasádě a dodnes stojí. Dům působí celkem vlídně a má velké byty. Architekt Zdeněk Holzl paneláky navrhoval. Nás to štvalo, to, že jsme dostali nevzhlednou bednu, se kterou se nedalo nic dělat, říká. No ale jak se na to kouká z pohledu dnešního dne? To se dozvíte v Bourání s Karolínou Vránkovou už dneska v 18 hodin.
1: Bourání. Bourání. Architektura, urbanismus, veřejný prostor. Bourání. Pořad Rádia Wave. Nejen o architektuře.
2: Bourání. Poslouchejte dnes od 18 hodin na rádiu Wave.

0: 15:38 ladíte Radio Wave a já mám pro vás pár kulturních tipů, kam a na co můžete dneska zajít do kina.
1: Kulturistán.
2: Kulturistán.
1: Kulturní tipy Rádia Wave.
2: Kulturní tipy na Rádiu Wave.
1: Kulturistán.
0: Nejprve se společně podíváme do táborského kina Svět. Tam vás v 17 hodin čeká snímek Neděle a ve 20 hodin můžete zajít na film Věříme vám. Teď se společně přesuneme do Přerova, konkrétně do kina Hvězda. V 17 hodin můžete zajít na dvojku Ďábel nosí Pradu a v 19 hodin a 10 minut vás tam čeká Spasitel. Do pražského kina v Lucerně můžete dneska v 18 hodin zajít na oceňovaný film Drama. Teď se podíváme do Sokolova, konkrétně do kina Alfa. Ve 20 hodin vás tam taktéž čeká film Neděle. A pokud jste z Blatné anebo z okolí a nechce se vám úplně do kina, ale spíš byste si zahráli nějaký deskovky, tak můžete dneska do komunitního centra Plantáž Blatná zajít už za malou chvíli v 16 hodin na akci, která se jmenuje Deskovky v Blatné. Ať už jste stihli nebo nestihli přijít na předchozí hraní a znáte Člověče nezlob se nebo Dostihy a chcete poznat nové deskové hry a chybí vám třeba spoluhráči, tak dneska zaměřte do kulturní plantáže Blatné, kde si užijete podle mýho spoustu zábavy.
1: Kulturistán.
2: Kulturistán.
1: Kulturní tipy Rádia Wave.
2: Kulturní tipy na Rádiu Wave.
1: Kulturistán.

0: Uvědomit si vlastní identitu je často jenom začátek. Ten další krok přichází ve chvíli, kdy o tom začneme mluvit s ostatními. S rodinou, s kamarády, anebo třeba s lidmi, se kterými chceme navázat vztah. Jak teda může vypadat coming out asexuality? Jak na něj reaguje okolí a kde může člověk hledat podporu, když má pocit, že na všechno není úplně připravený? Ano, teď vás zvuk poslechu nejnovějšího dílu podcastové série Asexualita, kterou pro vás připravila Klára Nováková, ale samozřejmě my si poslechneme i krátkou ukázku z ní v následující vysílací hodině tady v On Air s Eliškou Soukupovou. Je 15 hodin a 50 minut a do konce 15. hodiny nás tady čekají třeba ještě Ellie X anebo za malou chvíli Bad Karma Boy.
1: Haló, kdo tam je?
2: Gask Till Dusk.
1: Co?
2: No přeci studentský hudební festival. Gask Till Dusk.
1: A kdy to bude?
2: V sobotu 9. května v Kutné Hoře.
3: Nechceš jen sedět doma? Tak přijď v sobotu 9. května do Kutné Hory. Můžeš se těšit na kapely Bad Taste, Initial Decay a Dukla.
4: Gask Till Dusk.
5: Mediálním partnerem je Radio Wave.
6: Modeláři. Informovaná i fanouškovsky zanícená sonda do žánru hardcoreu, metalu, punku i ponurých odvětví ambientu.
7: Modeláři. Vypravte se na exkurzi do temnoty společně s Banánem a Viktorem Palákem každé úterý od 9 večer na Rádiu Wave. Rádio Wave. Děláme vlny. Naladíte nás v digitálním rádiu DAB+, na satelitu, na internetu a v televizích. Více na wave.cz.

Tohle byly Griff a Sigrid a skladba Head on Fire, tak doufám, že i vám se z toho zapálil mozek a možná i tělo. Já jsem si tady docela solidně zatancovala v našem studiu Rádia Wave. Virtuálně vám mává Eliška Soukupová, je 16 hodin a 8 minut a přeji vám krásné pondělí 4. května. Ale teď už novinka. Prince Nahuel a.k.a. Venktovka se na novém singlu spojil s cloud rapovým Gavem a ve skladbě Hmota dává takový pomyslný shoutout hedonismu a oslavě tvoření hudby.

0: Uvědomit si vlastní identitu je často jen začátek. Ten další krok přichází ve chvíli, kdy o tom začneme mluvit s ostatními. S rodinou, s kamarády nebo třeba s lidmi, se kterými chceme navázat vztah. Jak teda může vypadat coming out a sexuality? Jak na něj reaguje okolí? A kde může člověk hledat podporu, když má pocit, že na všechno není úplně připravený? To si poslechněte ve finálním a čtvrtém dílu autorské minisérie Asexualita Kláry Novákové. A tady je z tohoto finálního dílu alespoň krátká ukázka.
1: Ako určite je to v niečom coming out, lebo predsa len ako je to nejaké objasňovanie, ako odhalovanie časti ako našej identity. Ale pre mňa osobne som z toho nikdy nerobila.

0: byla nějakou jako velkou, velký moment. Je to vlastně v něčem těžké si přiznat a jako akceptovat a nějak navigovat ten pocit toho, že jsem jiná a potom to ďalej komunikovat a právě se otvárat tomu, že to může někdo napádat, může to někdo jako se na to pýtat a může to někdo spochybňovat a podobně. A jako v tom se potom udržet nějako, se nenechat zlomit, tak to je těž těžké.
1: Rodičům jsem zkoušela teda udělat i coming out, to mi bylo taky tak, myslím si, že těch 16, tak zhruba v té době, ale tam se to nesetkalo úplně s pochopením a přišla klasicky věta, no to se ještě nepotkala toho pravýho a to přijde a ještě máš čas a tak. Takže tam jsem to nějak už jako víc ani s nima neřešila, protože jsem si říkala, že to nemá asi úplně smysl. Podle mě u těch asexuálů vlastně to okolí dost často nevnímá, že jste asexuál. Zatímco když jste prostě gay a přitáhnete domů vlastně třeba kluka nebo holku, tak ty rodiče samozřejmě prostě vidí, jakýho je ten člověk pohlaví a jestli je stejnýho jako vy nebo odlišnýho. Ten coming out není vlastně tak podstatný, respektive je spíš podstatný pro vás samotný, že vy sami pak víte, že jste to fakt vy a že se takhle cítíte.
2: Já bych hrozně chtěl, ale to je prostě strašná utopie, která nikdy se nestane a bohužel, kéž by mohla, ale já bych hrozně chtěl, aby coming out jako právě nebyl vůbec potřeba, jakoby proč by měl někdo se cítit špatně a bát se jít za někým, svěřit se někomu s tím, jak se cítí. U asexuality vnímám, že jako společnost má prostě hroznou potřebu ti nevěřit a právě říkat ti tady ten stereotyp, že ještě nenašla toho pravého, tak by docela problém, protože tady to celou dobu rozebíráme v tom, že vnímáme to napojení těch vztahů úplně jakoby naopak, než vlastně jako ostatní. Celkově jako zhodit to, že přijdeš za někým a máš potřebu jako spochybnit to, že se ti někdo svěří a hledat prostě díry v tom, že ne, nejsi asexuální a říkat něco jako jiného, spochybňovat to.
3: Ta asexualita zažívá pořád nějaký nepochopení. A teď nemyslím, že by chtěli lidi se léčit, ale fakt je tam veliký nepochopení. Přesně ty, to, co mi říkali na začátku. Potkáš toho pravýho, půjde to, jo, musíš si vzít tady nějaký prášky, vem si Viagru, jo, a tak dále. Jo, to, jedna moje známá, která je asexuální, tak prostě mi říkala, že vlastně se coming outovala u kamarádky a teď řekla, vem si Viagru, funguje to i na ženský. Jo, protože si jako myslela, že to nějak jako probudí. Jo.
4: Asexualita, když má touha jinou podobu. Asexualita. Sérii Kláry Novákové poslouchej na webu wave.cz, v aplikaci Můj rozhlas a v dalších podcastových aplikacích.

0: Během loňska přišlo v tuzemsku na svět necelých 78 tisíc dětí, nejméně od dob Marie Terezie. Politici proto mluví o nutnosti takzvaně rozrodit Česko. Předčí to generaci Z k založení rodiny? Image rodičovství ale není cool, říká demografka Eva Waldaufová. Mít dítě je luxus, přiznává novinářka Adéla Svatba. Jaké jsou hlavní překážky mladého rodičovství a jak vlastně nízká porodnost, je vlastně nízká porodnost vůbec problém? To si poslechněte v novém Impactu s Adélou Šponerovou ve vysílání rádia Wave. Tento díl najdete buď na webu wave.cz a nebo ve svých podcastových aplikacích. Třeba v aplikaci Můj rozhlas.
1: Nenechte si ujít v České televizi. Svou ruskou vlast miluje.
2: Speciální vojenské operace.
1: Ale svobodu miluje ještě víc. A tak den za dnem zaznamenává, jaký po útoku na Ukrajinu ubývá a sílí propaganda a strach. Výjimečný dánsko-český dokument oceněný Oscarem a dalšími významnými cenami. Pan Nikdo proti Putinovi. Premiéra zítra večer na ČT2 a v iVysílání.

0: Kulturistán.
1: Kulturistán.
0: Kulturní tipy Rádia Wave.
1: Kulturní tipy na Rádiu Wave.
0: Kulturistán.
2: 16 hodin a 41 minut a já mám pro vás pár tipů na koncerty pro dnešní večer. Vezmeme to od té největší příležitosti. Dnes v Praze v Lucerna Music Baru můžete zajít na kapelu, která se už od 90. let orientuje na stylové prvky kabaretu, předválečného šanzonu, pouliční hudby a experimentální divadelní estetiky. The Tiger Lilies zahrají v Lucerna Music Baru v Praze dnes ve 20 hodin. V Praze ještě zůstaneme, ale přesuneme se do kulturního domu Krakov. Tam v 19 hodin zahrají Alan Sparhawk of Low společně jako supportem Ido the Young. A nyní se podíváme do brněnského divadla Nad Orlí. Tam vás v 19 hodin v rámci Multi Creations čeká koncert Tomáše Uríka. Jedná se o absolventský projekt studenta katedry kompozice a multimediální tvorby, který se specializuje na kompozici elektroakustické hudby. Tomáš Urík dnes v 19 hodin v brněnském divadle na Orlí.
0: Kulturistán.
1: Kulturistán.
0: Kulturní tipy Rádia Wave.
1: Kulturní tipy na Rádiu Wave.
0: Kulturistán.
2: A teď už novinka Kelani společně s Lil Wayne'em Another Lover.
0: Novinka na rádiu Wave.

0: Ve vysílání Rádia Wave právě doznívá Sabrina Carpenter, kterou si mimochodem můžete poslechnout i na novince Madony Confessions 2. No ale to nebudu předbíhat. Je 16 hodin a 52 minut a vy ladíte odpolední on-air vysílání s Eliškou Soukupovou na Rádiu Wave. Krátce po 17. hodině si trošičku zavzpomínáme na nejnovější díl podcastu Pod, ve kterém byla hostkou Klára Nováková. Autorka nové série tady na Rádiu Wave, která se jmenuje Asexu. O čem jsme si povídali, tak to se dozvíte až po 17. hodině. Ale teď nás tady společně čekají třeba ještě Deerhoof, anebo kapely Zapomněl jsem a Anna Vaverková.
1: Buchty. Ducha plná talkshow o všem a o ničem, co život naděluje a bere.

0: 13 hodin na rádiu Wave.
1: Můj rozhlas. Mobilní aplikace, díky které máte kompletní obsah Českého rozhlasu na jednom místě. Najdete v ní podcasty, živé vysílání všech stanic, sport, pohádky, rozhlasové hry i audioknihy. V jedné přehledné aplikaci s mnoha vychytávkami si poslechnete všechny pořady rádia Wave. Můj rozhlas. V aplikaci Můj rozhlas odebírejte také naše hudební pořady, které nově můžete poslouchat i offline.
0: Rádio Wave. Děláme vlny. Naladíte nás v digitálním rádiu DAB+, na satelitu, na internetu a v televizích. Více na wave.cz.

Rexop a Astrid S. skladba Bují právě doznívá ve vysílání Rádia Wave. Je 17 hodin a 8 minut a krásné pondělí 4. května vám přeje Eliška Soukupová. My se potom, co jsme se s Rexop a Astrid S. lehce nadechli, tak s Kim Petras zase nabereme tempo. Kim Petras po 3 letech vydá nové album. Vydání nového alba, které má nést název Detour, se lehce pozdrželo. Sama Petras říká, že za to mohl její label, a tak se rozhodla, že si vydá album po vlastní ose. Vůbec celkově je nové album nabité názory a velkým rozhořčením nad hudebním průmyslem jako celkem. No a tomu odpovídá i následující track, který se jmenuje Need for Speed.

0: Teď si poslechneme ukázku z nového dílu magazínu Pod. Jeho hostkou je Klára Nováková, autorka nové série Asexualita. V rozhovoru přibližuje, jak to mají asexuální lidé se seznamováním, sebepřijetím i coming outy. Celý díl najdete na webu Rádia Wave, wave.cz/pod a nebo ve svých podcastových aplikacích.
1: No já si myslím, že jako ta schopnost toho prožitku, jako co se týče třeba jako toho vztahu obecně, když jako si je člověk jako asexuální ve vztahu, je to fakt hodně v té blízkosti a v těch jakoby malých věcech, že vlastně já si myslím, že na té, a taky jsem se o tom bavila se svým klukem, že na té jako na tom smíšeném páru nějakým způsobem je hrozně kouzelný to, že vlastně spoustu těch párů třeba vznikne právě na základě nějakého toho jako sexuálního spojení, že jakože nejdřív se třeba spolu jakoby vyspí a tak a pak k sobě začnou vlastně hledat cestu. Ale tady fakt ten vztah je jako položený na hodně extrémně pevných prostě jakoby základech, kdy fakt jako jsme se museli jakoby poznávat a vlastně čerpat vlastně my jako asexuálové, zase nechci jakoby mluvit za všechny a nejsem tady určitě z pozice odborníka, ale z pozice toho, kdo to jako zažívá, tak my fakt jakoby ten pocit jako máme prostě z té blízkosti a z těch jakoby malých věcí, že prostě přesně, že jakoby přijdeme domů a víme, že tam někdo jako je, že nás přesně ten člověk, kterýho máme jako rádi, obejme, že nás prostě, že nám dá jakoby pusu, nevím, na čelo nebo přesně jako na pusu a tak, a je to fakt jako, je to hodně prostě založený vlastně na té romantice, protože je důležité ještě jako podotknout, že je velký i rozdíl mezi jakoby romantickou přitažlivostí a sexuální přitažlivostí, kterou prostě strašně moc lidí jako spojuje vlastně dohromady, ale ta romantická je prostě fakt jako, že se do někoho zamilováváme a to ty asexuálové cítí, pokud to nejsou aromantičtí asexuálové, což je zase ještě trošku jakoby jiná odnož, to znamená, že necítí ani romantickou přitažlivost, ale my jako asexuálové prostě necítíme jenom v uvozovkách tu jako sexuální přitažlivost. Takže prostě z té romantiky my čerpáme.
2: Pod. Podcast o lásce, sexu a intimitě. Pod o motýlech v břiše, požáru v srdci a všem, co z nás teče. Pod. Na rádiu Wave. Poslouchej na webu wave.cz/pod, v mobilní aplikaci Můj rozhlas a v dalších podcastových aplikacích. Hilo.

0: Tohle byla TK Meds a Grasshopper ve vysílání Rádia Wave. Je 17 hodin a 28 minut a pokud máte chuť dneska večer na nějaký super koncert, ale zároveň se vám nechce vytáhnout paty takzvaně z domova, tak mám pro vás tip a tím je Stage Rádia Wave. Ve Stage Rádia Wave dneska v 9 hodin si poslechneme záznam koncertu umělce Joshua Aidehena z letošního ročníku showcaseového festivalu Eurosonic Norderslag. Joshua Aidehen je anglicko-nigerijský hudebník a básník, nyní žijící ve Švédsku. Jeho hudba osciluje na pomezí jazzu, elektroniky a dalších alternativních žánrů, které kombinuje s mluveným slovem a poezí. Myslím si, že to bude skvělý, pokud si nechcete tenhle ten koncert nechat ujít, tak laďte Radio Wave i nadále a hlavně ve 21 hodin.
1: Stage Rádia Wave.
2: Stage Rádia Wave. Exkluzivní živé koncerty českých i zahraničních kapel. Ze studia Rádia Wave až na světová pódia. Stage. Koncerty, které jinde neuslyšíte.
1: Stage Rádia Wave.
2: Poslouchejte dnes od 9 večer na Rádiu Wave.

0: Kulturistán. Kulturistán. Kulturní tipy Rádia Wave.
1: Kulturní tipy na Rádiu Wave.
0: Kulturistán.
2: 17 hodin a 39 minut a pokud ještě nemáte plány na dnešní večer, tak mám pro vás dva divadelní tipy. Nejprve vás můžu pozvat do Brna do legendárního Hadivadla. Tam vás čeká dramatizace úspěšného románu současné české prozaičky Kateřiny Tuškové. Představení a příběh o lidském osudu zlomeném dějinami, o vině Čechů a Němců a o tom, zda je možno odpustit a porozumět. Vyhnání Gerty Schnirsch dnes v brněnském Hadivadle. A dneska večer vás můžu také pozvat do pražského divadla Disk, kde bude Henrietta Johnová, která přišla o dítě a další mít nemůže. V jejím životě zůstala trhlina, kterou se nedaří zacelit, dokud trhlinou neproskne záblesk naděje. Johnové skříží cestu žena snažící se zbavit toho, po čem Johnová celou dobu touší. V 19 hodin a 30 minut představení Krysy v pražském divadle Disk.
0: Kulturistán.
1: Kulturistán.
0: Kulturní tipy Rádia Wave.
1: Kulturní tipy na Rádiu Wave.
0: Kulturistán. Děláme vlny.

0: 17 hodin a 46 minut ladíte Radio Wave a dnes naposledy se s vámi loučí Eliška Soukupová. Přeju vám krásný zbytek pondělka 4. května. No ale bude o vás postaráno královsky, protože za malou chvíli začíná bourání, které bude na téma první panelový dům a kde byl postavený a jaké byly výzvy, kterými tehdejší architekt Zdeněk Holzl čelil. Společně s Karolínou Vránkovou proberete různé podrobnosti tady toho počinu. No a o něco později v 19 hodin vás čeká Lid s Honzou Dlouhým a tentokrát s hostkou, která je zároveň autorkou podcastu Houpačky na rádiu Wave, Michaelou Sladkou. Mějte se krásně.
1: Scéna s opakem disu. 2 hodiny hiphopu pro tvou mámu a pro všechny, kdo stáli za dveřmi. Rapové novinky. Extrémní zážitky ze světa a z tvého regionu. Speciální okénka nejen o hiphopu. Scéna s opakem disu. Každý čtvrtek od 9 večer na rádiu Wave. Zásadní jména českého mainstreamu i undergroundu naživo v našem studiu. Záznamy koncertů z produkce rádia Wave, videorecenze, rozhovory, speciály. Sledujte a odebírejte YouTube kanál rádia Wave. youtube.com/radiowave. Rádio Wave. Děláme vlny. Naladíte nás v digitálním rádiu DAB+, na satelitu, na internetu a v televizích. Více na wave.cz.

0: Rádio Wave.
1: Rádio Wave. Rádio
0: Wave. Děláme vlny.
2: Posloucháte reprízu pořadu
1: Bourání. Bourání. Architektura, urbanismus, veřejný prostor. Bourání.
2: Pořad Rádia Wave, nejen o architektuře.
1: Bourání.
3: Dobrý den, posloucháte Bourání s Karolínou Vránkovou a dneska budeme slavit. A to sice 70. prvního paneláku. Je to tedy spíš paneláček, má 3 patra a stojí v Ďáblicích. Stále slouží a v červenci 1955 se do něj nastěhovali první obyvatelé. No a od té doby vstoupili do našeho života paneláky, vyrostly, rozmnožily se a dnes z nich bydlí 3 miliony lidí. A je tady se mnou architekt Zdeněk Helcl. Dobrý den.
4: Dobrý den.
3: A vy jste s panelovými domy pracoval o mnoho později, vlastně až s těmi posledními, a navrhoval jste sídliště Nový Barrandov. Je to tak?
4: Je to pravda.
3: A my si budeme povídat o panelácích obecně, o těch vašich a pak taky o další vaší práci, která byla po panelácích. No a začneme tím výročím. První panelový dům, 70 let, je co slavit?
4: No, já vás poslouchám a říkám si, že je výročí toho paneláku, ale panelák je vlastně technologie, že? To znamená, že to neděláte na místě z betonu nebo z cihel nebo já nevím z čeho, ale že uděláte kus někde v továrně a pak to převezete na nějakým autě a naskládáte to spolu. Na tom není špatného, že jo? Já nevím, tančící dům slavný je sestavený ta fasáda z panelu v Prefě, která dělala ty stejný paneláky, jo, předtím. Ale ta potíž toho slavení je, co se z toho stalo, neboli jak to uchopil tehdy bolševik.
3: Takže stavil sídliště, ta sídliště byla různá, některá byla příliš velká, některá se nepovedla, měnili tvář měst, no ale pořád tam bydlí ty 3 miliony lidí. Takže co bychom řekli, jaká jsou jejich plus a jaká jejich mínus?
4: No tak jejich plus je to, že tam bydlí těch 3 miliony lidí, to znamená, že jich je obrovská spousta. A to mínus je teda v tom, že byli všichni stejní. A těžko se z toho dělalo město, takže vlastně se to bohužel jmenuje sídliště.
3: No ale já myslím, že na těch sídlištích vlastně, viděno dnešníma očima, se nežije špatně. Není to město, ale to je možná i ta výhoda, jsou zelení, je tam spousta vzrostlých stromů. Zas ta stejnost se nějako dost rozpustila, že jo, lidi si to obydleli. Takže dneska byste to viděl taky takhle kriticky?
4: No ne, tak zuřivě. Já sleduju ten náš Barrandov a vlastně tam se děje to, že ty domy se vylepšujou. Zateplujou, že dělají se tam nový balkony a začínají vypadat tak jako jinak. Ještě bych chtělo, aby nějaký se tam zbořili a postavili nový.
3: Aby místo těch vašich domů tam byly nový?
4: No, že ten půvab těch měst, Marná sláva, je to město Praha, že ty, který známe a který se nám líbí ty města, no tak všechny prošly takovouhle proměnou.
3: Ono dneska ale asi spíše tendence ty věci udržet, nebourat, znova využít, a to se s těmi paneláky děje. Lidi si je velice zajímavým způsobem obydlují a předělávají a tak dále. Sledujete tohle?
4: Určitě. Moje dcera bydlela po rodičích na Petřinách, v takovým bytě, který kompletně předělala, probourala tam tu betonovou zeď. Asi týden to tam ty chlapy bourali a je z toho jako krásný byt. A to je ten panelák, který má ty takzvaně malorozponovej, neboli že má blízko sebe ty panely. Ještě líp jsou na tom ty, co mají 6 metrů zdi od sebe, takže to můžete kompletně celý z toho udělat takový loft. Nový okna, že jo, zmizí to jádro, který nefunguje a tak dále.
3: Mm-hmm. Takže v tom případě ale možná trochu zbytečné je bourat, ale dají se vlastně docela dobře předělávat. My tady v Bourání o tom taky často mluvíme, že vlastně ta technologie, ta panelová technologie je nakonec docela flexibilní.
4: No flexibilní jak teda. Já jsem říkal, že mají těch 6 metrů zdi od sebe, to byly ty nejlepší, ale jste tam musela ručně dodělat nějak příčky. A to nechtěli, že jo, protože to byla další práce, takže udělali ty malorozponový, takže vlastně opravdu ty místnosti, které jsou široký 3 metry nebo 4 metry 20, tak s těma neuděláte nic.
3: No minimálně můžete třeba dvě spojit, ne? To jde.
4: No nemůžete, když tam je ten panel vy nezbouráte, jo. Ten
3: ale, je... ale jak jste říkal na příkladu vaší dcery, že tam prořízli asi.
4: Jo, to jo, ale to byla operace, že celý barák je nesnášel a trvalo to hrozně dlouho a bylo to jenom díky tomu, že to bylo v posledním patře.
3: Mm-hmm. Jo, takže tohle je to nějaké omezení, jo, třeba těch panelových určitě. Bytů, ty malé prostory, které vlastně jsou dané velikostí toho panelu.
4: No. Vzdáleností těch panelů od sebe, tak.
3: Pak je tady ještě jedna věc, která budí sympatie pro ty paneláky, a to je, že ještě pořád ty byty na panelových sídlištích jsou poměrně levné, že i středně příjmoví lidé typu učitelé, novináři si můžou dovolit byt v paneláku.
4: To se stalo, protože si myslím, že když se to jmenuje sídliště, tak v tu ráno jako máte představu, že to má být lacinější. Nebo že to bude lacinější, než když to je tadyhle v Olešovicích, nebo já nevím, tady vedle nás někde na Vinohradech.
3: Takže myslíte, že to zlevňuje ten špatný zvuk toho slova sídliště a panela?
4: To si myslím, ano.
3: No a mně připadá právě, že tyhle ty slova už nezní zdaleka třeba tak špatně, jako zněly krátce po pádu komunismu. Nepřijde vám, že se to trochu mění?
4: No mění se to určitě, protože si vzpomenu na ten film od Věry Chytilový Panel Story, že jo, kde to bylo příšerný, jak tam se neustále chodili v těch holinkách s těma kočárkama a tím bahnem a jak to tam bylo hrozný a nevzhledný a já jsem se tuhle dostal na jižní město, byl jsem překvapený vlastně, jak to je příjemný.
3: Nevznikla tahle špatná pověst právě tím, že v podstatě lidi se do těch domů nebo do těch sídlí stěhovali ještě než byly dodělané a než to ještě vlastně nebylo hotové a bylo tam to bláto.
4: Ale to já úplně nevím.
3: Kdybychom to shrnuli, tak jak byste teda shrnul svůj vztah k panelovým sídlištím?
4: No já k tomu mám vztah osobní, protože jsme dělali ten Barrandov, do kterého jsme spadli jakýmsi omylem, abych tak řekl. A nás to štvalo. Jo, štvalo to, že dostanete vlastně bednu. Panelák byl 21 metrů dlouhý a ještě nejradši museli stát dva vedle sebe, čili jste měla 42 metrovou takovouhle kládu, s kterou se nedalo nic dělat a byla taková jako nevzhledná. Jo, když to máte na svahu, což teda třeba ten Barrandov je, takovým svahu, tak co s tím, jo? Tak se prostě ten barák na jedné straně zařezává do země a na druhý čouhá nad terénem a teď není možný vůbec jako to připravit. Neboli tohle je naprosto zásadní závod. Když to děláte na rovině, což jižní město většinou je, jeho západní mám pocit taky, tak to taková závada není. Nebo mi říkala nějaká sestřenice, hele, bydlím tamhle na Barrandově a proč tamhle na ten výhled není okno? No, protože tam nebylo, že jo, v tom paneláku. Takže my jsme pak, řeknu druhou půlku svýho života, dělali domy bytový a tam můžete zohlednit všechno.
3: K tomu my se ještě dostaneme. A mohl byste se ještě na ty sídliště podívat tak jako celkově dnešníma očima, jak to vidíte po těch 30 letech?
4: No tak já je znám docela dobře. Mluvil jsem s těma architektama a v každým je něco promítnutý. Nějaká doba. Jo. První bylo teda Petřiny. Ty jsou příjemný, protože vlastně jsou malý, mimo jiný starý, samozřejmě taky zarostlý, a už tam byla nějaká struktura ulic a domků, takže je to do toho zadělaný, ty domy nakonec jsou i nízký, že jo, a šestipatrový. Takže tam ještě mi to... Ale pak ty vysokánský na tom jižním městě, to mě pořád vadí. Pořád a pořád.
3: to výškou?
4: No tak jako tím pádem tou vzdáleností a takovou jako velikostí těch prostorů. Nevyznáte se v tom. My jsme byli vlastně poslední a my jsme se to snažili udělat jako město. Mm-hmm. Tak.
3: My se k tomuhle ještě dostaneme, jak jste stavěli nový Barrandov, to je celá velká kapitola, ale teď si dáme písničku a po ní budeme pokračovat, posloucháte Bourání.
2: Bourání s Karolínou Vránkovou na Rádiu Wave.

0: Posloucháte Bourání, slavíme 70 let prvního paneláku. Pojďme si toho oslavence ještě trochu představit. On je to takový paneláček malý, docela roztomilý, má 3 patra. Na obvodu střechy má takovou vlnovku. Původně měl dokonce ornamenty na fasádě, takže byl takový zdobný. No a zajímavý je i jeho příběh. Tenhle systém vymyslel Miloslav Wimmer, což byl původně zedník, ale vlastně dostal příležitost vyvíjet ten svůj systém. On to nebyl vlastně panelák, jak je známe, měl konstrukci, měl skelet a ty panely vlastně vyplňovaly tu konstrukci. On sám v tom domě bydlel. Já tohle vím všechno od historičky architektury Evy Novotná, která ho tam dokonce navštívila. A vy jste v té době byl malý chlapec, školák, bylo to v roce 1955, takže jestli dobře počítám, tak vám bylo v té době 8 let. Kdy vy jste se poprvé setkal s paneláky?
1: No, já jsem si ho vlastně viděl poprvé, když mě bylo, já nevím, prostě 25 let nebo něco takového. Jo. Neboli tuhle historii, kterou vy mi říkáte, tak slyším poprvé o tom prvním paneláku. Poprvé jsem ho zavnímal v tom filmu Věry Chytilový, jo, Panel Story, kde vypadají příšerně a celý ta doba tam vypadá příšerně.
0: Mm-hmm. Takže jste zpočátku se asi neoblíbil.
1: Ne.
0: Ale ono v té době, v druhé polovině 50. let, vznikala ještě řada dalších systémů. On tenhle první systém se vlastně neujal, pak se exportoval, používal se například v Rize, ale u nás se neujal. U nás vznikaly další systémy, které se pak zavedly do výroby a u toho zrodu stál architekt Karel Janů, velký levičák, komunista, který se pak stal vlastně šéfem celého toho znárodněného stavebnictví. A on vás taky učil. Vy jste v jednom rozhovoru s Lucí Skřivánkovou na to vzpomínal, že byl velice přesvědčený a přesvědčivý. Tak co on vám říkal o té prefabrikaci, industrializaci?
1: No, Karel Janů nás učil, takže měl přednášky. Někdy, ale až v posledním ročníku. A bylo to zjevení, byl to úžasný šarmér. Jo, okouzlující chlap, který před válkou udělal krásný domy. Šikovný architekt na Letný, na té třídě Horákový, má takový barák, který je na šikmý parcele, stojí před ním takové vitriny, takhle nahoře. Udělal několik vil.
0: Volmanovu vilu například, která dneska je otevřená, může se tam každý jít podívat.
1: Kterou nějak získával přes svý jako bohatý příbuzný. Jo, neboli to byl přesně ten typ toho rudýho praporku na golfový holi. Jo.

0: jako byl Hofmeister nebo to. A on byl přesvědčený, že to stavebnictví je otravný, že je celý špatně zorganizovaný. To myslím jako před válkou a za války sepsal knihu Socialistické budování. Já jsem zjistil, že ji máme doma. A byl jsem z ní úplně vedle, protože on tam říkal, že takový ten zedník, co si veme cihlu a teď to podmaže a zamaže a dá tam další cihlu, že to je minulý století. Že se to musí v dnešní době, kdy Ford vymyslel ty auta, auta se dělají všechny v továrně a všechno klape a svíští. Takže tohle je prastarý. To už je minulý století.
1: A tak to zní velmi přitažlivě.
0: No, samozřejmě, tohle on nám říkal. On taky v těch sedmdesátkách už měl syna v Americe, který tam uprchnul. On tam za ním jezdil. A teď já nám jako nadšeně vykládal, jak ta Amerika chlapí. Ona je zdravá. No to je senzační tam. A jak oni tam stavějí bezvadně. A jak je tam pokrok a jak tady už to je špatně. Neboli jakoby pomlouval to, co vyvolal. Jo. Bydlel v takovým tom malým Berlíně pod veletržákem.
1: Jo, takže v domě z 30. let.
0: No,
1: jo, nebydlel v paneláku.
0: Velikým, je propojený několik místností. Jezdil do té Ameriky a vykládal nám. Jsme mu říkali, hele, ty paneláky, jako, ono to je taky všechno stejný. A on říkal, no hele, to se mi ptala na UV soudružka Švermová, hele, soudruh architekta, a nebude volnit ty baráky ošklivý, já jsem jí řekl, že ne. A on teď se začal hrozně chechtat, jak byla blba a jak jí dostal, jo.
1: No, ale tak on viděl, že ty paneláky teda se trochu vymkly kontrole, že už třeba jsou některé ty sídliště ošklivý.
0: No, ale on taky v té době už těch 70, na konci, těch sedmdesátkách už byl jinde a jeho tématem bylo zlehčit stavby. Jo? Že to je moc těžký a že teda pokrok bude v tom, že budou lehký a budou se moc převážet helikoptéru a takhle.
1: No, čili další krok té industrializace, no. Řekněme. No, ale mě by zajímalo vy, když jste to poslouchali jako mladí studenti, tak jaký jste z toho měli dojmy? Byli jste vůči třeba těm panelákům nějaké vnitřní opozici nebo jste mu tleskali nebo jak to bylo?
0: Ne, ono to, co on říkal, tak o těch panelácích nemluvil, protože to byla minulost tý zavržení hodná.
1: On sám je zavrhl.
0: Jo, on říkal, dělaj to blbě, my jsme to vymysleli dobře, že jako to měli vždycky tehdy všichni, ale blbě to provedli, že ten, já nevím, systém Larsen-Nielsen, který byl k nám adoptovaný, tak ten měl v tom Dánsku 1250 panelů a my jsme jich měli 270.
1: Čili mluvíme o systému, z kterého se stavily panelové domy v Dánsku i u nás.
0: I u nás.
1: Ale u nás teda se ten program zmenšil, no, zredukoval.
0: Ještě jedno okno, že jo, většího pokoje, menší okno, menšího pokoje autovka, jo, na fasádě nebylo nic. Čili tohle on jako říkal, no tak my jsme to vymysleli, měli jsme to dobře vymyšlený, že z těch panelů, no proč ne, jo, můžete ten dům postavit z čeho chcete, nebo jakou technologií, ale zvrhlo se to kvůli těm bolševikům, ke kterým on jako už se nehlásil, že jo. A furt byl takhle okouzlující a furt měl tu pravdu.
1: Jo, takže to byl takový školní svět. Vy jste pak vyšel ze školy a pak jste přišel do praxe a vlastně asi váš první úkol byla práce na sídlišti Nový Barrandov. Je to, to tak, nebylo, jak se to stalo, ne?
0: Nebylo to první.
1: Tak jak jste se dostal to, k tomuhle úkolu?
0: To se stalo už, to bylo 5 let po škole. Do té doby my jsme projektovali v družstvu architektů, když jsme tam s Honzou Kerelem odešli k architektu Gorazdu Čelekovskému, u kterého Honza jako student pracoval, což byl takový šarmantní člověk taky, který dělal už asi 10 let na projektu sídliště Barrandov. A my jsme tam přišli, jo, tak jsme tam jako, já nevím, čtvrtou roku seděli a všeli jak blbli. A načež se stalo, že, já nevím, ústřední výbor, nebo kdo to tehdy rozhodoval, rozhodl, že se to sídliště bude opravdu stavět. A ten Gorást s tou partou těch svých pěti lidí, s kterýma na tom dělal, se sebral a odešel zděšený z toho, že by to měl opravdu dělat. A my jsme tam s Honzou zbyli. A on když byl, a my jsme říkali, no a co mě bude? A on říkal, no, teď budete ten Barrandov dělat vy. Takže my jsme to nezískali, ono to nás spadlo.
1: Kolik vám bylo?
0: 30.
1: A neměli jste teda za sebou mnoho realizací ještě?
0: No nějaký jsme měli, to zase jo, za těch 5 let, ale rozhodně ne, teda urbanismus. Jo, mm-hmm. To jsme neuměli a byli jsme naprosto proti těm urbanismům, který se dělali. Mm-hmm. Těch sídlišť.
1: Takže jste měli dělat sídliště, ale byli jste proti sídlištím.
0: Byli jsme proti sídlištím, ano. A tehdy jsme byli okouzlený Jiřím Ševčíkem, to byl teoretik, který k nám přinesl obraz města od Kevina Lynche tehdy, který říkal, že město se skládá z bodů nebo ohnisek, které jsou spojované cestama, že tam jsou případně náměstí, že jsou různé typy prostorů, jako veřejný a poloveřejný a soukromý na zemi. Jo. A my jsme teda s Honzou Kerelem udělali, zahodili toho Gorazda úplně a udělali jsme plán, kde jsme nakreslili město, které vypadalo jako město.
1: Že jste nechtěli dělat sídliště, chtěli jste dělat kus města. My teď dáme písničku a vrátíme se tady k tomu tématu Nový Barrandov. Posloucháte Bourání.
2: Bourání. Bourání. Demolice nesmyslů s Karolínou Vránkovou na rádiu Wave.

0: Posloucháte Bourání a povídáme si s architektem Zdeňkem Helclem, který navrhoval sídliště Nový Barrandov. Budeme mluvit o tom, v čem to sídliště je jiné, ale jedna věc je vidět z dálky. Tam je takový panelák, velký dům s červenýma věžičkama jako hrad. Jak vás napadlo udělat na panelák věžičky?
1: No, protože ve městě mají být věžičky. Také je to jednoduché.
0: A jako prošlo vám to snadno, nebo museli jste někoho přesvědčovat?
1: To mě překvapilo, nikdo si to nevšiml. Tam jsou strojovny vejtahů, které jsou normálně takové budky a my jsme místo těch budek tam udělali tohleto a bez řečí to ta firma udělala.
0: No, je to asi výraz toho, že jste o celém tom sídlišti uvažovali jinak, jak jste o tom mluvil, že to mělo být víc město. Já myslím, že dneska, když se tam člověk prochází, třeba ani si toho úplně nevšimne na první pohled. Ono to zarostlo, je tam třeba víc aut a tak dál. Na jakých místech na tom sídlišti je to třeba dobře patrné, to, co byste chtěli tam vložit?
1: No tak tam je hlavně taková ta pěší osa veprostřed, že jo, na který jsou nabalený ty veřejné budovy. Jo? Začíná to školou Čaplinovou, že jo? Pak dojdete k obchodům, pak jdete dál, narazíte na zdravotní středisko, pak jdete zase dál, narazíte na další ty obchody, dneska jsou tam, já nevím, bicykly a nějaká sámoška, dojdete na náměstí, čili to je prostě prostor, kterým rozumíte, a když teda jdete od někad někam, nejenom z toho svýho bytu, myslím si na autobus nebo na tramvaj, tak jdete tudy. Čili my jsme měli vlastně mimo těch bytových domů má několik málo takových budov veřejných a ty jsme navlíkli jako korálky na tu cestu.
0: Oni o to též se asi snažili urbanisté i na těch předchozích sídlištích. Vy jste říkal, že jste dokonce s nimi absolvovali nějakou cestu po sídlišti, kde vám říkali, co se tam všechno nepovedlo z těch původních záměrů. Můžete to připomenout?
1: Já to připomenu velmi rád, protože po převratu byl zorganizovaný autobus architektů, kde vepředu seděl architekt Lasovský, úžasně jako takový citlivý a dobrý architekt.
0: Teď oslavil 99 let zrovna, nedávno.
1: Žije?
0: Ano, žije.
1: No, to je pěkné, ten udělal krásný domky pod Strahovem, ve kterých bydlí, jo, z Cihel. A teď jsme jeli na to jižní město a on nám tam cestou ukazoval vlastně, jak to zamýšlel. A teď si pamatuju takový obraz, kde je potůček, na kterým je loďka s rybářem. Jo. A k tomu potůčku zbíhají zahrady a kolem jsou terasový domy. Jo, takový, řeknu, šestipatrový domy s krásnýma terasama a celý to je takový jako sprohejbaný, jo. Tak to meandruje. A tohle to ten Lasovský nakreslil.
0: Čili to byla kresba, kterou vám ukazoval.
1: Ano, jeho návrh.
0: To byla jeho fantazie o jižním městě teda.
1: No, on to byl jeho, fantazie to nebyla, ale to byl opravdu návrh, který on takhle udělal. Že jo. A načež teda se stalo to, že já nevím, vlastně oni tyhle ty lidi ještě předpokládali, že ten bolševik chce udělat něco pěkného nebo dobrýho. Jo. To my už jsme věděli, že to nechtějí, že jsou naopak proti tomu. Tak dopad taky ten panelák, chudák. A co se stalo tak, že ten potůček zmizel, ty domy vedle se narovnaly, a místo, aby byly šestipatrový, byly, já nevím, asi osmi nebo desetipatrový, protože když už teda tam postavíte tu jeřábovou dráhu, aby tam se nalupaly ty panely a už ji tam máte, tak je dobrý to postavit vysoký. Jo, a teď jsme tam přijeli a tam bylo tohle, my se na to koukali. A on pak nám ukázal ještě nějakou takovouhle situaci, která podobně dopadla.
0: Mm-hmm. No a tak to byly, to jsou takové úplně typické příběhy těch sídlišť, že to bylo nějak navrženo a hlavně potom v těch 70. letech už se na to nehledělo a prostě se to tam sázelo, co největší, co nejrychleji a tak dál. Tohle známe. Váš nový Barrandov dopadl podle vašich představ?
1: No v tom, co jsme mohli ovlivnit, tak jo. Jo, v tom, co jsme nemohli ovlivnit, byly ty paneláky. Jo. A my jsme teda měli představu nějakých prostor, který uděláme. Měli jsme představu takovou, a to jsme udělali, že teda vznikla ta osa. Udělali jsme takovou věc, že jsme k těm domům, těm panelákům, prostě jsme si řekli, jo, ty tam budou, nic lepšího nám nedají, budou takhle blbí. Byly na to dvě barvy, jo, béžová a hnědá, který jste mohli tam použít na tu fasádu. Udělali jsme tam jako předzahrádky, nebo jsme měli ty veřejné prostory, poloveřejné prostory za těma předzahrádkama, takový nízký trubkový. A za těma domama, protože jsme tam dělali bloky veliký, a za těma domama byly už opravdu zahrádky patřící těm domům. Tam se měli představu, že ta maminka vlastně tam dá ten kočárek pěkně a bude se koukat z okna. A snažili jsme se ty domy dělat šestipatrový, což je taková příjemná velikost, že třeba uslyšíte to dítě, nebo na ně můžete zavolat. Bohužel nám, teda, když jsme to předváděli na útvaru hlavní architekta, který to musel všechno schválit, tak tam nám ti pánové řekli, že tam musíme použít ty vysoký baráky, 12-patrový, takzvaný věžáky, na důležitý místa, tak jsme tam dali, ale na tom parteru, co se dělo, to znamená ty veřejné, poloveřejné prostory, které jsou pojmenované, tak ty jsme tam dělali a ty hřiště mateřské školky byly uvnitř těch bloků. A plus jsme dělali aleje. Že jo, tam ty sadařky, který tam s náma pracovali, tak ty byli zvyklí tak jako mezi ty baráky, ty paneláky, tak dávat různý stromy, jehličnany. A my jsme je donutili dělat aleje tak podél těch cest, který tam jsou. Jo, čili,
0: to už jsou pěkně vzrostlí.
1: No, tak to mně přijde ano, že se povedlo.
0: Mm-hmm. Takže to bylo sídliště Nový Barrandov. Abych teď udělal trochu střih. Ono se, tam se stavilo do roku 92, pak se vlastně skončilo, to sídliště Nový Barrandov mělo mít, myslím, 40 tisíc obyvatel, no, někde na půlce se skončilo. Zůstaly tam ty velké nezastavěné plochy a vy jste tam potom dál projektovali už ve spolupráci se soukromými developery, je to tak?
1: Je to tak.
0: Které ty bytové komplexy jste tam navrhovali?
1: No my jsme tam postavili veliký dům v ulici Hegrova, s takovými špičkama. Pak jsme dělali dál takzvaný kaskády 3. A to je opravdu veliký blok se dvorama, který bychom byli nejradši takhle stavěli tam pořád, jo, ty bloky.
0: Pojďme si popsat ty nové vaše domy, čili je to bloková zástavba, jsou tam nějaké obchody v parteru a v těch blocích je co?
1: V těch vnitroblocích je zahrada, která je využívaná těma přízemníma bytama, kousek, já nevím, 6 metrů, myslím, že mají před sebou, takže to je úplně jejich jako oplocený. A plus tam zbývá nějaká další plocha, řeknu veřejná, která je nějakým způsobem přístupná z toho schodiště, takže tam můžou se tam ty děti z různých těch vchodů jako hrát.
0: Čili to je jakoby klasický vnitroblok.
1: Jo.
0: Takže tímhletím směrem jste uvažovali potom, když jste dělali ty soukromé developmenty.
1: No, do té doby, než teda developer zmoudřel a přišel na takzvaný salámy, což je dům, který má 12 bytů na patro, protože to je maximum, který můžete mít z nějakých předpisů. A začali tam sázet a my jsme pak k tomu, to dělal jiný architekt, a my jsme pak k tomu přišli a stvořili jsme tam ještě to náměstí, který dneska se jmenuje Olgy Scheinflugové. Neboli my se tam pořád do toho tlačili tuhle tu prodloužení té pěší osy a další náměstí. Ty náměstí jsou tam tři na tom Barrandově.
0: My teď dáme písničku a řekneme se, jak se proměnila to stavění od doby paneláku do doby teda dnešních developerských bytových komplexů. Posloucháte Bourání.
2: Bourání.
3: Bourání.
2: Demolice nesmyslů s Karolínou Vránkovou na rádiu Wave.
4: Skeletons.

0: skeletons.
1: Posloucháte Bourání, povídáme se s architektem Zdeňkem Helclem a zrovna mluvíte o tom, že když jste projektovali nový Barrandov, že vás paneláky štvaly, že byly jaksi neflexibilní, nedalo se s nimi nic dělat, tak čím přesně vás štvaly?
2: No, vy jste to vlastně řekla, ale nás to štvalo prostě, jak to měli ty bolševici. A řeknu příklad tento. Udělali na tu panelárnu, která byla v Radotíně pod kopcem, novou silnici, kterou ty auta s těma panelama tam vyvezli na Barrandov. A byl to systém, který se jmenal OP 111. A teď jsme to z nich teda vyskládali. A když jsme byli někde, tak řeknu v Cetině, tak najednou rozhodli, že už to nebudou z těhletěch, ale z jiných. A to znamená, že oni byli najednou úplně jinak veliký. Jo? A my jsme tam nemohli, teď jsme říkali, to nejde, teď tadyhle ta cesta, kterou tam máme veprostřed, ta tam neprojde, protože tyhle ty, co vy nám tam dáváte, jsou větší. A oni řekli, trni si nohou, že jo. O tom se nebudeme bavit.
1: Čili byli jste trochu bezmocní jako architekti. Uděláme teď střih, pak přišel teda kapitalismus, přišli developeři. Bylo to lepší? Vy jako architekt byl jste svobodnější, když jste projektoval byty pro soukromí investory?
2: No, na začátku jo. Na začátku jo, protože oni se nevěděli, jak na to, ty developeři. Oni byli většinou mladí a nechali to opravdu na nás architektech, aby jsme dělali všelijaký vylomeniny. Dokonce třeba nás nechali ten dům v Egerově ulici, který je 150 metrů dlouhý, udělat z betonu. Jo. To je dražší. Mm-hmm. Pak přišli na to, že jenom betonové baráky jsou drahý a že lepší je vyzdívat. Neboli ve chvíli, kdy to už byly jejich peníze, každá ta 100 koruna, kterou dali buď to architektům nebo do cihly, tak už je zajímala a byla jejich.
1: No a myslím, že ty developerské tabulky, že jsou pověstné, že se prostě šetří metry, šetří se materiál, všechno. To je pro architekta podobná skoro situace, jako když má ten panelák, ne?
2: No, to je hodně rozdílný.
1: V čem?
2: Prostě ve všem. Ve všem. Že můžete už udělat dům, který je na Svažitý ulici a že tam jako se chodí normálně jako schodníku, který jde z kopce a vy se tam nějak vypořádáte s těma výškama. Mm-hmm. Co předtím nešlo.
1: Co z pohledu těch lidí uvnitř? Já jsem jednou psala takový článek, kde se porovnávaly vlastně vnitřní dispozice nových domů a paneláků. Byly to nové, zrovna na Jižním městě, prostě staré paneláky a nově postavené domy a zjistilo se, že třeba na metry čtvereční a co, je to v podstatě stejné, nebo i na rozlohu jednotlivých místností a tak dál.
2: No jo, no tak ta ložnice prostě je nějak veliká. Nám ty developeři říkali, že do dneška ideálem všech lidí je byt, který byl v těch 6 metrech mezi panelama 6 metrů od sebe daleko a kde na té jedné straně byl obývák a na té druhé straně byly dvě ložnice a mezi tím bylo nějaký to koupelna, záchod. A mělo to 65 metrů čtverečních. To je prostě ideál.
1: No a v čem teda jste mohli ty dispozice vnitřní vylepšit? Nebo vylepšit ten dům pro ty obyvatele?
2: No tak rozhodně třeba jako ve výhledu, jo, v situaci, v které to bylo, že jste udělala velký okna na výhled, jo, na nějakou, což v tom, zrovna na tom Barrandově si myslím, tam máte to Prokopský údolí pod tím a vidíte tam kopce, že se jinak chováte k fasádě, která je do ulice a jinak se chováte, která je do dvora. Jo, určitě jsme dělali velký obejváky z kuchyní, že jo, protože to dřív nebejvalo, tam na těch Petřinách to byla ta kuchyň taková takhle zalezlá, byl tam jenom místo na stůl pro 3 lidi, že jo, vztah k balkonům, každý byt má balkon, komory. Na druhou stranu samozřejmě i ty developeři jako schytřeli a dali nám 50-stránkový manuál, co tam má být a co tam nemá být. Jo? Mm-hmm. A co je zatím v té ceně a co si můžou připlatit.
1: A ještě něčím se ty dnešní komplexy liší od těch socialistických sídlišť. Vy třeba na Novém Barrandově jste věnovali spoustu pozornosti školám, školce, tomu veřejnému prostoru. No a to se teď neděje, tak není to škoda? Není to na úkor té kvality toho města?
2: No to škoda je. Tak tohle vám jediný přiznám. Protože my jsme měli tabulku, že jo, napsáno, že na 1000 obyvatel bude 140 míst ve základní škole a že tam bude 60 míst na 1000 obyvatel v mateřské školce a 10 míst v jeslích a tak dále, že tam bude policejní služebna nebo takovýhle ploše a krám takovejhle a kulturní středisko. Neboli to tam bylo popsané. To není. A jak to tak poslouchám, tak dneska už se to děje, že ta municipalita si to vynucuje. Jo? Mm-hmm. Že si vynutí, že ano, můžete tady postavit ty baráky s těma bytama, ale pozor, musíte postavit školu.
1: No a my se teda tady celou dobu bavíme o panelácích, o sídlištích a vlastně jsme dospěli k tomu, že to bylo docela funkční, v mnoha ohledech víc než ty třeba nové komplexy. Tak kde je problém vlastně?
2: Problém je v tom, že teď jsem si to najednou uvědomil, že ty paneláky mě byly jenom bytový. Oni ty sídliště, jako bylo sídliště, proto se to bylo sídliště, tam lidi bydleli a bylo jasný, že oni jezdí za prací. Ale oni ty byty začínají už přízemí a není možný kvůli té jejich technologii těch panelů, že jo. Není možný tam udělat krám, jo. To je ta zásadní vada. My máme na Čaplinovo náměstí, který v čele má tu školu a na druhou stranu má lávku k tramvaji a léty domy na tom náměstí prostě nemají žádnou opravnu v obuvi, žádnou trafiku, nic, prostě jsou tam jenom byty. Mm-hmm. Jo?
1: No a to asi pokračuje dál, oni se ty sídliště dál zahušťují zase dalšími byty, že jo?
2: No, ale tam doufám, že se v těch domech, v přízemí, že jo, se tam udělá nějaký skelet, tak jako jsme ho udělali v té Hegrově ulici nebo v těch kaskádách, kde je zubař, jo, kde je, já nevím, co všechno možného. A tohle to teda jejich závada je do smrti smrťoucí.
1: Hmm. A co by jim ještě pomohlo těm sídlištím?
2: Jak jsem říkal, no, něco zbourat, něco postavit.
1: No a my jsme vlastně, celé to naše setkání bylo ve znamení teda oslavy 70 let prvního paneláku, tak co bychom mu popřáli k 70.
2: Jo, ať tam ty lidi jako žijou spokojeně. Pamatujete, jak pan prezident říkal, že to jsou takový kálikárny, že jo, to urazil ty lidi, no prostě žijou tam lidi. Je na tom sympatický teda to, že ta sociální rozmanitost, ta struktura tam je, že to nejsou žádný jako geta. Jo, že tam žijou opravdu slušní lidi a takže no, jim popřejeme všechno nejlepší, ať vydržejí.
1: Jo, tak jo. Tak jim přejeme, ať vydrží, ať moc nezdraží, ať jsou tam lidi spokojení třeba ještě 70 let. To byl Zdeněk Helcl. Děkuju moc, že jste přišel. My jsme se dostali jenom vlastně k první části vaší kariéry, kdy jste navrhoval sídliště Barrandov, ale pak následovaly další stavby, tak na to si vás asi budeme muset poslat ještě příště. Takže zatím se loučím. Děkuju.
2: Díky. A shledanou. Napodobně.
1: A já se loučím s posluchači, jsem ráda, že jste se zúčastnili naší oslavy 70 paneláku. Kdybyste chtěli tenhle nejstarší panelák vidět, nachází se v ulici U Prefy 771. Je to v Ďáblicích poblíže komunitní centrum s kavárnou Nová radnice Ďáblic, takže je to docela zajímavý bod na mapě současné architektury. No a docela dobrá je i procházka po Novém Barrandově, po sídlišti Barrandov. Takže vyražte za paneláky a poslouchejte Bourání. Nashledanou.
0: Nemáš nikdy dost bourání? Poslouchej náš podcast a bourej kdykoliv a kdekoliv. Přihlas se k odběru podcastu na wave.cz/podcasty.

0: Starter.
1: Starter.
0: Hitparáda neobjevených.
1: Máte novou kapelu a v šuplíku nejlepší song. Nahrajte s námi single v profesionálním studiu a přidejte

0: /Starter.
1: Starter. Hitparáda neobjevených. S Martinem Šolcem a Filipem Černým. Poslouchejte dnes od 8 večer na rádiu Wave.
0: Víte, že nás můžete poslouchat, i když nejste online? Poslouchejte rádio Wave přes digitální rádio. Živé vysílání s moderátory, skvělý hudební playlist a přehled o tom, co se právě děje. Poslouchejte nás na DAB rádiu. Více informací najdete na webu dobadabová.cz.
1: Rádio Wave. Děláme vlny. Naladíte nás v digitálním rádiu DAB+, na satelitu, na internetu a v televizích. Více na wave.cz. Rádio Wave.
2: Český rozhlas Rádio Wave.
1: Rádio Wave.
0: Rádio Wave. Děláme vlny.
2: Posloucháte reprízu pořadu.
0: Lid. Podcast o tom, co čteme a proč. S Evou Soukeníkovou a Janem Dlouhým na rádiu Wave. Podcast Lid. O literatuře zapáleně.
3: Jan Dlouhý vás vítá u dalšího dílu podcastu Lid, kde po nějaké době přišel znovu čas na literární reportáž. Text o paměti, vině, trestu i šanci na druhý život. To je příběh na smrt a na život od polského novináře Vojčecha Tochmana. A právě o tom dneska řekne víc vedoucí programu Rádia Wave a taky autorka podcastu Houpačky, Míša Sladká. Ahoj.
4: Ahoj, děkuji za pozvání.
0: To je Lid.
3: Tak Míšo, ty jsi taková naše stálice, co se týče absintovek takzvaných, takže hádám, že literární reportáž jsou prostě tvoje gusto.
4: Jo, moc, hrozně moc. A Vojčech Tochman je jeden z mých nejoblíbenějších autorů ještě ke všemu, takže dneska to bude krásný rozhovor o krásných věcech.
3: Můžeme připomenout tedy, že se jedná o polského novináře a spisovatele, který pracoval pro deník Gazeta Wyborcza, což je takový prestižní deník polský. Vydal například knížky, a ty je tady máš před sebou, Jakoby sjedla kámen z roku, v českém překladu z roku 2017, to je tedy reportáž z Bosny z 90. let, dodala bys k tomu ještě něco?
4: No, já bych tomu dodala právě hrozně moc, tak rovnou...
3: No tak povídej klidně, tady máš slovo.
4: Ne, to je fantastická kniha, Jakoby sjedla kámen, my jsme se o ní vlastně měli původně tady bavit, jo? A to proto, že ona po ne deseti, ale... skoro 10 letech, vychází znovu v nakladatelství Absint do tisku, protože byla hnedka hrozně rychle rozebraná a vlastně je takovou symbolickou oslavou 10letých narozenin tohohle nakladatelství, protože to byla jedna z prvních knih, kterou Filip Ostrovský a Juraj Koudela vydali, a to nakladatelství bylo tehdy ještě úplně maličké a říkalo si asi, co bude, jak bude novinářská reportáž přijata v Česku, a ukázalo se, že Češi tohle čtou rádi, a taky se ukázalo, že Vojčech Tochman je někdo, o koho je dobrý se zajímat.
3: Potom taky jsem si napsal Kokrhání kohoutů a pláč psů, to je literární reportáž z Kambodži, četla jsi, nebo ne?
4: Ano. Mimo jiný, na Vojčechu Tochmanově je jako dobrý takovej jako tip pro lidi, co nemají rádi tlustý knihy, což literární reportáže často bývají. Tak Vojčech Tochman jako žák legendární reportérské královny Hany Králové, to se mi povedlo, že jo, teď, tak je hodně jako naučený psa. Hutně v krátkých větách, a ty knížky jsou hodně útlý. Kokrhání kohoutu a pláč psu jsou teda reportáže z Kambodži. Vojčech je hodně orientovaný nebo v těch svých reportážích na ženské hrdinky. Takže tohle to je kniha, kde on velkou část té knihy v takových jakoby krátkých příbězích doprovází psychiatričku, lékařku, která má pacienty rozeseté po celé Kambodži, mnohdy jako různě v džungli a v takových nepřístupných oblastech, a pomáhá lidem, kteří žijí vlastně hodně tradičně a hodně konzervativně, se vyrovnávat z následky kulturní revoluce. A třeba se je snaží přesvědčit, že je dobrý, když máte psychiatrickou diagnózu a maniodepresivní poruchu, takže dobrý brát třeba léky a nepřivazovat toho člověka řetězem ke stromu a tak. Prostě Tochman, tak jak ho máme rádi.
3: Ty jsi zmínila ženské hrdinky a ty najdeme i v té nejnovější knize, kterou máš taky před sebou, což je tedy Příběh na smrt a na život. Čeho se to týká?
4: No, ty ženské hrdinky jsou tam vlastně dvě ve dvou rovinách. Ta hlavní nebo ta hybatelka toho příběhu je Tochmanová výborná přítelkyně Lidia Ostalovská, reportérka, která s ním byla vlastně v té legendární skupině v gazetě Vyborče a ta ten příběh objevila a rozepsala. A ona mu potom zemřela na rakovinu a Vojtěchovi podle mě strašně schází a on se rozhodl ty její poznámky a ten připravený román vzít a udělat ho trošku po svém. A ta druhá hrdinka je už teda ta, o které ten příběh celý je. A to je Monika Osinská, což je vlastně na začátku toho příběhu holka, která se chystá k maturitě, její 18 a se svými dvěma kamarády přemýšlí, kde sehnat peníze na oblečení na maturitní ples. A to je vlastně začátek celého toho příběhu.
2: Lid s Janem Dlouhým na rádiu Wave.
3: No, nevím, jako do jaké míry můžeme asi prozradit, o co tam jde, ale ono se to jako už jako hned na prvních stránkách vysvětlí, tam jde tedy o docela surovou vraždu.
4: Já si myslím, že asi můžeme, protože jednak ten příběh určitě zná úplně každý v Polsku, je to teda zase, je to prostě reportáž, nebo je to věc, která se odehrála, všichni víme, jak probíhala, nebo víme, ví se, jak skončila, co se tam konkrétně stalo, takže asi jako úplně žádný velký překvapení na čtenáře nečeká už taky proto, že hnedka na prvních stránkách se teda popíše ten akt té vraždy, takže Monika spolu s těma svýma dvoma spolužákama se vlastně, ona nedá se právě říct, že někoho zabije, ale je přítomna fakt jako brutální vraždě, která je loupežního charakteru, jde tam o to získat peníze, takže je to ta, kterou společnost civilizovaná asi úplně nejvíc zavrhuje a ona se tam jako k tomu, ona tam prostě s nima je a nezabrání tomu.
3: Ty jsi řekla, že ten případ ale otřásl celým Polskem. Proč je to ta vražda, ten akt té vraždy, nebo to jsou nějaké věci, které jsou spojené s tím?
4: No určitě jsou to ty, no tak obojí, že jo, prostě ta oběť byla 20-letá holka, měla těsně před svatbou, to je jako strašný samozřejmě, je určitě hrozný i to, že celá ta její smrt se odehrála kvůli pár stovkám zlotých, takže jako opravdu, jestli je nějaká smrt zbytečná, tak určitě ta kvůli pár stovkám zlotých, ale to otřesení si myslím, nebo co já, ale reportéři, teda jak Lidia Ostalovská, tak i potom Vojtěch Tochman, který ten případ po ní, nebo vzal si ty všechny její desky a vyrobil z toho vlastně tu knihu, tak je to proto, že Monika Osinská byla hezká, byla mladá, byla chytrá a stala se takovým stělesněním zla nebo toho, jak si, na koho si můžeme ukázat, že je opravdu jako brutální vypočítavá vražetkyně, tak tohle se v roce 1998 stalo týhletý holce vlastně na tom jejím odsouzení a na tom, co se všechno potom s ní dělo, spolupracovala společnost, spolupracovaly média, které tenkrát úplně selhaly, spolupracovala policie, která vlastně neuměla ještě zacházet s něčím, jako je veřejné mínění, jako je práce se sdělovacími prostředky a sehrály tam svoje i nebo jeden vlastně hlavně konkrétní muž příbuzný té zavražděné a vlastně všichni ti, kteří byli triggerovaní tím, jak Monika vypadá a kdo je, tak to byli shodou okolností muži.
3: Myslím, že už to tady zaznělo, ale možná si pojďme zopakovat, že se to stalo tedy v 90. letech, takže trošku podobná situace jako u nás, když se to teď popisovala, ta média mají ještě větší moc podle mě, než mají dnes, dokážou ty lidi zničit, ta policie taky právě neví, jak s tím má pracovat, jaké informace třeba může sdělovat, aby nedocházelo k nějaké jako další sekundární nebo terciární viktimizaci. dalších lidí. Ale tam je taky docela zajímavý ten rozsudek, který tam padl. Není to tak?
4: No, je určitě hodně zajímavý, protože Monika Osinská je stejně jako teda ti dva její spolupachatelé, kteří teda reálně tu vraždu vykonali, tak je odsouzena na doživotí. V té době není v Polsku už legální trest smrti, ale teda jako ofous to stihnou. A je první ženou, která je takhle na doživotí odsouzená, a ten typ toho rozsudku je ten, že je vysoce pravděpodobné, že se z toho vězení nikdy nedostane, byť teda po 25 letech může požádat o podmínečné propuštění. A jedna z těch důležitých linií toho mini románu, protože on je fakt jako velmi útlý, je i právě ten smysl toho, když ty seš ve vězení na doživotí a víš, že se z něj nikdy nedostaneš, tak má vůbec vlastně pro tebe potom smysl nějak jako se měnit nebo přemýšlet o tom, co jsi udělal, nebo se snažit být té společnosti nějak užitečný, když vlastně víš, že nemáš vůbec žádnou naději, tak s tím se tam hodně, hodně pracuje a Vojtěch Tochman se nad tím hodně zamýšlí.
3: No, jaký on vidí tedy smysl v tom doživotním trestu?
4: No, jako on osobně, když bychom měli teda tu knihu nějak jako parafrázovat třeba v téhletý linii, tak přirovnává ten trest doživotí bez možnosti se dostat na svobodu dřív, než tam prostě jako zemřeš v té věznici, tak vlastně přirovnává k mučení. Říká tam, že vlastně mučit se jako nesmí a tohleto je, nebo tenhle ten druh trestu, zvlášť když ho dostaneš, když je ti 18 a to, ta mašinérie prostě té rádoby spravedlnosti úplně smete to, že v 18 letech jsi úplně jiný člověk, než když je ti 20, když je ti 30, 40, 50, 60 a tak. Tak Vojtěch Tochman je určitě proti trestu do životí s tímhletím beznadějným koncem. Ono to potom Moniku nepotká, tenhle ten poslední druh trestu, ale ten způsob, jakým ona vlastně si musí jako vyžrat to, co, čeho byla teda na začátku účastná, je vlastně úplně bezprecedentní. A nikdo by už, jak v Polsku, tak třeba ani v Česku, nemohl být za tady tenhle ten druh trestního činu odsouzený na doživotí. Vlastně tohle se vůbec jako nedělá a neděje, když vlastně nikomu neublížíš.
3: A ona zůstala tedy v té věznici, nebo nakonec jí teda pustili ven?
4: No, nevím, chceš to vědět?
3: No, tak já nevím. Tak říkali jsme na začátku, že možná ten případ jako je tak notoricky známý.
4: No, ona z toho vězení vyjde. Vyjde z něj vlastně po 27 letech. Po tom, co teda se od té 25. roku dokonání

0: Zároveň teda ti její spolubachatelé vlastně v tom vězení zůstávají.
1: Je tam teda nějak vykreslený její průběh asi teda dospívání, nebo to, jak se proměnila za tu dobu, co strávila v tom vězení, nebo ne?
0: Ty momenty, kdy ty si tam s ní a můžeš ty její myšlenky jakoby vstřebávat a hodně zblízka je vidět, tak v tom jejich životě bylo několik takových intenzivních etap, kde se ona právě scházela nejdřív s Lidií Ostalovskou, což trvalo. Myslím, že se spolu seznámili a ona byla v 16. roku výkonu toho trestu, což je vlastně strašně dlouhá doba, kterou měla za sebou. Scházela se s Lidií 3 roky, potom jí to rodina rozmluvila, nepřišli si jako kvůli tomu v bezpečí, protože, jak jsme zmiňovali na začátku, ten celý jako průběh toho odsouzení Moniky Osinské a toho, jakým způsobem bylo vedený to soudní řízení, jakým způsobem byl vedený ten nástup do výkonu trestu, tak byl pro její rodinu jako úplná noční můra, nejenom pro ní osobně, ale i právě pro tu rodinu. Takže rodina potom jí jako v tom zastaví, ona se ale znova jakoby k těm rozhovorům s Lidií Ostalovskou vrátí a potom uplyne zase nějaká doba a mluví ještě jednou s tím Vojcichem Tochmanem a ještě si píše deník. Takže ty ji vlastně vidíš v takových jako intenzivních etapách, ale nemáš třeba vůbec informace o těch prvních skoro 2 dekádách, kromě toho, že nazbírala 120 pochval a myslím, že 12krát překročila vězeňský řád, čím se jako argumentuje vždycky, když chce na nějaký kurz nebo chce na procházku ven, oni to nechtějí dovolit, tak se tam právě říká, podívejte se, ona je jako opravdu nebezpečná, protože už 12krát přerušila nebo porušila vězeňský řád, což třeba v jednom případě znamená, že si od rodičů v návštěvní místnosti vzala nějakou čokoládu a donesla ji na celu, tak jakože zhruba takhle to vypadá, já jsem to třeba nevěděla, jak se dá porušit vězeňský řád, tak je to třeba tohle, nebo v Polsku v té době bylo.
1: Jak je tedy v té knížce vykreslená vlastně? Je to jako pachatelka, jako vražetkyně, jako ta bestie, jak se o ní mluvilo v tom tehdejším tisku? Nebo právě jako oběť nějakého třeba nespravedlivého procesu?
0: No, já si myslím, že se, jak vlastně oba ti reportéři snažili každý v té své době se podívat na všechny strany a pokládat ty otázky jako všem a jako neustále se doptávat a spochybňovat tu pravdu, což jako na to ti polští reportéři jsou jako skvělí. A není to jenom její pohled. Je to samozřejmě, je tam jakoby fakt intenzivní linka švagra, to je zavražděné, to Křištofa, který teda vycítí jako příležitost promluvit do toho, jak moc bude potrestaná a jak moc si vlastně odnese to, že u té vraždy byla přítomná. A nikdo nespochybňuje právě to, že to utrpení rodiny té oběti, včetně tady tohohle Křištofa, muselo být jako obrovský a muselo to být jako úplně jako fakt jako příšerný tohleto přežít a nějak jako integrovat do života, že se něco takového jako stane tvýmu blízkýmu. Seznámíš se tam, vlastně díváš se linkou rodičů Moniky Osinské, kteří jsou takový zaměstnaní rodiče s vlastními partnerskými problémy. Shodou okolností teda mají ve vězení i Monična bratra, což vlastně i už o tom, jako, jak asi, jaký je klima v té rodině, už taky jako prostě bohužel něco jako říká. Tak i na ně se jakoby můžeš podívat a Monika jako není vykreslovaná jako oběť, kromě situací, kdy se jí děje jako opravdu evidentní nespravedlnost a to, i když máme teda v závorce předtím to, že je odsouzená za podíl na vraždě a je odsouzená právem, to nikdo nespochybňuje.
2: Lid na rádiu Wave.
1: Tady teď zazněla docela zajímavá věc, která se týkala právě hledání nebo zobrazování nějaké pravdy nebo rekonstrukce toho případu. Myslíš, že se tam Vojcich Tochman snaží tedy dobrat jako k nějaké objektivní realitě, nějaké objektivní pravdě, nebo spíš opravdu ukazuje, že třeba i po těch letech už je ta realita, ta pravda hrozně roztříštěná a že není jednoduchý ukázat prstem a někoho obvinit nebo říct prostě, co by bylo úplně špatně?
0: No, já myslím, že on se hodně snaží neudělat ostudu Lidy Ostalovské. On je právě ten příběh ještě komplikovaný v tom, že ne

0: vypráví jeden autor nějakým tím teda reportážním způsobem, takže není to román, nejsou tam jako nejsou tam prostě fiction věci, nejsou tam žádný popisy, dozvíš se tam opravdu jenom to, co je buď to ze vzpomínek, co je ověřený, anebo co je ze soudních spisů, ale ještě právě vypráví něco, co původně chystal sepisovat někdo jiný, čímž ale teď vůbec nechci posluchače odradit. A ten dialog, který on s tou svojí zesnulou přítelkyní a reportérkou, kterou on jako hrozně ctí a ctil, je vlastně svým způsobem dojemný a hrozně funkční. Ale k tomu ukázání prstem, no ono, Monika Osinská je tak zajímavá hrdinka právě v tom, že na ní se nedá jen tak jednoduše ukázat, protože sedí na doživotí za účast na vraždě, u který jakoby fyzicky byla, ale v tu chvíli nebyla ani v té místnosti, kde se vraždilo, nezabránila tomu brutálnímu násilí. Jejím argumentem mimo jiný je taky, že prostě se těch svých dvou kamarádů v momentě, kdy vedle jako rozbíjí hlavu někomu baseballovou pálkou, jako bála přijít za nima a říct, hele, jako nepřeháníte to trochu, když to prostě jako budu parafrázovat, jo, takže jako ten a seznamujeme se vlastně během té knihy, protože ona sedí v tom vězení fakt hodně dlouho i s příběhama jejich spoluvězenkyň a takhle a vidí, že to nikdy není prostě jednoduchý a že nemůžeme dělat, aspoň třeba my v médiích to, že na někoho ukážeme prstem a řekneme, hele, tohleto je prostě brutální vražedkyně, bezcitný člověk, který měl úplně ty nejhorší úmysly a nemůžeme to udělat notabene v momentě, kdy tohle vůbec nevíme jistě.
1: Jak se Monika proměnila za tu dobu, co byla ve vězení a když vyjde ven, jaká je jako člověk? Je to tam popsané?
0: Mně přijde teda zajímavý říct na úvod, jaká je fyzicky, což já jsem třeba nevěděla, dozvěděla jsem se to z téhleté knihy, že odsouzení minimálně teda ti v Polsku v té době nemají povoleno měnit svůj fyzický vzhled. Takže ona přichází do vězení v 18, kde je to takový jako atraktivní děvče s dlouhýma černýma vlasama, který má celou tu dobu, takže když potom opouští vězení skoro po 30 letech, tak je to prostě pořád člověk jako s velkýma dlouhýma loknama. To mně přijde fakt jako zajímavý. A jako člověk, no je to samozřejmě někdo úplně jiný a to se prostě nedá, to snad ani není možný, aby nebylo jinak. No, je to člověk, který je strašně navázaný na svoje rodiče, na který vůbec takhle navázaná nebyla, když do toho vězení šla. Je to člověk, který dobrovolničí pro spoustu různých organizací. To jsou věci, příležitosti, které dostala v rámci teda výkonu trestu, což je podle mě asi hodně standardní ve vězení. Je to člověk, který se snaží moderovat konflikty, což teda víme nejenom z jeho úhlu pohledu, ale i právě z těch různých jako spisů, protože spisy se na odsouzený, nebo vlastně to jejich chování se monitoruje strašně podrobně. A můžeme jako říct asi, jako s nějakou opravdu můžeme říct zodpovědně, že jako k té její nápravě došlo. Ať už prostě si pod tím představujeme jako cokoliv. Takže je to prostě dospělý člověk, který jako táhne opravdu jako v obrovský břímě.
1: Jedna z těch věcí, nebo jedna z těch otázek, kterou si tam Vojčech Tochman klade, je ta, jako kdy už si člověk opravdu odpykal ten trest, tak je tam popsané, jestli třeba ta polská společnost to přijala a řekla si, jako, že opravdu ano, ona už teda si to jako odsloužila a má
0: no,
1: odpykáno?
0: Ten příběh končí vlastně momentem, kdy ona vychází ven. Takže pokud bychom nedohledávali, jako co se týká plochy té knihy, tak ta to nereflektuje. No, můžeš si to dohledat, což já jsem třeba včera dělala. Co na to ta společnost říkala, je ten případ je pořád prostě zajímavý. Ona kromě toho, že byla teda první odsouzená žena, tak byla taky první, kdo byl propuštěný. Vlastně teda podmínečně dřív. A vidíš to trochu tu reflexi na těch spoluvězenkyních, který se zlobějí, protože do životka má být do životka a ne, nejde úplně říct, že to jí to tam jako každý přeje, ale to mi zase přijde jako úplně logický a pochopitelný chování každého člověka, který má, který mu vzali svobodu a odpiká vlastně nějaký trest a někdo jde domů a tak ty si říkáš, si představuju, že si říkáš, no tak jako tohle jsem mohla být já, ale prostě nejsem.
2: Lid. O literatuře zapáleně.
1: Protože máš za sebou hodně absintovek, hodně literárních reportáží, které jsi přečetla, tak jaká pro tebe byla při čtení konkrétně tahle kniha? Jak jsi si ji užila? Jestli to můžu říct o takhle jako zásadní nebo dramatický věci, ale to jsou obecně jako literární reportáže. No?
0: Jo, to já si myslím, že můžeme takhle tu otázku nechat a můžeme dát stranou, že já jsem si určitě neužívala to, že někdo někoho zabil, ale já mám na Tochmanově ráda, jak píše. Já mám strašně ráda právě ten úsporný styl, kdy každý slovo v každý větě má jako absolutně svoje místo. Není tam vůbec nic navíc. Já si tohle fakt jako strašně užívám a chtěla bych se umět takhle vyjadřovat písemně i ústně, když tady poslouchám své strašně. On je opravdu mistr a hrozně v něm cítím svoji oblíbenou autorku Hanu Královou. Jejíž vlastně každá věta je jako teď nechci říkat úder kladivem, že to se to opravdu nehodí teďkon, ale je to, má to jako, prostě každý slovo má svoje.
1: Je to hřebíček na hlavičku.
0: Ano, hřebíček na hlavičku je dobrý slovo, a nebo dobrý přirovnání. A ta atmosféra se tam nevykresluje mlhama na blatech a tak, ale tím, jako, jak ta slova za sebou řadíš, jak pracuješ s přímou řečí, třeba to mě přijde strašně zajímavý. Jak tam pracuje Tochman s těmi dvěma úrovněmi příběhu, což je prostě Lídia Ostalovská a ten jeho vztah k ní. A zároveň, jak ona chce zřejmě, nebo jak si on představuje, že ona chce vyprávět ten příběh a jak ho musí vyprávět on sám. Je to strašně chytrý. Jako chytrý je fakt jako slovo, který tohle vystihuje.
1: Ze všech těch věcí, které tam proběhly, je tam něco, co ti utkvělo v hlavě?
0: No, jako určitě je to ten začátek, kdy proběhne ta vražda, pak je tam teda měsíc, kdy ta policie prostě hledá ty pachateli, ta mladá trojice prostě absolvuje ten maturitní ples, vlastně asi nějak normálně to vypadá, že jako fungujou a ty to na začátku čteš, ono je to jako velice svěžně vyprávěný a čteš to dosi, fakt jako čte jako román, jako kdyby si hltal prostě na nějaký streamovací platformě, jako nějaký true crime nebo něco a potom a je tam hodně detailů, čímž jako je ta reportérská práce Tochmanová jako taky hodně specifická a ty potom zpátky se k ním jako vlastně vracíš celou tu knihu, kdy už ten děj jako přestane být tak dynamický, protože Monika sedí prostě ve vězení, tam jako není úplně žádný překvapení za rohem a já jsem si právě až jako a začne na tebe teprve dopadat jako ta tíha nebo ta intenzita toho začátku knihy a já jsem si tam se hodně pracuje s takovým motivem, který se taky čtenáři dozví na prvních stránkách, takže ho můžu jako tady rozmáznout a to je, že ta Monika v momentě, kdy vraždí ty její dva kamarádi tu holku pro ty peníze ve vedlejší místnosti, tak ona brouzdá v tom bytě po kuchyni a zřejmě má hlad. A nahlídne do ledničky a vezme si tatarák. A vlastně na tom, že ta osoba jedla tatarák v momentě, kdy vedle někdo někoho vraždil, jako fakt brutálním způsobem, tak jako stojí velká část prostě té obžaloby a pořád se to rozmazávají to noviny. Soudce jako by to tam explicitně několikrát zmiňuje, jak může někdo jíst tatarák, když se prostě tohle děje. A vlastně ty na konci knihy přijdeš vlastně jako k tomu, že to byla další nebo jedna z věcí, kdy prostě přilejvalo se, navzájem se jako turovaly ty instituce a ti lidi, kteří byli v tom procesu nějakým způsobem zapojeni a že si to tam prostě někdo jenom vymyslel. Jo, že tady tenhle ten detail vlastně byl jenom v něčí představivosti někdo ho někomu řekl a nikoho už nenapadlo to buď to ověřit, nebo se třeba i zeptat jenom té Moniky, jako ty jsi jedla tatarák, nebo tak. Jo, že i takovýhle detail, na kterým jako můžeš postavit nějakou tvář takhle jakoby výraznýho případu, který někomu jako ovlivní život na 3 dekády, tak si můžeš prostě jenom vymyslet. A když máš dobrý setup k tomu a dobře jako nahypený média a máš jako a je tam ta vůle, tak můžeš opravdu pracovat jako s touhletou realitou jako úplně bez březe a to mně přijde vlastně fakt děsivý, protože si myslím, že to není něco, co by bylo specifický pro Polsko 90. let, ale že to se může dít jako pořád.
1: Z těch všech motivů, témat, který tady padly, co je to za tebe, kdyby se někomu v jedné větě nebo ve dvou větách měla říct, o čem je tahle ta knížka pro tebe?
0: Je to knížka o dvou zásadních ženách, které se spolu jako opravdu hodně krkolomně snaží zreflektovat jeden jako naprosto zásadní příběh.
1: Příběh na smrt a na život, absintovka od Vojčecha Tochmana, o té jsme se bavili v dnešním Litu s Míšou Sladkou, vedoucí programu Rádia Wave a taky autorkou podcastu Houpačky. Já ti za to moc děkuju.
0: Také děkuju.
1: Měj se hezky.
0: Ahoj.
1: A od mikrofonu se loučí Jan Dlouhý, mějte se hezky.
2: Lit. O literatuře zapáleně. Podcast Jana Dlouhého a Evy Soukeníkové o tom, co čteme a proč. Lid. Poslouchejte na webu Rádia Wave nebo jako podcast kdykoliv a kdekoliv.

0: Čelisti.
1: Ponor do rozbouřených filmových vod.
2: O filmu s chutí, dravě, z ostra.
1: Kritický útok Aleše Stuchlého, Víta Šmarce a jejich hostů.
2: Čelisti.
0: Každý čtvrtek od 18 hodin na rádiu Wave.
1: Můj rozhlas.
0: Mobilní aplikace, díky které máte kompletní obsah Českého rozhlasu na jednom místě. Najdete v ní podcasty, živé vysílání všech stanic, sport, pohádky, rozhlasové hry i audioknihy. V jedné přehledné aplikaci s mnoha vychytávkami si poslechnete všechny pořady Rádia Wave.
1: Můj rozhlas.
0: V aplikaci Můj rozhlas odebírejte také naše hudební pořady, které nově můžete poslouchat i offline.
1: Rádio Wave.
2: Děláme vlny.
0: Naladíte nás v digitálním rádiu DAB+, na satelitu, na internetu a v televizích. Více na wave.cz.
1: Rádio Wave.
2: Český rozhlas Rádio Wave.
1: Rádio Wave.
2: Rádio Wave. Děláme vlny. Posloucháte reprízu pořadu.
1: Starter.
2: Starter.
1: Hitparáda neobjevených.
0: S Martinem Šolcem a Filipem Černým
1: na Rádio Wave.
3: Posloucháte Starter, hitparádu neobjevených na Rádio Wave, no a my se postupně přesouváme do těch letních speciálů. Ahoj Filipe.
4: Ahoj Martine. Cítíš to leto už?
3: No cítím ho obrovsky, bylo nádherně venku dneska a strašně jsem se na tebe těšil, jako v zimě se neděje v podstatě.
4: Ne, no, to v podstatě vůbec, mám to úplně stejně, až teď jsem se na tebe začal zase těšit s tím počasím, protože my si někdy posíláme fotky navzájem, jak vítáme slunce, ty si mě k tomu trošku vybídnul, v podstatě je to jednoduchý, kdyby někdo chtěl praktikovat se svými přáteli něco podobného. Stačí vlastně udělat selfiečko, jak koukáte, máte zavřený oči jako směrem k obloze a necháváte se jako slunit. A když někomu pošlete, tak automaticky se vám chce dělat to stejný.
3: Je bohužel pravda, že tohle jsme opravdu dělali letošní zimu. Ano.
4: Ne, tak právě jsme to na sebe řekli. Ono ještě jakoby to léto teprve přichází samozřejmě postupně, startuje festivalová sezóna, k tomu se dneska budeme dostávat, protože my tady pořád ještě, a to je to už 14 dní, cítíme nějakou jako zbylou euforii ze Starter Showcaseu, ke kterému se dneska budeme vracet. Je to vlastně první rozhovorový mimosezónní speciál, protože potom, co jsme uzavřeli ten soutěžní ročník Hitparády neobjevených, tak teďka se můžete na nás těšit živě každých 14 dní a budeme co? No, budeme přinášet různý rozhovory, jak jste mohli být zvyklí třeba z loňska nebo z předloňska, častokrát je to třeba s nějakými organizátory a organizátorkami festivalů, ale taky se věnujeme samozřejmě kapelám, který soutěžili v tom uplynulém ročníku.
3: Je to přesně tak, čekají nás taky nějaký startery live, pokud se chystáte na některých z větších letních festivalů, ještě nebudeme prozrazovat, tak se tam s náma možná uvidíte, budeme natáčet Startery Live přímo z místa, no a doplníme to právě taky nějakýma rozhovorama, ať už s kapelama, tak třeba s nějakýma producentama.
4: Zmiňovali jsme každopádně ten showcase, který je teda 2 týdny za námi, ale pořád cítíme nějaký jeho dozvuky, proběhl v Bike Jesus, no a my tu dneska, koho jiného bychom se jako měli pozvat do toho zahajovacího mimosezónního speciálu, než právě vítězný projekt toho uplynulého ročníku, takže kdo je tu s náma, Martine?
3: Jsou tady Curtains Please, chtěl jsem říct obrovský bordel teďka, ale někdo...
4: My ho můžeme udělat.
3: Přesně.
4: Jsou tu.
3: Ahoj. Naštěstí tleskali kluci sami, ahoj.
4: Nejsou všichni teda, ono jich je normálně 5 na pódiu, jak jste mohli vidět právě na finálovém showcaseu, ale máme tu frontmana, Tomas Grejčius, ahoj.
5: Ahoj, ahoj.
4: Máme tu takovou druhou polovinu toho zakládajícího dua, ale o tom, jestli to je víc duo nebo plnohodnotná kapela, to třeba dneska jako rozlouskneme, zjistíme. Je to Šimon Mára, ahoj.
5: Ahoj, ahoj.
3: No a vítáme taky dalšího člena Ondřeje Pelikána, ahoj.
6: Čau.
4: Ahoj, Ondřej Pelikán, ten, toho jste si jako nemohli nevšimnout v rámci toho koncertu, protože krom toho, že perfektně ovládal klávesové nástroje, tak taky měl hodně výrazný brejle.
3: No, ale obrovský svítící rychlý brejle. No možná tím pojďme otevřít, protože se nám to jeví jako jedna z nejdůležitějších otázek dnešního dílu. Ondro, co ty brejle, kdyby ses, já se spíš zeptám takhle, kdyby ses mohl vrátit zpátky těsně před ten koncert do Bike Jesus, udělal bys ve svém životě nějaký jiný rozhodnutí?
6: Já myslím, že bych se asi neptal lidí, jestli se jim to líbilo.
5: Myslím ty brýle.
4: Jo, takhle, takže ty jsi byl sám ten, který potom hledal tu validaci po koncertě, protože jsi nebyl jistý, anebo protože jsi s tím byl tak moc jistý, že jsi jenom chtěl jako to utvrzení vlastně slyšet?
5: Já jsem si byl extrémně jistý, ale naopak za mnou chodili lidi, kteří si nebyli tak moc jistý.
4: Já jsem byl jeden z nich, my jsme si povídali po tom koncertě, ty jsi mi vyprávěl různé věci, třeba, že si jako nedokážu představit, co všechno jste dělali pro ty hlasy. To možná dneska znovu budeme otevírat, protože jsme se o tom povídali hlavně s Tomasem a s Šimonem, ale možná ty si dělal ještě nějaký jakoby specifičtější věci, abyste tolik hlasů získali, a ještě jednou k tomu gratulujeme, k tomu získanému počtu. Ale taky jsme se pak krátce spolu bavili o těch brýlích a ty si říkal, no já jsem byl na Brutal Assault, a jak to pokračovalo?
5: No na Brutalu byly samozřejmě jako spousta metalových kapel a člověk si může všimnout, že ty klávesáci většinou jako nemůžou skákat, běhat jako ty kytaristi, a takže to je potřeba něčím trochu dotáhnout.
4: Cítíš nějakou nevýhodu, že jsi zamčený za tím svým nástrojem a vlastně nemůžeš se tolik projevovat jako kluci třeba?
5: Určitě, určitě, já bych chtěl tancovat, no.
3: Kluci,
4: ty brýle to dělají za něj, já jsou taneční brýle.
3: Jsou taneční brýle, já to možná otočím na Tomase se Šimonem, protože zatím jsme se jim moc nevěnovali. Jak slyšíte, tak Ondrovi brýle, vy jste sice možná neviděli, pokud jste nebyli live na Starter Showcase, ale byli jako velmi, velmi výrazný, až tak výrazný, že jsme se jim teďka pár minut tady
4: jsou
3: věnovali.
4: Jsou na fotkách například.
3: Jsou na fotkách, určitě se na ně podívejte, na naše sociální sítě. No ale možná Šimone nebo Tomasi, jak vy hodnotíte ty Ondřejovi brýle? Myslíte, že to bylo správný rozhodnutí?
6: No my, když jsme se ptali lidí, tak je to fakt 50 na 50, je to kontroverzní věc, ty brýle. No.
4: Je to polarizující prostě to
6: polarizující,
4: téma.
6: Ale ve finále to je tak správně.
4: No, já si myslím, tak aspoň to zanechává nějaký jako názor, jo? Nějaký rozkol ohledně toho, nějaká debata.
6: Zároveň bychom byli neradi, kdyby si lidi z koncertu zapamatovali, jenom že jsme měli svítící brýle.
4: Tak to si nemyslím, to bych se nebál, jako že to byl jediný výrazný prvek. Ten koncert měl za mě spoustu výrazných prvků. Myslím si, že to bylo cítit z toho sálu obecně nebo z toho klubu. Jak vy jste vlastně jako s jakýma očekáváníma jste tam přicházeli? Asi jste tušili, že tam třeba může být jako téměř plno, nebo že tam prostě budou nějaký lidi. To bylo vidět už na tom, kolik lidí pro vás hlasovalo. A taky jste mohli třeba těžit z nějakých fotek třeba předešlých showcaseů. Ale co se týká těch reakcí a toho, jak se na vás jako lidi napojili, tak jak se tohleto vyrovnává vašim původním očekáváním?
7: No tak jako moje původní očekávání byl založený na našem prvním koncertě v Hybernský a tohle můžu říct, jako byl úplně
6: který byl 14 dní před tím showcase.
7: Přesně tak, a tohleto, jako neměl jsem jako víceméně žádný očekávání, jako chtěl jsem zaspívat a zahrát co nejlíp, co to šlo, líp než minulý koncert. A jako ty lidi byl obrovský, jako by byl to obří bonus a jako byl jsem úplně v šoku. Dělalo mi malinko problém se jako držet a zpívat dál, protože to bylo takový, že to tolik lidí
6: já to jenom jakoby doplním, že jsem fakt nezažil, že by na nás vyloženě takhle někdo vřískal, řval a křičel, protože to bylo úplně šílený. My jsme měli teda naší premiéru, která byla úplně dost jako hustá, že tam hlavně přišli lidi vyloženě na náš první koncert, ale oproti tomuhle i v tom bajku to tak jako sedlo, i feedback byl, že i zvukové to bylo fakt povedený. Vděčíme našemu zvukařovi Ondrovi Wolfovi, tím ho zdravíme.
3: Shoutout Ondra Wolf.
6: Ondra Wolf a s kapelou prostě my jsme byli úplně nadšený, že jsme se skoro nedostali ze stage, potom pořád to vytleskávali. No.
3: Kluci, já musím říct, že tahle energie z vás byla obrovsky cejtit, i ta vděčnost a ještě to, jak jste celý ten koncert zvládli, já vlastně smekám a teďka už se můžu přiznat, že při nějakých našich debatách, koho nominujeme do finále startérů, tak bylo obrovský téma, jestli jste vlastně připravený, že máte za sebou ani ne v ten moment, kdy jsme rozhodovali ještě jako první koncert, ten vás teprve bude čekat a byl to pro nás vlastně velký risk a vlastně chci jenom takhle v éteru ještě před váma smeknout, protože to, jak jste zahráli tenhle druhý koncert, to ne, že to vůbec nepůsobilo jako teprve váš druhý koncert, ale bylo to jako naprosto zvládnutý, kdyby mi o vás někdo řekl, tohle je kapela, která hraje 3 roky, má za sebou 100 koncertů, tak mu to budu naprosto věřit, takže to je jenom ode mě obrovská gratulace k tomu, jak jste to zvládli.
4: Kvituju naprosto, pojďme si to předělit a čím jiným, než právě tím vítězným trackem, tady jsou Curtains Please a jejich Hearts of Steel.

0: can't find it.
1: Posloucháte Starter, hitparádu neobjevených na rádiu Wave, a tohle byly Curtains Please a jejich vítězný single Hearts of Steel. No a Curtains Please jsou s náma ve studiu. Kluci, ještě jednou gratuluju k vítězství na, v rámci showcaseu.
2: Děkujeme.
3: Děkujeme.
1: A mám nás takovou otázku, neštve vás tenhle song už?
3: Já jenom vím, že až ho budeme nejspíš nějak předělávat lehce na desku, nejspíš, tak víme, jak to produkčně lehce dělat jiný.
2: A to už hodně přebíhají.
1: Takže počkej, co chystáte, tady je to třeba deska?
3: Už tady to máme odhalit.
0: Ne, já bych to ještě neodhalil, jako už teďka si odhalil dost a tohle plně stačilo teďka.
3: Teď říkám ký závazky, že už teď, ale my to pokusíme se to snad.
0: Ale je to zajímavý, že se ptáte, jakože jak to vůbec vnímáme, ale jakoby teďka z tý Hearts of Steel se prostě stala písnička, která nás jakoby dostala, kde jsme teďka. A jakoby je to nějaký začátek té cesty, ale prostě to máme spojený prostě Starter, Hearts of Steel a to je vlastně ono. Jakože jsme k ní strašně vděční skrz to všechno.
3: Už je to vlastně skoro na vlnách lehký nostalgie. Tam jako, no.
4: Určitým způsobem vás bude alespoň chvilku jako definovat, nebo ten projekt jako takovej, Curtains Please. My si budeme na závěr dnešního dílu pouštět ještě váš druhý single, Rain For You, ale ten cítím, že není jako až tolik odlišnej na to, aby se dalo mluvit třeba o tom, že to je jako jiná kapela, nebo že to zní jako nějaký nový začátek. Jasně, my jsme tady s Martinem hodnotili, že se nám vlastně líbí skoro ještě víc, že je to nějaký jako upgrade a nějaký pokračování v té cestě, ale pořád jsou z toho jako hodně cítit Curtains Please. Ale mít vlastně na kontě dva tracky a rozliční zkušenosti v rámci toho složení kapely, protože to už jsme probírali spolu několikrát, že Tumas je tam vlastně největší nováček v tomto ohledu, byl teprve podruhý na pódiu, ale pak tam máme několik mnohem zkušenějších členů. Tak vlastně mít dva tracky na kontě furt ještě znamená nějaký nepopsaný list, nějaký jako příležitosti teprve tu kapelu nějak jako zadefinovat, vytvořit tam nějaký pojítka, ať už v tom těma vizuálníma prvkama nebo právě sonickýma. Tak jak probíhají ty debaty uvnitř kapely ohledně tohodle, protože minimálně já mám pocit, že se to ještě může vydat jako různýma směrama a zmiňujete tady třeba

0: tetu a podobných jako věcech. Vím, že to je taky docela jako ambiciozní, ale takový věci, tak ale co ty asi se myslíš?
1: No, jako já bych řekl, že se pořád opíráme o to, že jak jsem se bavil taky několikrát, že vlastně těch zkušeností nemám tolik, ale právě v kapele jsou lidi, kteří těch zkušeností mají hodně a tím se jakoby vybalancujeme a nacházíme nějaký jakoby způsob té práce a tvorby a produkce těch písniček a pak z toho právě vzniká něco takového, dejme tomu zvuk Curtains Please a jakoby ještě asi se to bude nějakým, ještě v nějakým nadcházením se časem měnit, ale myslím si, že ten rok bude hodně jako definující, ale pořád jakoby nezavíráme jakoby dveře experimentování a pořád hledáme vlastně ten nějaký náš zvuk.
2: Jestli na to můžu ještě navázat, tak častokrát takhle v tom jako začátku toho hudebního projektu to pomáhá definovat třeba nějaký člověk jako externě. Vnímáte, že byste vítali nějaký takovýhle element, anebo vlastně máte pocit, že si vystačíte vás pět právě proto, že někdo je už jako zkušenější, fungoval třeba ve více kapelách, zároveň jste jako poměrně soběstační, co se týká toho produkování a možná i nějakého procesu nahrávání, tak chtěli byste, aby vám s tím vlastně někdo externě pomáhal, anebo si to radši definujete sami?
0: Asi tak jakoby obojí. Snažím se to brát nějak jakoby racionálně a trošku jsme se lehce, když jsem avizoval nějaký další písničky nebo třeba případnou desku, tak se snažíme hledat nějakou třetí osobu například ze zahraničí, která by k tomu měla úplně odlišný pohled, abychom se v uvozovkách nějak nezabednili subjektivně v našich hlavách a myslím si, že to určitě třeba pokud nějakému člověku takhle svěříme tu důvěru, jedině může jako pomoct, protože ten člověk asi bude mít úplně odlišný zkušenosti a dá do toho zajímavý hled.
3: Mně se líbí, že už rovnou mluvíte o tom zahraničí, protože se to nabízí vzhledem k tomu, že zpíváte v angličtině a částečně taky v litevštině. K tomu ke všemu se ale ještě dostaneme a vy jste měli dneska za úkol vymyslet pleják, přinesli jste pět songů, který si dneska pustíme a chystáme se teďka na první z nich. Je to kapela Goldfrapp, tak jestli k tomu něco máte, kluci? Čím byste to, proč zrovna tenhle výběr a proč je to ten první otvírák?
1: Já bych tomu dal jako takový největší kompliment z mojí strany, že je to prostě divný. A je to, jakoby beru to, teda říkám to jako největší kompliment, že je to prostě jiný a ten hlas a je to takový jako, že by to člověk nečekal vlastně, když to uslyší vlastně poprvé, tak pojď si řekne, tak to je něco hodně jinýho, ale mě to právě přijde zajímavý, je to zase nějaký experimentování a něco jiného a je to prostě dobrý song.
3: Posloucháte Starter, hitparádu neobjevených a teď to bude trochu divný, tohle jsou Goldfrapp a jejich Dear Stop.

0: Doznívají nám Goldfrapp a jejich Dear Stop. Tomasi, ty jsi mimo mikrofon prozradil, že to je z playlistu tvýho táty. Já musím říct, že to je něco, co by bavilo i mýho tátu. Tak zdravíme. Jak moc tě ovlivňoval právě třeba táta nebo celkově tvoje rodina v rámci teďka možná psaní a i v rámci nějakého budování hudebního vkusu? Já jsem zaregistroval, že v bajku byla možná, nechci odhadovat, možná tvoje máma nebo někdo z rodiny a velmi jako pozitivně reagovali například na tvoji písničku v litevštině, kterou si zaspíval v rámci setu, a musím říct, že my jsme sdíleli s Filipem ten názor, protože to bylo možná poprvé, co jsme live slyšeli nějaký litevský song.
1: To jsem rád, a to právě byl jako i důvod, proč jsem mi tam zahrál. Řekl jsem si, že by bylo zajímavý vlastně zaspívat a ještě k tomu něco svýho jako v litevštině a vlastně předvíst, co to vůbec je za řeč. A jak mě inspiroval táta, no vlastně je pravda, já do teďka jsem vděčný vlastně a dávám mu vlastně, jak to říct, kredit za to, že má jako úžasný playlisty a fakt si vybírá dobrý písničky, i když jako sám hudbu netvoří, tak...
2: Ten film, že jo?
1: Tak přesně tak, tak si beru jako velkou inspiraci, aspoň do svých playlistů, a nějakým způsobem se to určitě jako pronáší do nějakého mýho písničkářství a psaní. A takže děkuju. Doufám, že to poslouchá taky. Takže.
2: Když zmiňujeme tvoji rodinu, tak logicky ne všichni členové tvé rodiny se mohli zúčastnit Starter Showcaseu, ne všichni tam byli. Já jsem zaznamenal i nějaký streamování, že možná právě pro ty členy, členky rodiny, který tam nemohli bejt, takže jste jim zprostředkovali zážitek přímo ze stage živě.
1: Je to tak, právě táta a ségra byli v Litvě a koukali se na to živě z backstage, který... No, byl to vlastně FaceTime, ale a bál jsem se, že to bude znít strašně špatně, ale prý byl nadšený, dávala storíčka, že tancuje na ten koncert na projektoru, takže to poslouchali taky.
2: To je super, tak fandili na dálku. Teďka nám dohráli ty Goldfrapp, ty jsi zmiňoval, že to je divný a to je taková jako, popisoval jsi to jako výhodu, takovou jako devízu.
1: Jo.
2: Zároveň v těch vašich jako dvou prozatímních singlech zas tolik divnosti není, bych řekl, nějaký jako zahrnutí právě třeba songu v litevštině, to už se trošku dostáváme blíž nějaký divnosti nebo minimálně nějaký jinakosti v rámci toho setu. To určitě vnímám jako velkou výhodu a jako dobrý tah, ale teprve vás jako postupně poznáváme právě dneska i skrze ten playlist. Už jste nám vlastně nějaký tracky jako vybírali v minulosti, ale většina z nich zatím má takový dva společní jmenovatele, a to je, že to většinou bude zahraniční hudba a že to bude pomalý. Posloucháte vy vůbec třeba jako hudbu v češtině? A necháváte se jí nějakým způsobem inspirovat? A nebo jste hlavně zaměřený na tu jako anglofonní hudbu a tam právě i potom směřují ty vaše cíle? Právě třeba i do zahraničí.
3: Jako já se přiznám zcela upřímně, že já asi hodně poslouchám anglofonní hudbu, ale zároveň poslední dobou jsem to jako zlepšil, že se snažím poslouchat, co určitě vzniká i tady. A jsem to rozhodně jako tomu začal věnat větší pozornost, ale myslím si, že i... Tomas je na tom dost podobně, ne? Co se týče.
1: Já bych řekl, že taková Gaussova křivka, že ve středu vlastně to jsou ty anglofonní písničky, ale pak na těch růžcích to jsou právě nějaký jako litevský nebo i český nebo nějaký úplně jako jazyky, kterým absolutně nerozumím a poslouchám to čistě jako podle zvuku nebo kvůli teda zvuku nebo prostě tomu pocitu z té písničky.
2: Já jsem to pochopil, já jsem myslel, že posloucháš ve středu jenom ty písničky v angličtině. Že to máš rozdělaný na dny v rámci týdne.
1: Jako ten zlatý střed, ale ty pomalý písničky, no nevím, no zatím je pravda, že vlastně Curtain Speak zvuk je takový jako...
2: A melancholie.
1: Přesně, pomalej, pomalost. Na tři doby často, za to taky dostávám často jako...
2: Ale nesnažíme se to dělat valčík.
1: Ne, přesně. Ale nevím, možná je to... V něčem lehčí psát, v něčem lehčí poslouchat, je to takovej klid a já nevím, dokážu ocenit klid v takovém chaotickém světě, takže proto jako tak asi automaticky takové písničky se většinou zařadí do mýho playlistu. No.
0: My se už konečně dostaneme k těm zahraničním ambicím hned po tom, co si pustíme další track, který jste vybrali, a tohle je Sleepy Sun a Sequest ve Startéru na rádiu Wave.
4: Starter. Wave.cz/starter. Pošli nám svoje tracky.

0: Zdravíme vás ze studia Rádia Wave, tady z Vinohradský. A teď jsme se přesunuli někam do San Francisca za kapelou Sleepy Sun. A kluci, mě vlastně trošku zajímají konečně ty vaše zahraniční ambice s tím, jakou tvoříte hudbu, s tím, že zpíváte v angličtině. Chystáte se za hranice? Bylo to něco, o čem jste začali mluvit ještě předtím, než vaše kapela vůbec vznikla? A nebo je to spíš něco, co necháváte plynout a uvidíte, jak to dopadne?
1: No, jako ještě když jsme začínali, já s tím bych to spojil s těma litevskýma písničkama, tady byl takový náznak vlastně, že proč, jak to s nima bude nebo tak, tak já jsem taky uvažoval vlastně, co s tou litevštinou, s těma litevskýma písničkama, nepíšu jich vůbec tolik, tohle je vlastně skoro jediná, kterou jsem tak nějak chtěl dávat ven, nebo jakoby chtěl bych do budoucna. A takže vlastně tím se nabízí, že možná někdy v budoucnu by bylo možná nejjednodušší, nejpřirozenější mít nějaký koncert v Litvě. A takže tím bych chtěl začít a pak samozřejmě bychom se, vlastně kdybychom prorazili ty vlastně hranice Česka, tak by možná bylo i lehčí se dostat někam jinam do zahraničí, do Evropy.
2: Já bych upřímně strašně rád překročil hranice, ale beru to s nějakým vlastně jako s pokorou toho, že jsem si vědom, jak je to v rámci celosvětového trhu nesmírně těžký, protože ta konkurence je nesmírná. Ale samozřejmě je to takový sen, který minimálně třeba nějaký evropský turné by bylo asi mým splněným snem jednou. Mm.
3: Ten váš koncert na showcaseu byl tradiční stopáže nějakých 45 minut, takže my víme, že Tomas umí napsat hned několik písniček v angličtině, zároveň pak pro všechny bylo překvapení právě ta litevská, ta se nám taky moc líbila, teda musím říct, jak už Martin zmiňoval. Zkoušel jsi někdy psát i v češtině, protože ty bys vlastně mohl mít jako v rámci kapelního projektu normálně trojjazyčnou tvorbu.
0: Filip se na to nikdy jako nevydrží nezeptat v podstatě, takže teď je to na vás.
1: Ty jo, teď jak to odpovědět jako hezky. Jakoby já jsem si povedal pod vědomou čáru, že prostě česky zpívat jako nebudu.
2: Ale už nás to napadlo, už to jednou to sám od sebe. Jednou to sám od sebe řekl a vůbec jsem od něj nečekal, jenom myslím, že jsme byli někde jako tady venko. No, možná bych mohl udělat něco česky.
1: Takže. Ne, ale jako byl to spíš jako vtip, přijde mi to přirozenější v angličtině a v litevštině. Ale zatím to nějak neplánuju.
2: Čímž nevylučujeme jedno překvapení, který může v budoucnu nastat, ale ani nemusí.
0: Nenechte se Filipem vůbec nervoznit.
3: Pojďme zůstat u těch prvních dvou jazyků, to je v pohodě, já jsem to tam zkoušel. To bylo takové moje přání vnitřní, vůbec mi nemusíte vycházet vstříc, proč byste to dělali, chápu to. Pojďme teďka k té litevštině a k té angličtině. Tak možná z toho objemu těch napsaných písniček jako je patrný, že teda ta angličtina ještě v něčem přirozenější, ale pro někoho, jako jsme my, kdo poprvé naživo viděl někoho zpívat v litevštině a moc často do styku s tím jazykem nepřichází, tak jak bys popsal jako ten tvůj proces, jak se liší, když se snažíš napsat text právě v tady těch dvou jazycích?
1: No, já bych řekl, že jsem vlastně odmala vyrůstal víceméně jako na YouTube a na všechny jakoby věci, co mě zajímaly, tak jsem se koukal na tutoriály v angličtině právě a proto jsem si asi udělal takovou jako širší slovní zásobu v té angličtině a přijde mi do teďka, že ta angličtina má jakoby víc zajímavých způsobů, jak vyjádřit nějakou věc skrz nějaký metafory, přirovnání a tohleto. A v té češtině mi to přijde jako nejsložitější a v té litevštině tam mi přijde taková zase jako jemnější a nějaký jakoby právě výrazy jsou takový jako hezký a to mě na tom baví. A je to taky jakoby něco jiného, než když píšu anglický písničky.
3: Ještě rychle, než se dostaneme k další písničce, zajímá mě právě třeba od Ondry. Zajímal se třeba o to, co tam ten Tomas zpívá v té litevštině, nebo ti to bylo jedno, jako co když tam zpívá něco strašného?
0: No třeba tak něco o svítících brýlích.
4: Já si myslím, že i z koncertu mohlo být vidět, že litevská písnička pro zbytek kapely znamená pauzu.
3: Takže vlastně to je pro tebe ten moment, kdy se o nic nezajímáš a je ti úplně jedno, co se tam řekne.
4: Jo, to je všechno na něj.
2: My jsme jenom jako ocenili, jak Tomas tam jako sebevědomě zůstal sám, jeho druhý koncert v životě a všichni ho tam poslouchali jak Orfea.
3: Tak a teď zpátky k našemu playlistu, který jste připravovali vy, tady máme třetí track od vás, jsou to Paramore, takže zabrouzdáváme do trošku jako víc recent věcí, tady je písnička Thick Skull.

0: Hrála kapela Paramore a jejich skladba Thick Skull ze zatím poslední studiové desky téhle kapely, pokud se nemýlím, tak je pojmenovaná This Is Why a od té doby vlastně Hayley Williams nejenom, že byla na solové dráze, ale taky má ještě další teďka kapelní projekt s jejím vlastně dlouholetým producentem. Tenhle výběr mají na svědomí Curtains Please, který tu ještě jednou vítáme ve studiu. Ahoj kluci.
1: Čau, čau.
0: Pojďme ještě krom tady toho nerdění nad tím, jak krásná je to produkce, k tomu se možná ještě pak dostaneme třeba na závěr, jestli bude čas, vrátit ještě jednou k tomu soutěžení a teď myšleno hlavně, jaký třeba pro vás bylo poznat se s ostatníma soutěžícíma v rámci té finálové trojice, protože už jsme tady měli společný rozhovor s nima, ale pak je něco trochu jiného se potkat na tom showcaseu, kdy tam ještě možná víc je cítit, že vlastně jako jste proti sobě, trošku si máte konkurovat. Není to tak, že si to potom přejete jako navzájem spíš, nebo je tam nějaká lítost? Potom, co jste vyhráli, tak jak probíhala vlastně komunikace s nima a pak klidně můžete mluvit i o tom, jestli jste se dozvěděli něco zajímavého od naší poroty na místě?
2: Hele, vlastně i během toho, předtím teda než to začalo a během zvukovky a tohle jsem byl rád, že vlastně takový to napětí během těch měsíců hlasování a sbírání hlasů, takový to, že chceme vyhrát a chceme se sbírat co nejvíc hlasů, se tam jakože musel vyskytnout nějaký takový ten, že já nechci, aby vy jste vyhráli, ale chci, abychom vyhráli my. A právě na tom koncertě a během té zvukovky bylo fajn se jako uvědomit a cítit, že vlastně všichni se to přejou a že vlastně hudba jakoby není žádná soutěž, ani to nejde vlastně soutěžit a že si to vlastně všichni navzájem přejeme. A bylo to jakoby naopak strašně hezký. I před, i po, i během koncertu. Všichni jsme se to jakoby právě přáli a všichni jsme se jako hezky podporovali a dostali jsme všichni nějaký hezký komplimenty, takže to bylo super.
1: Já si myslím, že byla fajn ta vlastně stmelující hospoda, která se stala jakoby po vysílání a za mě myslím,
3: to
1: že
3: jsme
1: můžu,
3: nebyli u toho. Nevíme, o čem
1: za mě můžu hovořit, že jsme si stejge sedli do noty, takže nebo jsou nám sympatiční, takže to bylo taký míru milovný soutěžení za nás.
2: Zdravíme Tajge.
1: Zdravíme
2: Tajge. Mimochodem jsme se dozvěděli, že jsme celkem blízko u sebe, jsme sousedí s Tajge, takže
1: chtěli, to bylo chtěli Tomase se hodit po koncertě domů.
0: Takže společný track kdy?
3: Společný track kdy. To zní teďka hrozně idylicky, ten starter, že jste si to všichni užili navzájem, jste si to přáli. Takhle se nám to s Filipem líbí, tohle by ten starter měl být. Mě vlastně jako zajímá to, vás tou výhrou čeká i spoustu povinností, kromě toho, že máte ty výhry. Tak vlastně mě zajímá, jestli už máte vybraný ten výherní single, který byste chtěli nahrát a možná, jestli jsme ho vlastně slyšeli live v Bike Jesus.
1: Ano, zahráli jsme ho tam.
2: Byl tam, máme ho vybraný, ale ještě ho asi nebudeme prozradit.
1: Já jsem to chtěl prozradit, ale Tomas mě tady zadržel.
2: Ne, já bych se nechal toho prozrazování pro dnešek bylo dost, podle mě. Tak,
3: Tak já vám na chvilku mutnu mikrofon a zeptám se Ondry. Ondro, jaký to bude track, prosím tě.
4: Ale byl to track, který já to teda prozradím, když jsme stali na ulici a prosili jsme lidi o hlasy, tak tohle byla písnička, u který se zastavovali. Takže asi tak. Tím to bylo vybraný.
1: Je to prohnaný sociologickým průzkumem ulice Anděl Praha.
0: Budeme muset jít někam do ulic a ptát se lidi, jestli náhodou neslyšeli tady tu pověstnou písničku od Curtains Please, aby jsme si to pospojovali, ty puclíky. Budeme pokračovat v tom našem společném povídání a třeba i o těch budoucích plánech Curtains Please se budeme dozvídat. Po tom, co zahraje track When I'm Small, tak od koho je, kdo ho vybral?
2: Já jsem ho tam dal, je to další písnička z mýho playlistu, mám ho strašně rád, ten track a nevím, co bych moc k ní řekl prostě, ale je to strašný vibe, je to dobré.
3: Tak písnička. Se dopustíme, posloucháte Starter.
5: Starter. Hitparáda neobjevených.

0: Fantogram a When I'm Small, to budou jednou Curtains Please vzpomínat na to, jak byly malá kapela. Uvidíme, jak to bude vypadat po tom letošním létě, kdy snad bude těch příležitostí k hraní co nejvíc. Kluci tady trošku jakoby nadhazují nějaký plány s novou deskou. Já si myslím, že budou mít dostatek práce s tím vyrobit single a videoklip. Ještě s tím, že mají několik členů, který figurují ještě v dalších kapelách, tak to bude, myslím, docela náročný. Mě by obecně zajímalo, kluci, jakým způsobem se na tohle to připravujete jako psychicky. A jestli vlastně se nějak, protože pět lidí dohromady znamená pět nějakých názorů, pět přístupů, pět přátel, ale každý to může mít třeba trošku jinak nastavený. Zajímá nás za prvý, co třeba děláte jako mimo kapelu všichni a jak moc je to kompatibilní s tím právě mít kapelu. Ale hlavně taky, jestli to všichni považují za jako prioritu, že teďka je potřeba věnovat se Curtains Please, anebo to je to složení, který my vidíme na koncertech, ale v jádru to jste pořád vy dva, Šimon a Tumas.
1: My jsme se třeba dozvěděli, že Tumas odjel na 14 dní plachtit.
2: Na týden.
1: Dobře.
0: Protože nazbíral tolik hlasů, on si to zasloužil, prosím tě. Mě říkal na showcaseu, na zítra nemám vůbec nic naplánovaného.
3: Nás tady nechal trpět.
2: Nechal jsem ho tady s nějakým projektem, který možná prozradíme později, ale... Ještě jednou přemýšlím otázku.
0: Jestli tam je nějaká schoda mezi těma pěti členama na tom, že teďka bude potřeba zamakat a teď se fakt budete věnovat Curtains Please, anebo vlastně to takhle vnímáte třeba vy dva, jako ty hlavní dva zakládající členové a ta kapela se vlastně schání hlavně kvůli tomu hraní a zkoušení případně. Jako,
3: určitě jsme nějaký zakládající projekt jako my dva a myslím si, že jsme nějaký jako asi základní tvůrčí těleso, ale teď aspoň jako bych rád dal nějakou jako poradu a snažil bych se to brát vyloženě jako kapelu, protože chci využít, jednak si vážím prostě kluků, co oni, to je blbý slovo, jako nabízej, ale zkrátka super s nima jako tvořit. A chci,
0: super, co přinášejí, že?
3: Co přináší a využít toho, že aby nás bylo hodně a každý dal v uvozovkách ruku k dílu.
0: Na to tady máme Ondru vlastně, kterýho si můžeme zeptat, že jo?
1: Přesně tak. Ondro, co ty na to? Těšíš se, že budeš s klukama víc skládat další věci?
4: Ale určitě. Já si myslím, že nikdo z nás nečekal vlastně, jaký tohleto celý bude. Myslím nás tři, kromě tady těch dvou sedících, protože tak, a jak už zaznělo, tak my už nějaké zkušenosti máme, ale vlastně všichni jsme se shodli, že tohle je prostě něco úplně, ale úplně novýho. A určitě jsme jako všichni motivovaní do toho dát, tak on prostě všechno.
1: Cítíte se vy jakožto kapela spíš jako nějaký lovci zvuku s tím, že Tumas je lovcem těch písniček?
2: No to byla otázka na vás, kluci.
1: Já se ptám i z toho hlediska, jestli třeba cítíte, že budete Tumasovi pomáhat i autorsky v rámci těch věcí, anebo je to spíš tak, že Tumas přinese vlastně skoro hotový song, ale hodně očesaný a čistě vlastně jako takovou písničkařinu a vy potom kolem toho stavíte ten kapelní zvuk Curtains Please, anebo je to třeba úplně jinak?
3: Já jsem byl rád, že ve finále, jako když jsme spolu s Tumasem takhle jakoby začínali a většina těch songů vznikla takhle ve sklepě u nás takovém jako v lehce provizorním studiu, tak takzvaný bedroom pop production, tak jsme se vzájemně jako doplňovali a vlastně většina těch songů jsou naše, se troufám říct, autorsky společný a vždycky jsme se tam doplnili. Kolikrát jedna část písničky je složená někým jiným než tím druhým. Přesně. Takže se to tak jakoby doplňovalo.
1: Těšíme se na nový tracky, no a my už se musíme posunout dál, aby jsme to stíhali. Tomasi, další track možná představ ty, protože já si to v litý letevštině nedovolím. Jediný, co vím, že je to od kapely Shower, ale jméno písničky nechám na tobě.
2: Je to od kapely Shower, jmenuje se Ta Vés Nebiera. Našel jsem ji nedávno a jsem jakoby poslouchám ji pořád tak nějakoby v úžasu. Strašně mi baví.
1: Posloucháte Starter.
5: Portik jeg i en dølkæs, og prænk jeg kajlæs. Min spalving kvejder, kat butu køy, blæles. Prisimen køb chokovalsa, autobusu stotalej.

0: Shower. Pustili jsme se tady, jak zní hudba litevsky, protože vybírá Tomas Gracius, frontman kapely Curtains Please, která vyhrála ve Startéru. My už brzy se budeme rozvídat nějaké bližší informace o tom, kdy se kapela chystá nahrávat ten vítězný track, protože na něj dostane i náležitý budget. S kým třeba taky se dozví o nějakých deadlinech, což je možná ta největší nepříjemnost, co se potom týká slazení harmonogramu pěti lidí. Tak jak moc budete muset ty svoje jako dosavadní harmonogramy měnit a co vlastně děláte všichni mimo tu kapelu, protože to je něco, co jsme trošku načali před tímhle trackem, ale už jsme se k tomu nedostali. Tak jak moc je to kompatibilní ty vaše životy s kapelním životem?
1: Já jsem nejjednodušší, já začnu. Já jakoby jsem na vysoké škole, ale posledních pár měsíců tu docházku úplně nedodržuju, takže vlastně mám prázdniny.
2: Neříkal jsi, že to poslouchá tvůj táta možná?
1: Jo, je to tak, ale je to tak, oni to ví. Oni to ví.
2: Dobře.
3: My s Ondrou finišujeme magisterský studium na vysoké škole.
2: A co studujete, kluci, jestli můžu zeptat?
3: Práva.
4: Datový vědy.
0: Jak to má ještě zbytek kapely, který tu s náma teďka není? Chybí nám vlastně dva členové.
3: Kluci, když zdravíme Sama a Vaška, tak to jsou výborní konzervatoristi, profesionální muzikanti, kteří se živí hudbou v České republice.
2: A Tomas, se ještě nám prozrad, co studuješ ty, respektive možná si studoval.
1: Musím, ale řeknu, na co se budu chtít hlásit. Ano, bude to dřevařství, budu dělat nábytek, možná nějaký akustický panel, že bych to jako spojil. Takový můj taky koníček.
3: Prozradeš náš nový business model.
0: Ale u toho se bude tvořit skvěle, si myslím.
1: Přesně tak.
2: To je hezký. Nebudeš první muzikant, který ho znám, který dělá se dřevem.
0: To je poezie sama o sobě.
2: Tak pojďme si dát možná ještě jeden váš track, ne, než se rozloučíme. Tohle jsou Curtains Please a jejich teprve druhý vydaný track Rain For You.
5: Starter. Hitparáda neobjevených. You let me stand there next to you and let the rain consume our hearts. Just like it was always meant to do.

0: Posloucháte Starter, hitparádu neobjevených, konkrétně speciál s kapelou Curtains Please. Kluci, ještě jednou gratulujeme k vítězství v letošním Starteru. My máme s Filipem obrovskou radost, že se to takhle povedlo, a mě vlastně zajímá jedna věc. Šli byste do toho znova, kdybyste věděli, co všechno to obnáší v rámci sbírání hlasů?
1: Ano, šli. Jo. Jediná správná odpověď, ale upřímně ano.
0: To nebylo domluvený, my jsme rozhodně nepotřebovali udělat reklamu Startéru. Vy všichni ostatní nám můžete posílat tracky na starter@rozhlas.cz, no a my už v říjnu odstartujeme novou sezónu Startéru.
2: Poslední otázka předtím, než se s váma rozloučíme. U Hearts of Steel jste říkali, že byste to možná trošku jako rearanžovali na desku pro Rain for You. By to neplatilo? To je přesně tak, jak byste si to představovali i na tom albu případně?
1: Ne, určitě remix a živý bicí a to světový.
2: Tak na světový zvuky se těšíme hlavně u vítězního tracku, který budete nahrávat v blízkých měsících. Zároveň taky vás čeká natáčení videoklipu, tak to bude velká věc. Zároveň se tady v nějaký moment vidíme znovu v proskleném studiu, protože odhrajete rádiový studio session. To by bylo třeba dobrý ideálně už s tím vydaným trackem. Takže tohle to všechno plus ještě letní hraní od Curtains Please, se kterými se budete moct setkávat na různých pódiích a třeba i v listopadu v rámci oslav na Národní třídě. Čeká vás toho hodně, my se těšíme na to, že u toho budeme s váma. Díky moc, že jste dneska dorazili, děkujeme za hezký playlist. Pozdravujte zbytek kapely, no a uslyšíme se zase někdy příště. Ahoj.
1: Taky děkujeme. Těšíme se, ahoj. Čau.
3: Děkujeme.
4: Slejvák. Rychlá popkulturní sprcha na rádiu Wave. Podcast Vilmy Svobodové a Míry Haranta o novinkách z digitálního světa a popkultury. Slejvák. Každou středu od 18 hodin na rádiu Wave.
5: Zásadní jména českého mainstreamu i undergroundu naživo v našem studiu. Záznamy koncertů z produkce rádia Wave, videorecenze, rozhovory, speciály. Sledujte a odebírejte YouTube kanál rádia Wave. youtube.com/radiowave. Rádio Wave. Děláme vlny. Naladíte nás v digitálním rádiu DAB+, na satelitu, na internetu a v televizích. Více na wave.cz. Rádio Wave.
4: Český rozhlas Rádio Wave.
5: Rádio Wave.
4: Rádio Wave. Děláme vlny.
5: Stage Rádia Wave. Exkluzivní živé koncerty českých i zahraničních kapel. Ze studia Rádia Wave až na světová pódia. Stage. Koncerty, které jinde neuslyšíte.
4: Stage Rádia Wave.
6: Od mikrofonu vás zdraví Matěj Dvořák s pořadem Stage. Na stage si dnes poslechneme koncert umělce Joshua Idehena z letošního ročníku showcaseového festivalu Eurosonic Norderslag 2026. Joshua Idehen je anglicko-nigerijský hudebník a básník, nyní žijící ve Švédsku. Jeho hudba osciluje na pomezí jazzu, elektroniky a dalších alternativních žánrů, které kombinuje s mluveným slovem a poezí. V roce 2024 začal spolupráci s multiinstrumentalistou Ludvíkem Parmentem, který jeho básně propojuje s pulzujícími klubovými rytmy. Po výrazném ohlasu v rádích a vyprodaných turné po Velké Británii, Švédsku a Německu vydali na začátku roku 2026 společné debutové album I Know You're Hurting, Everyone Is Trying, You Have Got To Try. Dnešní stage právě začíná.
5: Stage.
4: Stage Rádia Wave.
5: Stage Rádia Wave.
7: Yes! Yes! 9 to 5! What a way to make a living! Brothers! Sisters! And everyone in between and beyond.

Enough talk. Let's dance.

You thought I was joking. Conviction, vigor, please. Okay?

0: ourselves and to each other. Good night.
1: Právě jste slyšeli koncert umělce a básníka Joshua Idehena z letošního ročníku showcaseového festivalu Eurosonic Norderslag 2026. Dnešní stage je u konce, od mikrofonu se s vámi loučí Matěj Dvořák.
2: Stage.
3: Stage Rádia Wave.
2: Stage Rádia Wave.

0: podělali.
1: Chudáčci, poslouchej každý čtvrtek od 11 večer na rádiu Wave.
2: Víte, že nás můžete poslouchat, i když nejste online? Poslouchejte rádio Wave přes digitální rádio. Živé vysílání s moderátory, skvělý hudební playlist a přehled o tom, co se právě děje. Poslouchejte nás na DAB rádiu. Více informací najdete na webu dobadabová.cz.
0: Rádio Wave. Děláme vlny. Naladíte nás v digitálním rádiu DAB+, na satelitu, na internetu a v televizích. Více na wave.cz. Rádio Wave.
2: Český rozhlas Rádio Wave.
0: Rádio Wave.
2: Rádio Wave. Děláme vlny. Buchty.
3: Buchty o Bibli. Ivana Veselková, Zuzana Fuchsová a farář Petr Wagner rozebírají nejznámější příběhy a postavy z Bible.
2: Buchty.
3: Co se dělo v ráji? Nosil Ježíš Kristusky a proč Bůh není rodu mužského? Všechno se dozvíte. Buchty o Bibli.
4: Dobrý den, dobrý večer, dobré odpoledne a tak dále. Vítáme vás při poslechu pořadu z minisérie Buchty o Bibli a dnes se budeme s Petrem Wagnerem, což je farář, kazatel a tak dál, a sympatický člověk, a s Ivanou Veselkovou bavit o Noémově arše.
5: Zdravím vás obě a zdravím celé posluchačstvo.
6: Krásně. Tak a abychom to nezdržovali, půjdeme rovnou k jádru věci. Petře, kdo to byl? Noé, a proč mu údajně Bůh řekl, že má udělat archu z goferového dřeva?
4: A co je to goferové dřevo?
5: To je první záhada tohoto textu. Nejde zjistit, co goferové dřevo je. Patrně se tam objevilo nějaký typo v původním textu, protože kofer je smůla jako dehet, takže možná, že to znamenalo...
4: Smolné jako dřevo.
5: To hodně nasmolené dřevo, aby bylo ošetřené to smůlou, aby to neschnilo, takže jsou na to minimálně dvě různé teorie, nebo to byl nějaký druh dřeva, ale každopádně je to špatně obsané nebo lehce zkomolené. Je to první záhada kolem Noého, ale zdaleka ne jediná. K dalším se samozřejmě dostaneme.
6: Takže ale jako opravdu se to říká, nebo píše se tam goferového dřeva, ale je to teda zapříčiněno nějakým překlepem. Zřejmě.
4: Že se někdo upsal, nebo škaredě psal, škrábal jako kocour.
6: Dobře. A kdo to teda byl ten Noé?
5: No, kdybych to měl pěkná koncentrovat otázka. Jeho osobnost.
6: Teologická.
5: Mně se líbí, že Noé je v překladu něco jako chill, odpočinutí.
4: Chill?
5: Odpočinek. Odpočinutí. Chill, to jméno znamená odpočinek.
4: Pěkný.
5: Takže to je už pohodový jméno už od začátku a vypadá to na pohodovýho člověka, který žije ale uprostřed nepohodové doby a uprostřed taky nepohodových lidí. Protože ta situace, kdy začíná ten jeho příběh, je, že všechno kolem toho Noého, kromě něj samotného, je v podstatě zkažený. Chovají se všichni hrozně, celá země je zkažená tím blbým chováním, jak jsme si říkali v minulém dílu, a všechno jde jenom k horšímu. A
6: Že řekneš nějaký sprostý slovo, že všechno jde jenom k
4: dokyte.
6: A ty si řekl horšímu, správně.
5: Ano.
6: A jediný Noé je teda pohodář.
5: Jediný Noé vypadá, že uprostřed toho blbýho je schopen žít hezky. Což je Bohu sympatický, ale to, co rozebírá ten začátek jeho příběhu, je hlavně to, jak se všechno kolem zkazilo a že to nestojí za nic a že Bůh vůbec lituje, že si něco s tím člověkem začínal, že vůbec tvořil, a začne úplně vážně přemýšlet nad tím, jestli by to celý nesmázl a nezačal nějak jako znova.
6: Vyresetoval si počítač, jo? Nebo vymazal by si Wordový dokumentík.
5: Přesně. A tím začíná ten veliký příběh o potopě, který na rozdíl třeba o příběhu o Kainovi a Abelovi, který se nám vešel tak základně v těch nějakých 16 řádkách, tak tohle zabere 3 kapitoly, celý tenhle ten oblouk. A je to jeden z mnoha a mnoha příběhů o potopě. Já jsem se dočet, že po světě v různých kulturách najdeme třeba 270 verzí příběhu o potopě. A to včetně...
4: To je dost hodně.
5: Včetně těch národů, který třeba vůbec nemají moře, což je dost zajímavý. I ty mají nějaký mýty o potopě.
6: Ale že tady ten reset za pomoci vody je takový oblíbený motiv, jo?
5: Je to hodně oblíbený nadkulturní motiv. Ovšem od některých kultur bibličtí autoři opisovali víc a myslím si, že kdyby neexistoval epos o Gilgamešovi, tak by patrně i tahle historka vypadala trošku jinak. Je tam až moc podobností, až moc podezřelých podobností.
6: Aha, takže to... podobnosti s eposem o Gilgamešovi.
4: A můžeš zmínit
6: potopka,
4: ty podobnosti?
6: Teda. Ta potopa, jo, zřejmě.
5: No tak je tam třeba ten motiv toho, že se lidstvo nějak pokazí a že v případě eposu o Gilgamešovi bohové to řeší, co se s tím bude dělat. Oni mají teda takový jako parlament, že těch bohů je tam víc, tak se hádají, co teda se s tím dá provést. A myslím, že Enlil, jeden z těch bohů, přijde na to, že to prostě vyřeší radikálně.
4: To je krásné jméno.
5: Že to zaplaví celý komplet a nazdárek.
4: Jo,
5: a prostě
4: po nás potopa lolec.
5: Bude všechny, že zničej a tak dále. Ale s tím úplně všichni bohové stoprocentně nesouzní. A zvláště pak jeden, myslím, že Ea se hodně snaží, aby nějak aspoň někdo, kdo za to stojí, přežil, takže je tam zase ten motiv toho, že přežije ta menšina, ale že ta katastrofa je důsledek nějakého špatného chování lidstva, což taky nemá jenom epos o Gilgamešovi, to je fakt i jinde, což mě překvapilo. I třeba v tak vzdálených národech jako v Polynésii se řeší ten morální problém, my jsme to zkazili, my jako lidi a bohové to museli řešit a museli to řešit radikálně.
4: Že to do jisté míry takový generický příběh.
6: Takže takový evergreen neboli banger, že lidi jsou špatní a vyřeší se to teda resetem neboli potopou. Jako kdyby si skoupil třeba nějakou chaloupku a zjistil by si, že je celá prohnilá, tak místo, aby si ji rekonstruoval, tak ji celou zbouráš.
5: Jo.
4: Takový radikální řešení, dejme tomu.
6: A teď ještě, Petře, my to jsme zmiňovali i v těch předchozích dílech. Ty to osobně vnímáš, tenhle ten příběh o Noemovi jako nějakou metaforu, příběh, protože já jsem někdy četla, že i dneska existují lidé, kteří chodí nahoru Ararat hledat zbytky Noemovy archy, protože podle toho příběhu ta archa měla přistát někde zhruba nahoře Ararat, která
5: a
6: v současné
5: se tam něco našlo.
6: Době se nachází na území Turecka.
4: Co se tam našlo?
5: No, já jsem totiž taky spíš napůl z takových jako bizarních důvodů, nebo z toho, že mě zajímají bizardérie, tak sleduju všechny ty možné dokumenty o hoře Arara, třeba o biblických příbězích, a tady zrovna se dá úplně otevřeně říct, že probíhá nějaký archeologický výzkum na úpatí hory Ararat a že je tam takový objekt, který má tak trošku jako tvar lodi, dejme tomu, s přiznáním nějaké básnické licence, dejme
4: Taká
5: tomu.
4: Bárka.
5: Je tam normálně nějaký depozitář, je tam jako malý muzeum u toho a dá se tam jet.
6: Tak, ty jsi tam byl?
5: Ne, ale viděl jsem...
4: Na internetu.
5: Na internetu jsem to viděl taky, aha, ale hlavně šikulka. Jeden člověk pořádá přednášku u nás na vesnici, který se tam jako vypravil, že si to jako ověří z oči v oči, že, protože tam se dělal ten výzkum už někdy v 70. a sám si to natočil amatérsky na tu videokameru, což mi bylo sympatický, že to byl takový dokumentární snímek, velmi syrový.
4: A nebylo to fake video?
5: Ne, nebylo. No. On tam fakt odjel a ověřil si to a různý zajímavý věci tam natočil. A pak jsem teda viděl, ještě to účinkovalo toto místo v dokumentu, kde vystupoval pan Cílek, který, jak víme, všemu rozumí a řekl, že to je přírodního původu a že se máme všichni uklidnit. Ale,
4: ta loďka.
5: No. Ale je tam nějaké petrifikované dřevo, takové velké kusy petrifikovaného dřeva. Jsou tam různé třeba koprolity, skamenělá
4: hovínka.
5: Ano, skamenělá hovínka různých jako třeba organismů.
4: Dinosaurů.
5: Dost jako složitých organismů ve smyslu savců třeba, kteří tam vůbec nežijou normálně a kdo ví,
4: je vidět,
5: jestli
4: to,
5: tam žili.
4: Je to téma
5: tak,
4: zajímá.
5: Dobře, no, tak, je, trošku jsem si na tom zařádil.
6: Tak to už by asi tak stačilo. Dobře, kdo
4: koprolity,
6: chce, tak si to dohledejte. A samozřejmě případně u Petrova kamaráda je k vyžádání amatérské video,
4: ano,
6: natočené na videokameru, kde se můžete na toto podívat, protože on tam byl. Ale teda zpátky k našemu příběhu. Takže jsme si řekli, že Noé byl rozpohoděný pohodář, sympaťák, kolem něj to bylo teda všechno zkažené. Bůh mu řekl, že má udělat archu z goferového dřeva, což možná byl nějaký teda překlep. A tomu teda jen tak ten Bůh řekl, ať on postaví nějakou velkou loď nebo archu.
5: No, upozornil, řekl, že se stane katastrofa.
6: Toho
5: že se...
6: upozornil, jo?
5: Ano, tomu řekl předem, bude průšvih, připrav se na to, postav loď.
6: Ta
5: loď...
6: A nikomu jinému to neřekl, jenom teda jemu.
5: Jenom jemu a teda řekl, že se to teda týká, ta záchrana se bude týkat i jeho rodiny. Takže to dělá
4: za dobrým účelem.
5: Pro sebe, svou rodinu a pak taky pro zvířátka. Pro takový výběr zvířat, který není úplně jako spravedlivý taky, aby se tak řeklo, protože...
6: Že nebyly tam všechny zvířata, které jako existovaly nebo který známe, tak nebyly na té arše. Tam byl jenom výběr zvířat.
5: To vůbec nemůžem říct, jestli tam byly všechny, ale zajímavý na tom je to, že těch takzvaných čistých zvířat, rituálně čistých zvířat, je víc párů než těch obyčejných zvířat, jo, takže sedm párů proti jednomu páru vždycky.
4: A víme teda, co tam bylo za zvířata?
5: No, není
4: žirafy?
5: To... Je tam samozřejmě ovce? To zavádí k tomu vtipu.
4: Kapibary?
5: K tomu vtipu, jestli tam byly ty jednorožci, že jo, jak ty dva jednorožci jedou na té arše a říkají si, je to super, že jsme zachráněni, to je paráda, podívej se, všichni ostatní se topějí, říká ten jeden jednorožec, který, dejme tomu se jmenuje třeba Tonda, a říká, ale abych se s tou seznámil, ještě jsme se neviděli, jak se jmenuješ, a on řekl, no já jsem Jarek, takže... Tím se vysvětluje, proč jednorožci nejsou už.
6: Jo, no. Že se tam omylem naložili,
5: teda tam nebyl pár.
6: Ale... Samci a nebyl
4: tam
6: pár.
4: To je dobrý for. No. Smějou se vevnitř.
5: Dobře.
4: No a co je tam teda za zvířata, konkrétně nevíme.
5: Ne, to nevíme, to nevíme. No.
4: A ještě vysvětli nám neznabohům, co to znamená jednoduše čistá zvířata, nečistá zvířata.
5: To je trošku to vlastně, ten příběh předbíhá to, co je pak řečeno v Mojžíšově zákoně ohledně zvířat, který se můžou a nemůžou jíst.
6: A který se třeba nemůžou teda jíst podle toho zákona?
5: Třeba prasátka se nemůžou jíst podle takového jednoduchého pravidla, že to, co má rozdělené kopítko, ale zároveň není to přežvíkavec, tak to se nesmí jíst. Tak prasátko má rozdělené kopítko, ale nepřežvíká, takže se nesmí jíst.
6: Takže prase se teda jíst nemůže.
5: Ne,
6: a velbloud se třeba jíst může?
5: Ten přežvíká a má rozdělený kopyto, nebo to?
6: Já nevím, jak
5: já kopytko. To já právě nevím, já myslím, že taky nemá. Takže
6: dobře,
5: to
6: takže
5: ale třeba koník se taky nemůže, že ten je lichokopytník.
4: A co se jíst může?
5: Cože?
4: Co se jíst může naopak?
6: Ovce třeba.
5: Můžou se jíst, ano, třeba ovce, krávy a tak dál.
4: Kuřátka?
5: Drůbež, ano, taky, ale pak jsou tam vyjmenovaný i různý typy ptáků, který se taky nesmějí jíst, jsou to většinou teda mrchožrouti ptáci, to by vás nenapadlo, supíka si asi jako dát.
4: Zlábnout.
5: To si myslím, jo. Že ne. Je to samozřejmě, to je složitý u toho, bychom se strašně zamotali na dlouho. Ve stručnosti je to tady napsáno, že tam byl veškerý dobytek možný a z ptactva ze všech plazů země podle jejich druhu po dvou z každého páru toho nečistého. No.
6: Dobře, takže čistý, nečistý, může se jíst, nemůže se jíst a říkáš teda, že to už trochu předbíhá tu dobu, kdy potom se řešilo, co se může a nemůže jíst, ale pojďme zpátky k té arše, jo, nebo té bárce nebo něčemu. Většinou se ta archa spodobňuje jako, že to je nějaká loď, protože právě teda byla ta potopa, takže by to mělo někde jako plavat. Víme mi vůbec teda, Petře, jestli archa byla skutečně loď?
4: Nebo parník?
6: To byla nějaká truhlice, nebo to
5: vypadalo
6: byl nějaký barák?
5: Vypadalo to fakt
6: barák,
5: jako opravdu
6: sud.
5: Spíš jako plovoucí bedna, podle
6: plovoucí
5: toho.
6: Plovoucí bedna.
4: Bedna od visky?
5: Jako ona to trošku totiž má připomenout archu neznám jenom archu Noémovu, ale kdo viděl Indiana Jonesa, tak si vzpomene na archu Úmluvy, že jo? Což byla taky bedna a v té bedně byly ty tesky zákona, takže to je zase taky nějaká forma, která drží něco vyššího, než je forma. A jelikož ta židovská tradice říká, v tom zákoně, v těch pravidlech je život, tak to je docela hezký obraz, že jo? Tady se přepravuje život zvířátka, lidi a tady máme ten život v tom, že máme nějaký vedení pro ten život. A archa se říká taky tomu košíku, ve kterým plavalo miminko Mojžíš, taky
6: tak
5: to byla záchrana toho
6: aha.
5: miminka, to je úplně stejný slovo, který se nám objevuje v té Bibli.
4: Plaváček.
5: Plaváček v té arše, ve své aršičce. Ale tahle ta archa je celá určitě největší, pokud bychom měli, protože tam je to samozřejmě v loktech v Bibli, to nevíme, kolik ten loket přibližně měl, ale můžeme odhadnout, že měla třeba 135 až 156 metrů na dílku, 22,5 až 26 metrů na šířku
6: to
5: a 13,5 až 15,6 metrů na výšku, což, abych vám přiblížil, je asi zhruba půlka toho, co Titanic.
6: To mi teda právě jsem chtěla říct, že ty dnešní zaoceánské parníky, nebo takový ty lodě, jak tam jedeš, nevím, na 3 týdny a můžeš tam chodit prostě na rotopedy a do bazénu,
4: a
6: jsou mnohem větší.
4: Do moře.
6: To jsou zase
4: to jo, ale na tehdejší dobu.
5: Na tehdejší dobu můžeme říct,
6: kdo by tě zaschazoval.
5: Že je to jako fair... Jo,
6: že na tehdejší dobu je to teda velká lodička, ale spíš teda říká, že to byla taková plovoucí bedna, jo, nebo truhla.
5: Spíš to, no. Kormidlo to nemělo, plachty to nemělo.
6: Motor
5: mělo,
6: taky nemělo.
5: Mělo to jenom dekl nahoře, který, což je taková pikantní drobnost, který za nima nakonec, když se tam všichni nalodili, tak za nima zavřel pán Bůh sám, za nima zavřel dveře.
4: A mám takovou hlubokou otázku, proč vůbec Bůh, jestli to teda byl Bůh, kdo zosnoval tu potopu, proč ji uskutečnil, to nechápu.
5: To je tam docela pěkně rozepisováno, že ho prostě mrzí, že to vůbec udělal. Že ho mrzí úplně všechno, co ty lidi dělají. Je tam taková, jakoby, takový boží monolog, říká, co všechno, co člověk vymyslí, je prostě špatný. Od začátku prostě nic dobrýho je nenapadne. Ta vstupní situace je taková, vyjádřená, že se porušují nějaké jako základní pravidla, že sestupují synové nebes a mají děti s dcerama země, s dcerama lidí. Jako, což znamená, že se nerespektuje hranice, že existuje něco jako sféra božská a sféra lidská. Lidí. Mm-hmm. A že se vytváří něco jako nadčlověk, a to ostatně víme, proč konkrétně třeba judaismus může mít k pojmu nadčlověk Übermensch velkou rezervu, protože to nikdy nedělá nic dobrýho.
4: Když se prostě páří
5: člověk
4: božstva
5: je člověk a Bůh je Bůh, a když se chce zboštit člověk, tak to není stejně dobrý, jako když strháváš na lidskou úroveň to božský a myslíš si, že to můžeš třeba ovládnout, stejně jako ovládáš lidi.
6: Dobře, ale tak zpátky teda trochu polopatě, Petře. Jo? Je to teda tak, že Bohovi se to nelíbilo, jak se lidi chovají, a rozhodl se to vyřešit tady tím resetem, restartováním počítače, vymazáním textového dokumentu, takže pověřil týpka, co byl rozpohoděný Noe, tím, aby postavil v obří bednu. A co teda dál? A pak on mu řekl, postav bednu, tak on ji postavil, a pak mu řekl něco dalšího, nějaký další instrukce.
5: No, řekl, ať tam přivede všechny ty zvířata.

0: To si, vidíš, to si zrovna nepamatuju, jak dlouho to trvalo. Jenom je tam napsáno, že udělal všecko, co mu Bůh přikázal a udělal to přesně tak, jak to mělo být.
1: Ale je tam vlastně i tahle metaforická linka, dejme tomu, že třeba někdo, když se na něco připravuje a nám to zdánlivě může připadat jako, že lol, že se třeba smějeme něčemu, co někdo dělá, tak to může jenom znamenat to, že my třeba nejsme schopni ještě dohlédnout všechny.
2: A že je prozíravý naopak.
0: No a v judaismu ještě třeba ta věc, že může znít bláznivě i vypadat bláznivě, že člověk žije podle nějakých jako pravidel a že něco prostě nedělá, protože mu to nepřijde dobrý dělat a něco naopak dělá, že to může být směšný a v případě židovského národa se to stalo často terčem posměchu a přesto to může dávat smysl. Mm-hmm. Tak to je jako příkladná věc.
2: Jo, ten že třeba nemícháš masové a mlékové, někomu to přijde jako lol, ale pak díky tomu nedostaneš, dejme tomu, infekci.
0: Taky třeba druhotně, že jo.
1: Dobře, takže teda Noé postavil teda truhlici, pak mu teda Bůh řekl, ať tam přivede ty zvířata v těch párech, tak on to teda udělal, no. A natáhal tam teda to jídlo a co dál?
0: No a Bůh mu řekl, udělej to, všechny je tam přiveď, protože za 7 dní začne pršet.
1: Takže on měl na to přivedení jenom 7 dní, to není mnoho teda.
0: Není to mnoho, no tak jsou kolem toho taky různé vtipy a forky, jak Noé schání ty zvířata, nemůže se hnat a tak dále, vleče je tam. A pak už má všechny hotový a pak letí kolem něho komár a štípne ho, on ho zaplácne a tím přijde od toho komára do toho páru, že jo?
2: Takový, to jsou ale skvělý fóry.
0: Tady a musí Petr hledat se zase rozzářil, komár, no tak zase, dobře.
2: Musíl vydat nějaký sborník anekdot, které se týkají Noémovi archivy.
1: Nevtipy.
0: To je hodně vizuální. A
2: já se chci ještě zeptat těm
0: to přiblížit, no.
2: 7 dnům, jestli jsou nějak významné právě, jestli je nějak významný ten počet, 7 dnů.
0: 7,
2: proč to není 5?
0: 7 je tady významných, jednak je to taky jedno z čísel plnosti, tam pak se dělá ještě se 40, jako dalším číslem plnosti.
2: To je krásné číslo.
0: Je to nádherné číslo, už to mám za sebou, ale ta 7 je taky ještě to, že je to jakoby od sabatu k sabatu, že ten Noé měří ten čas podle toho, jak to vidí Bůh, protože ten měří ten čas po těch...
2: Podle šábesu.
0: Podle šábesu, tak od svátku ke svátku. Kdežto ten svět okolo asi se zmítá v chaosu, který tenhle řád nemá, tak no asi spíš všímá toho božího času, než těch věcí, co se dělo okolo. Dělá podle toho, jak je mu řečeno a všímá si jenom toho, co považuje za dobrý.
1: Jo, a to se teda zase vracíš k tomu, že ostatním on třeba může připadat jako, že je takzvaně crazy.
0: Mešuge.
1: Mešuge, no to je opravdu krásný slovo, že no je mešuge, ale on se teda drží nějakých těch svých pravidel, o kterých je přesvědčen, že jsou správná a s tím i souvisí to měření času, který teda měří stejně jako Bůh nebo respektive trval mu to týden.
2: A nastává teda potopa, pršendo grando.
0: Ano, pršendo grando na 150 dní, to je už docela dlouhý čas, pak to 40 dní nějak opadá ta voda a pak jsou tam ty historky o tom, jak Noé vypouští ty ptáčky napřed krkavce a pak holubici dvakrát, aby zjistil, jestli už to opadlo natolik, že se dá z archy vylézt ven. No a což znamená, ještě to se vracím k tomu Gilgamešovi, právě to vypouštění ptáčku je taky u Gilgameše. Dokonce i ten krkavec tam je tak, že si říkám, někdo to trošku psal podle tohohle. A ono je to totiž zároveň taky kritika a trošku komentář k tomu Gilgamešovi. A řekl bych dost chytrej, protože ten epos končí tím, že když to všechno opadne, ta voda a tak dále, tak ten Bůh, který původně to vymyslel, že se má vyhladit celý lidstvo a pak byl naštvaný, že vlastně někdo jiný poradil těmhle, ať si udělají lodičku a vlastně se hrstka zachránila, tak uzná, že to možná přehnal, že to bylo větší, než čekal a pochválí a říká, vy už jste teďka skoro jako bohové, že jo. Když to tenhle ten příběh říká, opět je to opačný. Právě když jste si mysleli, že jste bohové, tak jste to dotáhli k té potopě.
1: Jo, ale je rozpohoděnej Noé, který si teda nemyslel o sobě, že je nad člověk, tak ten teda přežil.
0: Ten to přežil, ano.
1: No, ale ještě možná se pojď vrátit k těm krkavcům a k té holubici, protože symbol holubice ten se používá vlastně do dneška, jako holubice míru.
0: Pořád nám to funguje
1: tak
0: docela.
1: Ještě třeba ta holubice, co nese v zobáčku olivovou ratolest.
0: Ano.
1: Tak co to teda znamená?
2: A nebo holubí letka. To je trošku jinde.
1: Jiná symbolika. Že člověk, co nese si v puse chlebíček.
2: Ale buď, že si vyštrecháš holuba z nosu, ale to je taky jinde.
1: To je úplně...
0: A vůbec nevím, proč se tomu z nosu říká holub. To je prostě záhada pro mě. Jako proč?
1: No, taky nevím, že tam sedí jako v holubníčku. Nebo
0: no, nevím.
1: No dobře, tak od toho pojďme stranou teda, holubí letka.
0: Dobře, holubí letka ne, ale holubice s ratolístkou, která symbolizuje tu nově vyrašelou naději, že teda bude nový začátek, tak se stala naštěstí takovým jako mezikulturním symbolem pokoje, míru.

0: nějaký
1: A
0: naděje
1: pohody?
0: taky a pohody, která přichází ale po nějaký krizi. To je jedna věc a ta oliva možná má ještě taky připomenout, že oliva většinou roste v nějaké jako zahradě, něčem kultivovaným, že to je trošku restart světa do bodu té zahrady, která je na začátku příběhu.
1: Ale v tom příběhu to je teda tak, že Noé vypustí holubici, aby jako co, aby zjistil, jestli už je sucho, nebo jestli už někde je nějaká suchá zem, jo?
0: No.
1: A ta holubice letí a pak se vrátí zpátky a nese mu
0: Napřed přiletí jenom bez ničeho, že nikde nic, nemohla spočinout, pak mu přinese tu ratolístku.
2: Aha, v zobáčku.
0: A pak už se nevrátí. To jo, znamená, že už někde zahnízdila a Noé ví, že už je klid.
1: To je ten pozitivnější konec. A nebo se utopila, ale to takhle nevnímáme. My to vnímáme, že teda zahnízdila někde.
2: Nebo někdo zabil prakem. To
1: si někdo sežral třeba.
2: Ale že ona teda byla indikátorem toho,
0: je nebyl, kdo by jí snět.
1: To je pravda, tam byli všichni, teda byla ta potopa, takže ona musela někde pěkně zahnízdit. Jo. Takže to s ní dobře dopadlo. To já jsem teď v klidu, že s tou holubicí to teda
2: dopadlo
1: určitě
2: dobře.
1: Dopadlo dobře. S lidma teda uvidíme. Dobře, takže teda holubice se už nevrátila, takže Noé si říkal, pohoda, už někde je zem, jo? Nebo co si říkal, Noé, a co se stalo?
0: To říkal si, že už je to dobrý, už to opadlo, pak to ještě chvilinku trvalo a pak mohli vylézt na suchou zem. A první, co Noé udělá, když vyleze ven a má radost, že to dobře dopadlo, tak vzdá Bohu čest a chválu a taky mu přinese oběť.
1: A jakou zas mu přinese oběť?
0: Teď nevím, jestli je tam jmenovaný to zvířátko, který tam skončil při té oběti, ale je to oběť. Jedno z těch čistých zvířátek, protože kdyby zabil nečistý zvířátko, tak se připraví
2: Švába.
0: O část toho páru a už by to bylo nenapravitelné. Že? Když to těch čistých bylo 7 párů, tak to mohl udělat.
1: Jo, že a ty měl jako zbytný.
2: Petře, tam je ještě nějaká taková událost, že Noé, aspoň pokud jsem to správně pochopila, se po té potopě trošku napije.
0: Je to tak.
2: Co to znamená?
0: Je to zase další legenda k tomu, jak vznikl vinohrad a jak vlastně nám vzniklo to zemědělství kolem vína celý. Noé vysází vinici a je to tak pohádkově poeticky zabarveno, že on ještě neví, že to víno, ta šťáva mu může zkvasit, že se může opít, tak je to první opilý člověk v historii lidstva a když se opije, tak se tam vyspává tu opici a je odhalen a teď je důležitý, jak se
1: jako odhalen, že mu je vidět.
0: Že je mu vidět všecko.
1: Že nemá spodňáry.
2: Fanfulín.
0: Tehdy se prostě Fanfula. Ty spodňáry se na to se nedbalo, takže...
1: Neměl slipáče, jo.
0: Neměl, nic neměl a byl opilý.
1: Noémovi slip.
0: A teď ty jeho děti, kteří tam jsou 3 synové, tak jak se k tomu postaví, tak jeden se z toho dělá legraci a ještě to jde roztroubit, že tatínek jinak, o kterým bylo řečeno, že je ctnostný a že byl takový poctivák, tak vidíte to, jak se táta napil, to je ostuda a tak dále. A dělá z toho takový halo a popase se na tom, kdežto ty dva ostatní synové Noémovi se povedli víc a ty ho jdou tak jako zakrejt ohleduplně a nedělají z toho žádný halo a nedělají mu žádnou ostudu.
1: A co je tady to metafora teda čeho, Petře?
0: No, tady
1: a co
0: ten,
1: se stalo s tím synem, který se smál?
0: Ten, co z toho dělal halo, se jmenoval Chám. Vešlo nám to taky... Že
2: Chámovod?
0: Třeba, no ano, to je o něj a v Chám jako ten út a tak dále. Takže je vidět, kde skončil.
2: Chamajda.
1: Co zase?
2: Chamajda je, to se říká u nás, třeba na Moravě. To si domyslí.
0: Aha. Jo, dobře. No, nicméně, tady je taková skrytá narážka na to, že Chám by měl být otec Kenánců a Kenánci to jsou ten konkurenční národ toho židovského národa v tom prostoru, kde žijí a tím je vysvětleno, vidíte, proto jsou ty Kenánci takový nestydové čuňáci,
1: protože
0: tohle je ten jejich předek a to je dost často to vyřizování si účtů s jinými národy tím, že vyprávíme příběh jejich původu nějak nelichotivě, tak to je v Biblii teda častěji, si musíme říct. Uh-huh. A to ještě bude, to ještě hodně toho uslyšíme.
2: Že to není zrovna cool příběh.
0: Je to vysvětlení, jako s nima se nekamaraďte, protože to jsou čuňáci.
1: Jo. Ale jako pohodové řešení by teda mělo být, že když to si metaforou přeneseme i do současnosti, že nemáme takhle škodolibě se někomu třeba posmívat nebo nějak těžit z té jeho situace, škodolibě, ale že spíš mu máme třeba pomoct a potom někde nedrbat a jako neroznášet
0: o
1: někom
0: to by se z toho
1: klevety.
0: Taky dalo vzít. No? A hlavně tam ještě funguje hodně to, že on byl fakt kladěz celou dobu a ty jako kdyby si čekala na tu příležitost, až on konečně udělá nějakou botu a na tom se vyrá a řekneš, no tak
2: pak ho
0: to známe. No, jo. Tak, no. Jo. On se jenom tak tvářil třeba to.
1: A já mám to, jenom čekáš to, že na není malé fér, uklouznutí.
0: Každý má na uklouznutí právo a nemusí se z toho, nemusí se to rozmazávat.
2: Peťo, v běžné řeči se používá takové to řečení po nás potopa, co to vlastně znamená?
0: No, to asi naznačuje takový to chování bez nějakého smyslu pro zodpovědnost s představou, že je to úplně jedno, co tady jako uděláme a co tady po sobě co na té zemi zanecháme, co tady po nás zbyde. V tomhle příběhu jsme si už vysvětlili, že to je ta snaha jako zboštit člověka anebo ty božské věci strhávat jako na zem a ponižovat je a tak dále, že to se nevyplácí, že to není dobrý, nepřinese to nic dobrýho. Uh-huh. Vypadá to, že sama planeta s tím pod božím vedením zúčtovala dost tvrdě.
1: A my jsme si, Petře, ještě pěkně vysvětlili tu holubici, s kterou to dobře dopadlo a přinesla tu ratolest a tak dál a pak se teda někde usídlila. A dalším symbolem, který se jako taky vlastně používá do dneška, byť asi možná třeba v jiném už kontextu, ale který se taky objevuje v Noémově arše nebo v tom příběhu, tak to je duha.
0: Ano.
1: Tak co k tomu máš?
0: No, duha je vlastně tady funguje jako vnější znamení toho, čemu se tady říká smlouva. Smlouva je veliký pojem v celém starém zákoně, konec konců i v novém. Konec konců to slovo zákon, že máme Bibli jako starý zákon, nový zákon, se dá přeložit taky jako smlouva, protože zákon už nám fakt zní jako moc právně, ale mnohem víc, mnohem blíže je to tomu termínu smlouva. To znamená, že Bůh, ač je výš než člověk, dobrovolně schází dolů na tu lidskou úroveň a uzavírá dohodu jako rovnej s rovným s člověkem a řekne, dohodněme se, že příště to bude takhle. A ta boží dohoda v tomhle případě zní, já vím, že vy lidi jste, jaký jste, ale já s tím prostě budu počítat a už nikdy nic takovýhleho nedopustím. A pokaždý, když si na to vzpomenu, že jsem vám tohle slíbil, tak udělám duhu.
1: Aha, takže to i ilustruje teda to, že ten Bůh toho jako litoval, že takhle udělal tu potopu.
0: Ano, vtipně to teolog Nicoter Linden to vtipně říká, málo co je tak proměnlivého jako věčný Bůh, o kterém se jindy říká, že je neměný, je furt stejný včera, dnes, zítra, tak na začátku lituje to, že udělal člověka, chce to všecko zničit a pak lituje, že toho litoval a změní názor. A myslím si, že tohle je taky jako velká věc toho biblického příběhu a možná mění spoustu špatných předporozumění. Bůh je schopen změnit svůj názor, je schopen o tom, co si myslí, diskutovat s člověkem a je schopen taky něco si myslet a pak si to rozmyslet.
2: Jo, neznamená to tedy, že je labilní, ale že je schopný nějaký proměny nebo změny názoru. Jo?
0: Rozhodně změny a vždycky, když ten příběh čteme a je jich tam vícero a budeme na to narážet, tak vždycky je to ve prospěch člověka. Vždycky nakonec si řekne, ale co, tak prostě já to s váma potáhnu dál a rozmyslím si to a nezničím vás.
1: Tak, ale ta duha je vlastně do dneška vnímaná i asi lidmi, kteří příběh o Noémovi vůbec neznají, ani žádnou smlouvu, jako něco pozitivního. Nebo já teda neznám moc lidí, kteří by si řekli, je fuj, duha, ta je hrůza, nekoukej se tam, ble.
0: A lidé to zrovna vždycky funguje hezky na tenhle symbol.
2: Lidé
0: že?
2: Si vždycky duhu fotí, co vím. Podobně jako když jde kominík, tak si šáhnou na knoflíček.
1: Co teprve kominík, kdyby šel a ještě k tomu by byla duha teda, a ještě kolem letěla holubice, tak to už by byl den teda. Nádherný. Jako korálek.
0: Jako
2: Petře, mě ještě zajímá, proč pro dnešní mládež, dejme tomu, nebo nejen mládež. A by měl být ten příběh zajímavý, aktuální, proč bychom se o něho vůbec měli zajímat nebo si ho pamatovat?
0: Já si myslím, že je to pořád aktuální kvůli tomu, že člověk má pořád tendenci si myslet, že je Bůh a dosáhnout ještě dál, než může dosáhnout.
1: Jakože jsme nenažraný, myslíš, jo?
0: Pořád si myslíme, že můžeme úplně všechno. Tadyhle se naznačuje, že i příroda, pokud nechcete použít slovo Bůh přímo, já za tu přírodu toho Pána Boha přece jenom vidím, takže má svoje způsoby, jak toho člověka trošku sklidnit a připomenout mu, že prostě nezvládá všechno, že fakt není Bůh. Jako.
1: A vidíme to,
0: při každý tsunami si to jako aspoň na chvilku připomenem, že, že fakt, jako, že jsme strašně malinký proti těm obrovským silám přírody.
2: No a jak vnímáš tendence některých věřících, když je třeba nějaká živelná katastrofa, že to může být pohroma cílená jako trest za nějaké hříchy?
0: Nevěřím moc na tuhletu přímou úměru, hřích a hnedle trest, Ale zároveň je potřeba říct, vyvažovací informaci nejsou naše konání, nejsou bez důsledku.
2: Ajajaj.
0: Takže podle mě pácháme velký hříchy proti přírodě ve smyslu, že ji vykořisťujeme, ničíme, chováme se k tomu, jako kdyby to byl prostě náš plac, kde si můžeme vymyslet, co chceme, cokoliv využít, cokoliv vydrancovat a myslíme si, že to nemá žádný důsledky. Jenom proto, protože nám to přijde pohodlný to takhle dělat. A tadyhle nám ten starý text může připomenout, hele, může se taky stát, že se nám to vrátí a že se budeme divit. Extrémní předvádění, jak to může blbě dopadnout, zažili dinosauři.
2: Jo, Diplodocus.
1: Ale tak jak
0: a to teda nevím, co oni provedli.
1: No
0: teda,
1: právě,
0: opravdě.
1: To jsem chtěla říct, že to my nevíme.
0: To nevíme, protože dinosauří Bible se nedochovala, nevíme přesně, co tam bylo.
1: Tak. A Petře, naše taková pravidelná rubrika zpřítomňující, tedy ty biblické motivy a příběhy, popkulturní odkázky, popkulturní odkazy, tak objevuje se archa v nějakých jako současných uměleckých počinech, dejme tomu třeba reperských nebo jiných, není to vůbec návodná otázka, můžeš klidně říct ne a jsme hotoví a jdeme domů.
0: A já samozřejmě řeknu, že jo, protože vím, že na tom zamakala Zuzka.
2: Zamakala.
0: A ten obraz archy našla v těch hibopových textech a tráčcích, takže Zuzko, předveď to, kde se nám to všude objevuje a je tam teda ten motiv záchrany menšiny nebo něco takového, že je taková jako menšina, která jako dopadne jinak než ta většina,
2: ano,
0: kterou se žerou žraloci.
2: To je pěkná návodná otázka a pěkně návodně ti na ní odpovím. Já jsem se dozvěděla při mém vyhledávání na internetech, že v rapu je běžně používán motiv novovy archy. Například, cituji anglicky, pak přeložím, only the chosen get on the ark. To znamená, co si myslíte, že to znamená?
1: Ne, Zuzko, přelož nám
2: pouze
1: to,
2: ti vyvolení se dostanou na archu. To znamená, že archa, ark, je symbolem záchrany před zkázou a tím i výběru, kdo je uvnitř party a kdo je venku.
1: Taková VIP truhlička, nebo truhlička pro vyvolené.
2: A nebo v battle rapu, Ivanko, se používá takzvaná punchline, což určitě víš, co je.
1: No.
2: You ain't on my ark, you drown with the rest. Takže ty nejsi na mé arše, ty se utopíš se zbytkem. To je drsný.
1: To je punchline teda.
0: No, trošku se teda samozřejmě hiphoper posazuje na úroveň pána Boha, který rozhodne, kdo s ním pojede a kdo ne.
2: A fandí si, že on je na té Noémové arše, nikoliv tam vedle někde topící se.
1: Ve vodičce. No. A ty k tomu něco máš, Peťo, ale tak shrnuli bychom to tak, že ta archa tedy je brána jako nějaká truhla nebo schrána na něco, co má být zachováno, zatímco to okolní je určeno jako k potopení.
0: No, to jo. Je to trošku jako dramatický, tragický příběh, ale i tady to má dobrý konec. Tím bych byl rád, aby jsme vždycky končili. Má to nové pokračování a i když to není úplně od nuly, to není možné, co se stalo, nejde odestát, tak přece jen je v tom nějaká naděje.
2: Mně to připomíná píseň od kapely mé oblíbené a jistě i tvé oblíbené, Ivanko, Čechomor. Voda má rozpuštěné vlasy, to je prostě nádherný obraz, až biblický téměř.
1: To nejsem teda.
2: Voda má.
0: Je to od Hradišťanů, nechci
2: od Hradišťanů.
0: Se plést.
2: No. Mně se to plete.
0: Zuzko, teda ta Morava, nevím.
2: Ano.
1: Takže dobře, takže to s tím asi úplně teda nesouvisí, ale ty jsi chtěl tedy, Petře, říct, že to končí dobře, protože teda zvířata, Noé a další teda členové jeho rodiny začnou nový teda život, ale nevím teda, jestli to je potom lepší život, nebo jestli se ty lidi chovají teda nějak líp než před tou potopou, to je samozřejmě ke zvážení.
0: To mě Bible chytrá, že nenaznačuje.
2: Ale já si z toho beru, že i ta naše existence je takzvaně na vodě, že není nikdy jistá.
1: Zuzko, to je deep.
2: To je deep, co?
1: Všechno je to na vodě. Jako spíš mně připadá,
2: to
1: že
2: bříško na vodě.
1: Na vodě je něco, co je nepodloženého nějakými daty, což nevím, jestli úplně je to, co ty si myslela, ale dobře.
2: Já jsem spokojená, tak nazdar.
0: Ahoj.
1: Jsi taky spokojený, Petře. Jsme spokojený.
3: Buchty. Buchty o Bibli. Ivana Veselková, Zuzana Fuchsová a farář Petr Wagner rozebírají nejznámější příběhy a postavy z Bible.
4: Buchty.
3: Co se dělo v ráji? Nosil Ježíš Kristusky a proč Bůh není rodu mužského? Všechno se dozvíte. Buchty o Bibli. Poslouchej na webu Rádia Wave, v aplikaci Můj rozhlas a v dalších podcastových aplikacích.

0: Wave.
1: Český rozhlas Radio Wave.
0: Radio Wave.
1: Radio Wave. Děláme vlny.
0: Playák Rádia Wave. Ty největší hity současnosti, minulosti i budoucnosti.

0: Plejak.
1: Plejak.
0: Hudební mix Rádia Wave.
1: Hudební mix
0: Rádia Wave.

0: Quest.
1: A s vámi recenze aktuálních herních titulů, novinky a rozhovory o hrách, které jsou důmyslnější, než si myslíte.
2: Quest. Každý pátek od 6 večer s Jardou Mévaldem, Šárkou Tmějovou a Lukášem Grigarem na Rádiu Wave.
1: Zásadní jména českého mainstreamu i undergroundu naživo v našem studiu.
2: Záznamy koncertů z produkce Rádia Wave, videorecenze, rozhovory, speciály. Sledujte a odebírejte YouTube kanál Rádia Wave.
1: youtube.com/radiowave. Rádio Wave. Děláme vlny. Naladíte nás v digitálním rádiu DAB+, na satelitu, na internetu a v televizích. Více na wave.cz. Rádio Wave.
3: Český rozhlas Rádio Wave.
1: Rádio Wave.
3: Rádio Wave. Děláme vlny.

0: si?
1: Night Air.
2: Night Air. Hudební mix Radia Wave.
3: Spadl se mnou výtah.